0: je, že to vidíme, že to lidi dokážou těm dětem dopřát.
1: Zásadní pro obchody s koly byla pandemie covidu. Situaci tehdy komplikovaly zákazy a omezování otevírací doby, zároveň ale narostl společenský hlad po cyklistice. Ve stejné době navíc podle Baleka přišel i boom elektrokol. Neznámý pachatel posprejoval výlohy Svazu Němců, region Chebsko a komunitního osvětového společenství na náměstí v Chebu hákovými kříži. Případem se už zabývá policie a kvalifikovala ho jako vandalismus spojený s užitím zakázaných symbolů. Vedení města v čele se starostou Janem Vrboučin důrazně odsoudilo jako naprosto nepřijatelný. Poškozené spolky vnímají útok nejen jako poškození majetku, ale také jako útok na hodnoty svobody, demokracie a respektu k menšinám. Čin má zřejmě podle zástupců města něco společného s chystaným sněmem sudeckých Němců v Brně. Odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je nově zpoplatněné. Řidiči, kteří ale při cestě dál do města využívají hromadnou dopravu, mohou získat slevy. Za celodenní parkování zaplatí 10 korun.
2: Pro ostatní motoristy platí 10-korunová sazba za jednu hodinu a za celý den parkování 60 korun. Terminál na Hranečníku město přednedávnem zrekonstruovalo a kapacitu parkovací plochy zvýšilo na více než 170 míst. Nainstalovali tam navíc i nový parkovací systém, jehož zkušební provoz právě začíná. Systém záchytných parkovišť a na ně navazující hromadná doprava se v Ostravě osvědčuje. Tuto kombinaci mohou využívat například i řidiči přijíždějící do krajské metropole z Opavska. Eva Panušová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Kuba je možná další na ráně. Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche oznámil obvinění dlouholetého kubánského lídra Raula Castra za čtyřnásobné vraždy. Případ se týká sestřelení dvou letadel americké organizace Brothers to the Rescue kubánskou armádou v únoru 1996, při kterém zahynuli čtyři lidé. Podle Spojených států se incident odehrál nad mezinárodními vodami. 94-letý Castro, který byl v době útoku ministrem obrany, čelí spolu s dalšími pěti osobami obvinění ze spiknutí s cílem zabít americké občany a ze zničení letadel. Spojené státy v posledních měsících výrazně vystupňovaly tlak na kubánský režim, přičemž prezident Donald Trump varoval, že nebude tolerovat nepřátelský stát ve své blízkosti. Eskalaci ale prozatím vyloučil. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy může být i skoro jasno. Během dne ale počítejme také s ojedinělými přeháňkami. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Loučí se Honza Varga.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
0: A poslat vám i nevratnou půjčku.
6: Jo!
2: Je libo 100 tisíc?
6: Máte tam 100 tisíc!
5: Jo!
4: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
4: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
5: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Rusko bude i v příštích desetiletích představovat pro Evropu největší bezpečnostní hrozbu. Prohlásil to na konferenci Křehká bezpečnost prezident Petr Pavel. Podle něj si Evropa příliš zvykla na komfort a spoléhala na bezpečnostní záruky ze strany Spojených států, které ale už nechtějí být jediným garantem evropské bezpečnosti. Prezident zdůraznil, že suverenita sousedních států je z pohledu Moskvy stále jen podmíněná a Rusko dlouhodobě neakceptuje současné evropské uspořádání. Evropa se proto musí připravit na to, aby dokázala stát i sama. Pavel také vyzval k posílení odolnosti české společnosti vůči manipulacím a dezinformacím a ocenil roli Česka při podpoře Ukrajiny, která je podle něj klíčovým zdrojem zkušeností pro evropskou obranu. Knihovnu Václava Havla čeká restrukturalizace. Je to nutné po odchodu strategického partnera nadace manželů Bakalových. Současný jediný člen správní rady David Dušek potvrdil, že o podporu instituce už projevili zájem noví dárci, což by mělo zajistit její budoucí fungování. Knihovna se teď potýká s personální nestabilitou po odchodu většiny členů správní rady a avizovaných výpovědích části týmu. Napětí v instituci vyvolalo dřívější rozhodnutí rady postavit ředitele Tomáše Sedláčka mimo službu, s čím část partnerů, včetně nadace Karla Komárka, nesouhlasila. Dušek předpokládá, že po stabilizaci situace bude knihovna moci na podzim obnovit svůj program. Jablonec chce zatočit se sociálními a bezpečnostními problémy. Po odkoupení nechvalně proslulé ubytovny Neptun se zaměří i na další podobné objekty. Náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová říká, že důležitá je i prevence.
9: To, že jsme vlastně ten Neptun odkoupili, tak je jenom začátek. Začátek další soustavné práce sociální, ale i monitorování, abychom předcházeli vlastně vzniku takovýchto velkých problémů sociálních a takovýchto velkých ubytoven.
8: 43 bytů bývalého hotelu Neptun obývaly až 200 lidí. Na místě téměř každý den zasahovala policie a potíže hlásili i nedaleké základní a mateřské školy. I kvůli nim chtělo město zakročit odkupem a renovací objektu, ze kterého bude bytový dům. Hromadná doprava ve Zlíně a sousedních Otrokovicích hlásí velký třesk. Připravuje se nákup až 50 nových vozů. Celá flotila by tak prošla až poloviční obnovou.
10: Byla by to opravdu zásadní proměna vozového parku, tedy dominantních trolejbusů i doplňujících autobusů ve žluto-modrém provedení. Nejde zrovna o levnou záležitost. Jeden moderní vůz dnes přijde na 16 milionů korun. Stěžejní a zásadní jsou evropské dotace. Dnes jezdí ulicemi Zlína i Otrokovic stovka vozidel. 50 nových změní letos a v příštím roce tvář do hodně moderní podoby. Půjde o klasické elektrobusy, ale také stroje vybavené bateriemi na další dojezd. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
8: UEFA na zasedání v Istanbulu představila reformu Ligy národů a kvalifikace mistrovství Evropy, která začne platit po šampionátu v roce 2028. Liga národů se nově rozdělí na 3 úrovně místo dosavadních 4. Týmy čeká systém 6 zápasů proti 5 různým soupeřům. Kvalifikace na Europak bude přímo navazovat na divize Ligy národů. 36 nejlepších týmů v lize bude rozlosováno do 3 skupin po 12, přičemž vítězové skupin postoupí přímo na šampionát, zatímco o zbývající místa se utká zbytek týmů v play-off. Návrh podléhá zářijovému schválení výkonným výborem UEFA. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy také skoro jasno, počítejme během dne i s přeháňkami, naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: kytky jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být?
1: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme impuls.
2: Češi do toho, Češi do toho, Češi do toho.
1: Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na Rádiu Impuls.
3: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Začneme na ledě. Čeští hokejisté na mistrovství světa zvítězili nad Itálií 3-1. I když po dvou třetinách prohrávali 0-1, navzdory drtivé střelecké převaze 58-15 dlouho naráželi na skvělého italského brankáře. Kouč Radim Rulík ocenil, že se tým ve třetí třetině herně zvedl, přeházel sestavu a dokázal zápas otočit. Trenér zdůraznil, že zápas byl cennou zkušeností a věří, že si z něj hráči vezmou ponaučení pro další duely. Tým teď čeká dvoudenní volno, po kterém se v sobotu utká se Slovenskem. Elektrokola jsou čím dál více oblíbené i mezi mladší generací. Před lety si je pořizovali většinou starší ročníky, což v současnosti přestává platit. Všímá si toho spolumajitel jednoho z výrobců elektrokol Daniel Balek. Ten dodává, že u zákazníků jsou populární hlavně kola horská. Přidává i další trendy.
5: Dětské kola jednoznačně válcují ultralehká kola, protože byť se tady snažíme si pořád říkat, že se máme jako společnost špatně, tak za mě společnost se má neuvěřitelně dobře a za mě jeden z těch faktorů je, že to vidíme, že to lidi dokážou těm dětem dopřát.
4: Zásadní pro obchody s koly byla pandemie covidu. Situaci tehdy komplikovaly zákazy a omezování otevírací doby, zároveň ale narostl společenský hlad po cyklistice. Ve stejné době navíc podle Baleka přišel i boom elektrokol. Neznámý pachatel posprejoval výlohy Svazu Němců, region Chebsko a komunitního osvětového společenství na náměstí v Chebu hákovými kříži. Případem se už zabývá policie a kvalifikovala ho jako vandalismus spojený s užitím zakázaných symbolů. Vedení města v čele se starostou Janem Vrboučin důrazně odsoudilo jako naprosto nepřijatelný. Poškozené spolky vnímají útok nejen jako poškození majetku, ale také jako útok na hodnoty svobody, demokracie a respektu k menšinám. Čin má zřejmě podle zástupců města něco společného s chystaným sněmem sudeckých Němců v Brně. Odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je nově zpoplatněné. Řidiči, kteří ale při cestě dál do města využívají hromadnou dopravu, mohou získat slevy. Za celodenní parkování zaplatí 10 korun.
6: Pro ostatní motoristy platí 10-korunová sazba za jednu hodinu a za celý den parkování 60 korun. Terminál na Hranečníku město přednedávnem zrekonstruovalo a kapacitu parkovací plochy zvýšilo na více než 170 míst. Nainstalovali tam navíc i nový parkovací systém, jehož zkušební provoz právě začíná. Systém záchytných parkovišť a na ně navazující hromadná doprava se v Ostravě osvědčuje. Tuto kombinaci mohou využívat například i řidiči přijíždějící do krajské metropole z Opavska. Eva Panušová, Rádio Impuls Ostrava.
4: Kuba je možná další na ráně. Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche oznámil obvinění dlouholetého kubánského lídra Raula Castra za čtyřnásobné vraždy. Případ se týká sestřelení dvou letadel americké organizace Brothers to the Rescue kubánskou armádou v únoru 1996, při kterém zahynuli 4 lidé. Podle Spojených států se incident odehrál nad mezinárodními vodami. 94-letý Castro, který byl v době útoku ministrem obrany, čelí spolu s dalšími 5 osobami obvinění ze spiknutí s cílem zabít americké občany a ze zničení letadel. Spojené státy v posledních měsících výrazně vystupňovaly tlak na kubánský režim, přičemž prezident Donald Trump varoval, že nebude tolerovat nepřátelský stát ve své blízkosti. Eskalaci ale prozatím vyloučil. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy může být i skoro jasno. Během dne ale počítejme také s ojedinělými přeháňkami. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Loučí se Honza Varga.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
0: A poslat vám i nevratnou půjčku.
5: Jo!
2: Je libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
5: Jo!
4: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
4: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
5: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Rusko bude i v příštích desetiletích představovat pro Evropu největší bezpečnostní hrozbu. Prohlásil to na konferenci Křehká bezpečnost prezident Petr Pavel. Podle něj si Evropa příliš zvykla na komfort a spoléhala na bezpečnostní záruky ze strany Spojených států, které ale už nechtějí být jediným garantem evropské bezpečnosti. Prezident zdůraznil, že suverenita sousedních států je z pohledu Moskvy stále jen podmíněná a Rusko dlouhodobě neakceptuje současné evropské uspořádání. Evropa se proto musí připravit na to, aby dokázala stát i sama. Pavel také vyzval k posílení odolnosti české společnosti vůči manipulacím a dezinformacím a ocenil roli Česka při podpoře Ukrajiny, která je podle něj klíčovým zdrojem zkušeností pro evropskou obranu. Knihovnu Václava Havla čeká restrukturalizace. Je to nutné po odchodu strategického partnera nadace manželů Bakalových. Současný jediný člen správní rady David Dušek potvrdil, že o podporu instituce už projevili zájem noví dárci, což by mělo zajistit její budoucí fungování. Knihovna se teď potýká s personální nestabilitou po odchodu většiny členů správní rady a avizovaných výpovědích části týmu. Napětí v instituci vyvolalo dřívější rozhodnutí rady postavit ředitele Tomáše Sedláčka mimo službu, s čím část partnerů, včetně nadace Karla Komárka, nesouhlasila. Dušek předpokládá, že po stabilizaci situace bude knihovna moci na podzim obnovit svůj program. Jablonec chce zatočit se sociálními a bezpečnostními problémy. Po odkoupení nechvalně proslulé ubytovny Neptun se zaměří i na další podobné objekty. Náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová říká, že důležitá je i prevence.
8: To, že jsme vlastně ten Neptun odkoupili, tak je jenom začátek. Začátek další soustavné práce sociální, ale i monitorování, abychom předcházeli vlastně vzniku takovýchto velkých problémů sociálních a takovýchto velkých ubytoven.
7: 43 bytů bývalého hotelu Neptun obývaly až 200 lidí. Na místě téměř každý den zasahovala policie a potíže hlásili i nedaleké základní a mateřské školy. I kvůli nim chtělo město zakročit odkupem a renovací objektu, ze kterého bude bytový dům. Hromadná doprava ve Zlíně a sousedních Otrokovicích hlásí velký třesk. Připravuje se nákup až 50 nových vozů. Celá flotila by tak prošla až poloviční obnovou.
9: Byla by to opravdu zásadní proměna vozového parku, tedy dominantních trolejbusů i doplňujících autobusů ve žluto-modrém provedení. Nejde zrovna o levnou záležitost. Jeden moderní vůz dnes přijde na 16 milionů korun. Stěžejní a zásadní jsou evropské dotace. Dnes jezdí ulicemi Zlína i Otrokovic stovka vozidel. 50 nových změní letos a v příštím roce tvář do hodně moderní podoby. Půjde o klasické elektrobusy, ale také stroje vybavené bateriemi na další dojezd. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
7: UEFA na zasedání v Istanbulu představila reformu Ligy národů a kvalifikace mistrovství Evropy, která začne platit po šampionátu v roce 2028. Liga národů se nově rozdělí na 3 úrovně místo dosavadních 4. Týmy čeká systém 6 zápasů proti 5 různým soupeřům. Kvalifikace na Euro pak bude přímo navazovat na divize Ligy národů. 36 nejlepších týmů v lize bude rozlosováno do 3 skupin po 12, přičemž vítězové skupin postoupí přímo na šampionát, zatímco o zbývající místa se utká zbytek týmů v play-off. Návrh podléhá zářijovému schválení výkonným výborem UEFA. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy také skoro jasno a počítejme během dne i s přeháňkami. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
10: Klára Šidová.
2: Honza Daněk.
10: A chci vidět les rukou. Kdo všechno se dneska dobře vyspal? A ne, nevidím. Aspoň u posluchačů vidím. U Klárinky pořád nic nevidím. Ale usmívá se, je to dobrý.
11: Jsme vaše rádiová rodina.
10: 4 minuty po 5. hodině zpívá Anna K. Krásné dobré ráno do celého Česka.

0: Příjemné ráno, symbol se vám cejí Klárka s Honzou, vaši ranní společnici. Dneska slavíme Mezinárodní den čaje, to je ideální chvíle otevřít věčnou ranní otázku, káva nebo čaj. Do jakého týmu se hlásíš?
1: Já myslela, jak říkáš, že to je ideální otevřít, tak mě napadlo hnedka otevřít šampus a popřát tomu čaji všechno nejlepší. Rozumíš?
0: A to je ten nejlepší nápad, který tě napad. Který čaj máte nejradši? Černý, ovocný, bylinkový? Zkoušeli jste někdy vyměnit kávu za čaj nebo čaj za kávu a tak dál? Prostě a jednoduše dneska se můžete přihlásit. Zkoumáme, jak je to v republice, co máte rádi vy. A pozor! Máme tady posluchačku, která se těší nejen na svoji ranní kávu nebo čaj, ale hlavně na nás.
2: Dobré ráno, Inkluzovi, jedu si to do Prahy. Ve 3 hodiny jsem najela po stravě na dálnici a už se na vás moc těším. Nejlepší rádio je Rádio Impuls.
0: Ano, prostě patříte do rodiny, protože takové zprávy my máme po ránu moc rádi.
1: A už jsme tady, ale to jste se načekala, když jste vyjížděla ve 3, tak 2 hodiny. No ne, už jsme tu, všechno pojede jak na drátkách, nebojte.
0: Má dlouhou štreku, jede, odkud to říká z Opavy, viď?
1: Z Ostravy.
0: Z Ostravy, no tak to je štreka jako blázen.

0: Všude je fajn, ale u impulsových je vždycky nejlíp. Tady jsou Daněk Šedová, krásné ráno.
1: Přesně. A chcete být s náma? Určitě. Jestli jste někde na cestě, může se vám to teď podařit. Máme pro vás připravenou písničku Na cestu, takže jestli někam jedete, napište na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my vám zavoláme a prostě si to ráno užijete ve velkém.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, tady je Impuls. Zpomalte na D8 cestou z Prahy do Drážďan na 71. kilometru. Za sjezdem do Ústí se srazila dvě osobní auta, ale kolona tam zatím není. Na Frýdecko-Místecku v Třinci ve Frýdecké na úrovni prodejny potravy narazilo nákladní auto do dopravního značení. Ani tam nemáme hlášenou kolonu. Ať už budete kdekoliv, dávejte na sebe hlavně pozor a dobře dojeďte. Ale teď už se jdeme věnovat vašim zprávám, které posíláte na náš WhatsApp, rádio WhatsApp s číslem 605-222-007, stačí napsat jedu, vstoupíme spolu do vysílání a zahrajeme vám písničku Na cestu. Teď zpívá všem Na cestu DJ Bobo. Musíme.

0: Pojďte sem, tady jsou Impulzovi a právě v tuto chvíli je s náma Lukáš. Ahoj, dobré ráno
1: přeji. Dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji.
1: Lukáši, kam jedete?
2: Do práce.
1: Do práce, odkud kam, když budeme mluvit o místě?
2: Z Bechyně, nebo ze Sudoměřic tu Bechyně do Jindřichova Hradce.
1: A co tam budete dělat?
2: Starám se o koně, starám se o veterinu a řídím.
1: Je to je hezký, o koníčky. A máte taky prostor během dne za nima odskočit, pohladit je, pomazlit se?
2: Mám. Já mám koně celý den, takže...
1: To vám trošku i závidím.
2: Já si to taky závidím.
0: To se ale rozplýváte nad koníkama. Dneska se ptám, Lukáš, jestli pijete radši kávu nebo čaj, jaký jste tým vy?
2: Jsem čajovej.
0: Jo, a dáváte si do čaje něco netradičního, něco po vašem?
2: Většinou klasiku med.
0: A co ty moderní trendy, jako třeba matcha nebo chai latte? No,
2: úplně já to nejsem, já jsem takový jako konzerva v tomhle.
0: Mm-hmm. A co třeba mátový čaj, to je můj oblíbený.
2: Miluju mátový čaj,
0: že jo?
2: Pěstuju mátu, takže čerstvý mátový čaj úplně nejlepší.
0: Bomba naprosto. A víte, že to je prevence proti nachlazení, že to málo kdo jako ví. Každý si to spojuje spíš s žaludečním problémem nebo s tím, že aby měl dobře v bříšku, ale máta a mátový čaj je velmi dobrá prevence proti nachlazení. I při nachlazení se má pít. Tak teď jsem obvoďák Daněk, tak doufám, že jste si to zapsal.
1: Luky, šťastnou cestu, pozdravujte koníčky, užijte si den a to je asi všechno.
2: Moc děkuju vám taky.
0: Lukáši, žít jako kaskadér od Dalibora Jandy berete?
2: Klidně.
0: Jo, nebo Brain Adams je tady ještě s Rodem Stewartem.
2: Dalibora,
0: jedu. Ahoj.
2: Mějte se.
3: Písnička na cestu.

0: Vaše rádio rodina vám za chvilku pustí do uška plamen Kateřiny Marie Tiché. Posloucháte Halo 3 Impulzově o 100 000.
1: A dneska bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, ojediněle přeháňky a nejvyšší teploty 18 až 23. Aktuálně Nové Město nadmetují 15, píše Láďa, v Chomutově 13, Tomáš a dodal, že jsme úžasní. Děkujem.
0: Jak dneska nás lidi chválí a těší se na nás.
1: To jsme ještě ani nezačali.
0: To jsme ani nezačali, je to zvláštní, je zvláštní konstelace dneska, ale my za to moc děkujeme a drží nás to nad vodou.
1: A Mirka píše z Mimoně, že je 8 a všem přeje hezký den. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál, jak o počasí, tak o čaji a o kávě na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce. Chlápek dělá vstupní testy na policii. Má za sebou tu fyzickou část a teď jde na tu teoretickou a velitel se ptá. No a co byste udělal, kdybych vám řekl, abyste zatknul vaši manželku? No, začal bych schánět posily.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého kapu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbršany. Buďte u toho s námi. Planého.
5: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Minutu po půl šesté jsou to zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou. Soud opět zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslava Ševčíka, kterou se bránil odvolání z funkce. Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Spojené státy obvinily dlouholetého kubánského lídra Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů v roce 1996. A naši hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině.
0: No ale někde psali, že se s nima pěkně potrápili.
1: Jo,
0: teda.
1: Bylo to trápné. Na začátku, no ale já jsem vám to říkala, že to dobře dopadne.
7: No, až třetí třetina rozhodla.
0: No, to je neskutečný. To je, ale ještě jsme to včera, my jsme to včera přivolali,
1: jo, přesně. Chci smět nahrát.
0: Hele, já si to můžu vytáhnout vysílání. Já to mám vlastně nahraný,
1: jo? No, dobře, no.
0: Tady jsou Impulzovi Klárka Šedová.
1: Honza Daněk.
0: Katka Palajová, čtvrtek 21. května. Posíláme pozdravy do celého Česka a pouštíme vám Katku Marii Tichou.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: Ať je mi divoko, alespoň na chvilku. Jo, to je takový to toužební přání. Skrývá se v tom spousta věcí. Člověk si to různě může vysvětlit. Třeba i eroticky a tak dál. Posloucháte Halo, tady Implozovi. Krásné dobré ráno. Dneska se ptáme, do kterého týmu se přidáte. Káva nebo čaj? Samozřejmě příhody s čajem nebo s kávou taky přivítáme, když to namluvíte přes aplikaci nebo pošlete WhatsAppem, budeme rádi. Co Zuzka Bubílková, káva nebo čaj, krásné dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, jsem překávovaná, mám za sebou 20 vystoupení za 18 dní po celé republice a denní režim vypadal následovně. V poledne nastoupíte do auta dřív, než byste museli, protože Praha, Litomyšl, okolí Brna, zúžená místa, prostě silnice jsou jedna velká kolona. Nejméně dvakrát se jdete osvěžit benzínce a dáte si kávu. Když konečně dorazíte na místo vystoupení, dostanete otázku. Dáte si kávu? No a vy si dáte. S obloženým chlebičkem. Pak si dáte ještě jednu na povzbuzení místo panáku a při návratu v noci do sebe u pumpy vrazíte opět kávu, protože na vás padla únava. Včera se to stalo, když mi pořadatelka v obci u polských hranic řekla, prý pijete kafe latte, dáte si, odpověděla jsem, a té latte by nebylo? A dala jsem si zelený čaj s mlékem. A víte, že mě nakopl víc než káva?
0: Takže vyměníte kávu za čaj?
2: No šťastí jsem to už udělala. Jednoho dne jsem totiž zjistila, že mi krvácejí dásně. Koupila jsem si ústní vody, zubní pasty z reklamy, gel v lékárně, nic. Tak jsem šla k zubaři. A víte, co mi doporučil? Několikrát denně kloktat heřmánkovým čajem a ráno a večer ho i vypít. Po týdnu jsem měla dásně v pořádku, takže ať žije čaj, ale já si možná už dnes mezi ním dám opět kávu. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Takhle to má Zuzka, jak to máte vy, svůj příběh s kávou a s čajem nám můžete nahrát přes aplikaci nebo WhatsAppem.
3: Já jsem pro ty kávové náhražky, teď to víš, já jsem na Meltě, na Karu a různých ovesných těchhletěch napodobeninách a mě to vyhovuje, mě to chutná už od školky, já mám klid.
0: Říká Klárka, já se musím teda přihlásit ke kávě, já kávu naprosto zbožňuju, řekl bych, že ji miluju a myslím si, že tak jako třeba 6 káviček za den určitě dám, já piju ty malý, ty úplně espressa, takový ty jako ten náprsteček prostě na kopávačky, mám to nesmírně rád, ale ráno, když se probudím, tak si jako první dávám mléčnou kávu, to zbožňuju.
3: Je to tak.
0: Tak,
3: potvrzuju.
0: Teď se nám můžete ozvat i vy a zavolat či napsat svůj příběh. Čtvrtek 21. května, krásné dobré ráno.

0: Do jakého týmu se přidáte vy? Káva nebo čaj? Dnešní ranní téma. Ozvat se můžete WhatsAppem 605 222 007. Čtvrtek 21. května.
1: Jak jste ve škole říkali češtině? Zkráceně. My jsme říkali čejna.
0: Čejna.
1: Čejna,
0: taky
1: jo.
0: Taky úplně
1: no,
0: jasná
1: tak
0: věc.
1: Já si myslím, že čejna, nebo ještě, jestli jinak, napište, jestli máte jiný název pro český jazyk na 605 222 007. Ale myslím si, že čejna, to je taková klasika. Takže když řeknu, že pan profesor za chvilku přijde a dá nám nářez čejny, tak budete asi moc dobře vědět, o čem mluvím.
2: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
3: Halo tady Impulzovi?
0: To bylo moc pěkné, halo tady Impulzovi.
2: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na D8 na 72. kilometru za sjezdem do Ústí. Směrem do Drážďan se srazila 2 osobní auta a zpomaluje tam doprava. Profici z Global Assistance hlásí nehodu nákladňáku s dodávkou na příjezdu do Tábora směrem k Spísku. A na příjezdu do Prostějova směrem z Plumlova havarovalo osobní auto. O zdržení zatím informace nemáme. Kdybyste měli doplňující zprávy ze silnic, nahrajte je přes aplikaci Rádia Impuls.

0: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Dnes vás nemine testík z pravopisu. Zaměříme se na koncovky ovy s měkkým i a ovy s tvrdým. Půjde o jména. Tak, jaká íčka napíšete v těchto dvou větách? Bratři Markovi a sestry Jarošovi mají s pravopisem potíž. Za to Michalovi diktáty jsou vždycky na jedničku. Tady je zdůvodnění. Bratři Markovi s měkkým i jako matčiní a sestry Jarošovi s tvrdým i jako matčiny mají s pravopisem potíž. Za to Michalovi matčiny s tvrdým Michalovi diktáty jsou vždycky na jedničku. Je to dobrá pomůcka, tak ji, až budete příště tápat, využijte. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzový Klárka s Honzou, jsou za mikrofonem a vy se dneska můžete klidně přihlásit do zásadního ranního tématu káva nebo čaj. Přidat se můžete přes WhatsApp 605 222 007 a nebo přes aplikaci Rádia Impuls. A pokud máte nějakou čajovou nebo kávovou historku, sem s ní rádi odvysíláme. Je krátce před 6. hodinou. Dobré ráno vám přeji, Klárka Šerová.
1: A Honza Daněk.
0: Jo.

0: Klárka Sonzo vysílají Halo, tady Impulzově je dnes až o 100 000.
1: Bude docela hezky, možná občas sprchne a teploty 18 až 23.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Muž po kontaktu s nakaženým ebolou je v Česku. Ovocnáři sčítají škody po jarních mrazech. Naši hokejisté odvraceli blamáž z Itálií. Je 6 hodin. Dobrý poslech zpráv vám přeje Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Američan s podezřením na ebolu je v Česku. Zdravotníci a hasiči provedli jeho dekontaminaci po příletu na letišti v Ruzyni, kde s ním v noci letadlo přistálo. Pak byl převezený do nemocnice Bulovka, kde se podrobil vyšetření. Další postup podle nemocnice bude záležet na klinickém vývoji zdraví izolovaného pacienta. Pokud by se příznaky objevily, odešle Česko jeho vzorky do specializované laboratoře v Berlíně, která diagnózu potvrdí v řádu hodin. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že Američan je lékařem, dodal, že nepřijde do kontaktu s českými občany, nepředstavuje proto pro veřejnost zdravotní riziko. Jarní mrazy přijdou české ovocnáře draho. Odhady hovoří o 1,5 miliardy korun. Škody vyčísl šéf ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
3: Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024. Tehdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Francouzská prokuratura chce rozhodnout ohledně stíhání Babiše do konce roku. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Premiér jakékoliv provinění popřel. Pod Krušnohoří stále trápí krádeže kovů. Po nabíječkách pro elektroauta v Mostě se zloději zaměřili také na kabely v Teplicích. Tam teď radnice opravuje tržní náměstí.
5: Teplické náměstí se předělává z gruntu, tedy včetně rozvodů a všech sítí. A právě nové kabely zloděje přilákali. Chvíli to dokonce vypadalo, že co dělníci opravili a nainstalovali, do druhého dne zmizelo. Stavbu začala hlídat policie, aby záhy zjistila, že hlavní pachatel bydlí jen pár kroků od náměstí a má dokonalý přehled. Kvůli mědi si přivlastnil přes 80 metrů kabelů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Spojené státy americké obvinili Raula Castra z vraždy. Dlouholetého lídra Kuby ženou k odpovědnosti za sestřelení 2 letounů kubánským vojenským letadlem v únoru roku 1996. Kuba vznesená americká obvinění odmítla a označili je za politickou hru a překrucování událostí. Havana tvrdí, že letouny sestřelila proto, že narušili kubánský vzdušný prostor. Podle Washingtonu se to ovšem stalo nad mezinárodními vodami. Raúl Castro byl v době incidentu ministrem obrany. Nyní je bez politické funkce. Nadále však patří k nejmocnějším mužům v zemi.
2: S Impulzem na hokej.
3: Naši hokejisté urvali výhru nad Italy. Ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu zvítězili 3-1. Cesta za 3bodovým ziskem byla ale trnitá. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Ve třetí třetině se podařilo zabránit ostudě a zápas otočit. Pátý souboj čeká Rulíků výběr v sobotu od 16 hodin 20 minut proti Slovensku, které má po 3 utkáních 8 bodů.
6: Na zdravíčko, Klarinko.
1: Pardon.
6: Tvoje pšiknutí bylo slyšet až v Ostravě.
1: No doufám, že ještě dál, vzhledem k tomu, že nás poslouchají i na Zélandu, tak já doufám, že i tam.
6: Přes aplikaci po celém světě. Klára Šedová.
1: Honza Daněk.
6: A taky dnešní ranní téma, do kterého týmu se přidáte, káva nebo čaj, a máte nějakou čajovou či kávovou historku, sem s ní. Nahrajte ji hned přes aplikaci nebo WhatsAppem. Příjemné dobré ráno a dobrou chuť k snídani.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Tím jste všech zemí, spojte se a hlavně vy, co jste v týmu káva. Já jsem rozhodně tým káva, miluju kávu, bez kávy si nedokážu představit život. Mléčnou kávou den začínám a 6 dalších presíček spotřebuju během každého všedního dne. Miluju kávu.
1: Já mám zase ráda čaj latte. To je jedna z těch novinek, relativně, jako není to tak nové jako matcha, ale čaj latte je fajn. To je prostě čaj s naplněným mlíkem a s kořením, takže to krásně voní, je to sládký a udělá to hezky v bříšku.
0: Co nám píšou posluchači?
1: Jana píše, musím mít ráno pořádného Turka, jinak nežiju. Láďa z Plzně nám píše, že jede kafe od rána do večera, někdy i kolem, a teď dobře poslouchejte, 25 šálků černé a tak silné, že by probudilo i sousedy. Láďo, trošku se o vás bojím.
0: Láďo, byl jste na kontrole se srdíčkem, všechno je v pořádku. Voláte nám taky.
2: Dobré ráno, Impulzově. Já rozhodně patřím do skupiny káva, protože ráno bez kávy je jak fotbalista bez nohy.
0: Děkujeme a ještě pustíme do vysílání Ladíka.
3: Tak zdravím, Impulzáci. Já teda po ránu jsem čajovej, to znamená ráno bylinkový čaj. Kvůli toho jsem začal stávat ještě o 10 minut dřív, takže ne ve 4:15, ale už ta doby se skoro ve 3 hodiny. A během dne si dám 1-2 kávy.
0: Děkujeme i Láďovi. Když káva, tak espresso. A když čaj, tak mátový. A co vy? Jaký máte rádi? Jakou kávu, jaký čaj? Ozvat se nám můžete. Klárka ještě jednou připomene WhatsApp.
1: 605 222 007.
0: 8 minut po 6. hodině. Depešáci na Impulzu.

0: jsem teďka nedávno četl, že tato písnička je jedna z nejstreamovanějších na hudební platformě Spotify, že překonala nějakou hranici historickou. Nedivím se tomu, je skvělá. Naslouchali jste ticho z Depešáky a za chvilku slavná umělkyně Taylor Swift v ranním vysílání na Impulzu. Tady jsou Klárka a Honza dneska za ranním tématem káva nebo čaj. Stačí napsat třeba zprávu o počasí, příhodu a připojit tam slovo káva nebo čaj. My to počítáme a zjišťujeme, jak je na tom republika.
1: Počkej, dělám čárky. Zatím vede káva.
0: Myslel jsem si to. A káva jsem já a Klára je čaj dneska.
1: Já jsem čaj latte.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 před Brnem, popojíždí se tam, a to ve směru od Prahy mezi 177. a 196. kilometrem. Nehoda osobního vozu s nákladním brzdí provoz na D7 na 7. kilometru ve směru do hlavního města. Dvě osobní auta se srazila na D8 na 72. kilometru, je to za sjezdem na Ústí ve směru do Drážďan. A na výjezdu z Tábora směrem do Písku vyšetřují policisti nehodu nákladního auta s dodávkou. Další doplňující dopravní informace můžete nahrát i vy přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Dnes je Mezinárodní den čaje a my se vás ptáme, jestli čaj nebo káva. Jsem zvědavá, co si vybere náš zuřivec. Dozvíme se už za chvilku.

0: Rádia Impuls.
1: Čaj nebo káva, o to dnes ráno běží. No a Zuřivec měl jasno hned, rozhodl se pro kávu. Aleši, dobré ráno.
2: Tam je ta lopatka a díky té lopatce ano. Se to nepřekalo. Podle byla starší
3: Impulzovi, krásné dobré ráno, já vás zdravím, jsem v Praze, kousek vedle Spartianského stadionu, tady je Muzeum kávy Alchymista, ulice Jana Zajíce a jsem tady přímo se šéfovou tohoto muzea Kateřinou Ebelovou. Paní Kateřino, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Já mám teďka v ruce něco, čemu se říká pražička, ale dneska si vlastně lidé už praženou kávu dostávají domů, pravděpodobně většinou, ale dřív to vlastně byla asi normální věc, že k tomu, abyste si udělala doma kávu, nevím jestli třeba před 100 lety, tak jste takovouhle věc musela mít. Je to taková uzavřená pánvička, kde já kroutím vlastně impulzově, jestli se uměli představit, já kroutím takovou kličkou a vlastně vevnitř té uzavřené pánvičce jsou lopatky, které tou kávou právě otáčejí a převracejí ji, aby byla upražená ze všech stran správně. Řekl jsem to dobře, paní Kateřino?
4: Řekl jste to dobře. Káva se u nás nejdříve prodávala v lékárnách a potom se prodávala buď to ve specializovaných prodejnách, a nebo v koloniálech, tak ano. Jak lidé znají, třeba bylo Nás pět, Poláčka, možná ano. Viděli ano. I filmové jasně. Zpracování.
3: A káva jako originál, ta byla asi dost luxusní zboží, ne? Nějakými, když vezmete tu dobu 100 let zpátky třeba.
4: Lidé nevědí, že u nás byla první čokoláda, ano. Která se prodávala především, podávala na šlechtických sídlech. A teprve později se dovážel čaj a káva jako další sortimenty. Ale ty kávové náhražky se daly kombinovat i s pravou kávou, říkalo se tomu nedělní káva. A my tady máme takový unikátní kávový mlýnek, který je vyrobený ze dřeva. Uprostřed má příčku a do jedné poloviny se sypala zrnková káva pravá a do druhé se dávala kávová náhražka, většinou tady žitná káva.
3: Ano. Tady u vás v Muzeu kávy Alchymista, všechno okolo kávy, tak se přijďte podívat taky, abyste si taky udělali hezký výlet a sami obraz o tom, co tady všechno je a dozvěděli si něco o kávě. Takže zatím děkuju a za hodinu se dobré ráno.
0: Jsme Impulzovi, vaše ráno.

0: Krásná romantická písnička Impuls bude půl sedmé a Klárka s Honzou, my jsme taky dva romantický lidi, který pro vás vysílají každý všední ráno mezi 5 a 9.
1: Jo, já jsem taky romantická duše.
0: Ty vždycky, ty jsi hororová romantická duše.
1: Jo, to jo, to jo, to jo. Bude oblačno až polojasno ráno a večer, místy až skoro jasno, ojediněle přeháňky a nejvyšší teploty 18 až 23. V Broumově aktuálně 12, bez větří, ale skoro zataženo, píše Zdeněk a Roman nám hlásí z Jevíčka taky 12 a tam je polojasno. Jasno. Jak je u vás? A jste kávopíči a nebo čajopíči? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 605 222 007 a ty se nesmí takhle, se to klidně může říct.
0: Za okamžik pošleme gratulace naší posluchačce za úspěšnou maturitní zkoušku. I dneska děláme celé republice radost. Poslouchejte Úsměv prosím.
2: Zítra vychází týdeník Téma, když onemocní mozek. Jak rozpoznat tiché hrozby v hlavě? Co signalizuje mozková mlha? Nejúčinnější léky na bolesti hlavy a nová léčba Alzheimera. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
8: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbršany. Buďte u toho s námi. Planeo.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května. Kaufland.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
12: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
15: Toto je.
16: Dobravárt, vezeme vám pračku.
15: A co teď?
16: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
15: No tak to si rozumíme.
17: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus, pro zdravý pohled na svět.
19: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
20: 7:30, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. 4 aktivisté natřeli v Brně červenou barvou ruce sochy československého prezidenta Edvarda Beneše. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová chce pro olomouckou žalobkyni Lastoveckou za vyjádření v médiích k bitcoinové kauze přísnější trest než Vítku. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. Philadelphii. A fotbalisté Karviné ovládli domácí pohár, když po obratu zdolali Jablonec 3-1.
0: Holky, letíme do Philadelphie.
1: Já můžu.
0: Jsem přišel o přímé lince. Mají zaváděcí ceny 500. 500 tam, 500 zpátky za litr. Jo. To bych letěl okamžitě. Tady Impulzovi vysílají Klára Šedová
1: a Honza Daněk,
0: vaše ranní společníci, a my vám děláme radost do života a za chvilku popřejeme naší posluchačce a pošleme jí úsměv za úspěšnou maturitní zkoušku. Pořadu úsměv, prosím.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Terezko, dobrý den, tady jsou Klára a Honza z Halo, tady Impulzovi, my jsme dostali od rodiny kontakt na vás, máme vám pogratulovat, že jste zakončila čtyřleté úsilí na Gimbosu maturitou.
1: Dobré ráno a gratulujeme.
2: Dobré ráno.
0: Máte chviličku, minutečku jenom.
2: Ano.
0: Musím ten vzkaz přečíst, v pondělí to všechno skončilo, jsou na vás všichni moc pyšní, přejí do dalších let hodně štěstí, nejen při dalším studiu na vysoké škole, ale hlavně zdraví, lásku, ať pořád zůstane pohodovou a kamarádskou holkou.
2: Děkuji moc.
1: Vy tam máte ale neuvěřitelný za sebou, ne, ale tak já to řeknu, kravál, hrozný provoz, co se děje?
2: Já jsem na výletě.
1: Je!
0: Kde jste teďka?
2: S babičkou. Hradec nad Moravicí.
0: Hradec nad Moravicí, počkejte, to je to Moravsk, ne, není to Moravskoslezský kraj, nebo je?
2: Je to Moravskoslezský kraj.
0: A tam je nádherný zámek, nebo hrad, mám ten pocit.
2: Ano, právě jsme před ním.
0: Neskutečně, já to tam miluju, líbí se vám to tam?
2: Jo.
0: Odkud pocházíte, z kterého kraje?
2: Z Moravského.
0: No a co byste vy naopak řekla rodince?
2: Já moc rád děkuju za podporu a mám moc ráda.
1: Jaká byla maturita, bála jste se?
2: Bála jsem se, bála, ale klidu.
1: A nakonec vyznamenání, že?
2: Jo. Ne, vyznamenání ne, ale...
1: No, to nevadí.
2: Ale to nevadí.
0: A poslední dotaz, co se bude dál studovat, Teresko?
2: Historie a český jazyk.
0: Tak ať vám to jde od ruky všechno.
1: Mějte se krásně, vás. Užijte si výlet, naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: To je paní Miloška Farmářová a její Deze Chanté.
1: Počkej, já do toho zkouším. Jedu.
0: Už jsi mimo rytmus.
1: Jedu. Takže jsi mě vyhodil.
0: Jedu.
1: Nebo trochu jedu. Dal by sis?
0: Nech toho, ty jsi černá, ale ty jsi černější, než jsem si kdy myslel. Prý trochu jedu. Pokud s náma jedete právě teď, stačí napsat na WhatsApp jedu, 605 222 007 jedu. My vás vezmeme do vysílání, rozebereme ranní téma a pošleme písničku na cestu. 605 222 007. Prosím vás, napište trochu jedu, neposlouchejte
1: ji. Ne, já ti jdu uvařit kávu.
0: Myslíš kafe vodíka? Proboha.
1: Říkej mi Marišo.
0: Proboha, Kláro, co to s tebou je dneska?
1: Tak když máme kávové téma.
0: Taková si bývala hodná holka.
1: Se tady, hodí.
0: Teď to tady na mě zkoušíš s jedem.
1: Holky, že jo?
0: To zkouš.
2: Má pod palcem celou republiku. Po našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
3: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba že se kolony konečně rozjeli.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
2: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na koncertě vás rozeskáčou, za mikrofonem rozesmějou. Bráchové Polákovi, Opět a Radeček, milionoví moderátoři, kteří ví, jak chutná česká muzika. Sobota a neděle večer po 8. jen na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno 007. Začneme rovnou s nebezpečnou situací na plzeňské D5.
4: Ahoj řidiči, kdo jedete na Plzeň, za valíkem těsně stojí odstavený kamion. Zatím jenom na blikačky nemá to nějak označený a v přední části kabiny mu jde kouř.
0: Naše agentka informuje Impuls na 605 222 007 nebo přes aplikaci Impulzu. To samé můžete dělat z terénu i vy, ale jen bezpečně přes handsfree. Nehoda osobního auta s nákladním překáží na D7. Je to 7. kilometr ve směru na Prahu. V Praze se zdržíte ve východní části okruhu a v Liberecké a profíci z Global Assistance hlásí i přerušovanou kolonu na D1 před Brnem směrem z Prahy od 9 křížů. V Jihlavě v ulici Romana Havelky se srazila dvě osobní auta a podobnou nehodu potkáte v Hradci Králové v Pelnáčkově ulici u křižovatky s ulicí Akademika Bedrny. Jeďte opatrně, prosím, dávejte na sebe pozor. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMPAU na osvěžující ledové kávy Viva, nově ve třech variantách Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. A navíc jako členové aplikace OMPAU MyStation teď získáte v akci 5 plus 1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci šťastnou cestu a dobrý dojezd.

0: posluchač Šimon je s náma ve vysílání teďka. Zdraví Honza a Klára, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Já vás zdravím.
1: Vy jste Zdeněk Šimon.
2: Ano.
1: A nechtěl jste být spíš Šimon Zdeněk?
2: To ne, ale chtěl jsem si napomenovat Šimon Šimon a bylo mi řečeno, že jsem blázen.
1: Nejste.
0: Neprošlo to?
2: Neprošlo.
1: Kam jedete?
2: Jedu do Jenček, to je vlastně na kraji Prahy u letiště, vezu tam auta z Německa.
1: Jakože máte auto na auta?
2: Jakože mám auto na auta, vezu 8 Volkswagenů.
1: Volkswagen, pěknejch.
2: Pěkný, Tejrony, veliký, krásný.
0: Jež. Podívejte, holka hned by chtěla, hned by tam nastěhovala rodinu.
1: A tady že by jedno upadlo, lehce, malinko, že by se svezlo z toho auta na auta. Co?
2: Nejde to, mám to dobře přivázen.
1: No tak už si vás vezme, Honzík.
2: Mám to dobře přivázen.
0: Podívejte se, jak ona vždycky jde po těch spotřebních věcech. Hadříky, auta, co, šperky, kosmetika,
1: no ne,
0: šminky.
1: Víno.
0: To znáte asi, že od svý paní taky, že? Co? Nebo?
2: Ano. Já nevím, jestli na to mají nějaký zvláštní kurzy nebo něco, ale jo?
0: Mají na to. Já si myslím, že oni na to mají prostě toto školení, to tam je v DNA, si myslím, to nesmížeme.
2: Ano,
0: to tak je.
2: Jak, ale když, proto je máme rádi.
0: Přesně tak, a o tom to celý je. Já se vás chci zeptat, jestli jste tým káva nebo čaj?
2: No káva, jednoznačně káva.
0: Ráno začínáte vždycky kávou?
2: Nastartuju sebe kávou, pak auto a vyrazím.
0: Výborně. A je to mléčná káva nebo silný espresso?
2: Ne. Kafe má být černý a hořký jako život.
0: Tak jo, helete, vy v tom máte naprosto jasno, kompletně. Co vám zahrajeme? Máme tady Roxette nebo Maggie Reilly?
2: Třeba Roxette.
0: Dáme Roxette a jejich Dangerous. Užijte si to, ať se vám dobře jede.
1: Šťastnou cestu.
0: Přežijte pražskou dopravu. Naslyšenou.
1: Ráno. Naslyšenou.
2: Děkuji.
3: Písnička na cestu.

0: Vyhodili jste Impulzovi, dnes si můžete vytočit až 100 000 korun jako Betano Jackpot. Halo, tady Impulzovi.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 12.
2: Co 12?
1: 18 až 23.
3: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
4: Vlasta Korec. To je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
5: Američan s ebolou dorazil na pražskou Bulovku. Aktivisté natřeli barvou sochu prezidenta Beneše v Brně. Karviná ovládla fotbalový domácí pohár. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Na pražské Bulovce už leží Američan s podezřením na nákazu ebolou. Muž teď bude 3 týdny v izolaci v nemocniční izolaci, neměl by přijít do fyzického kontaktu s žádnými Čechy. Náš reportér Michal Ransdorf zjistil, že pro něj na ruzyňské letiště v noci dorazila speciální sanitka a hned několik lidí ve speciálních neprodyšních skafandrech. Hezké ráno.
7: Dobré ráno, lékaři zachází s mužem opravdu opatrně. Na malý soukromý tryskáč čekal podle fotek na serveru Blesk.cz celý konvoj hasičů a zdravotníků. Američana naložili do hermetického boxu, který vypadá jako takový průhledný válec z podobné hmoty, jako třeba nafukovací lehátka do bazénu. Situaci může lékařům ulehčit to, že jejich pacient je zároveň jejich kolega. Americký lékař přiletěl z Ugandy. Zatím není jasné, jestli ebolu skutečně má. Podle agentury ČTK nemá žádné příznaky. Dokud se u něj neprojeví, bude v nemocnici jen na pozorování bez jakýchkoliv vyšetření. Leží také na místě, které je kompletně oddělené od zbytku nemocnice. Pobyt Američana zaplatí úřady Spojených států. Ty si nás podle slov našeho ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v České televizi vybrali díky silnému mezinárodnímu renomé. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Aktivisté natřeli v Brně červenou barvou ruce sochy prezidenta Beneše. Podle serveru iDnes.cz na něj před právnickou fakultou Masarykovy univerzity pověsili ceduly s nápisem Český nácek škůdce Moravy. Jedním z aktivistů je člen moravského zemského hnutí Tomáš Kočko. Ten uvedl, že aktivisté žádají odstranění sochy. Akce souvisí s plánovaným sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se uskuteční v Brně. Incidentem se bude zabývat policie pro trestný čin poškození cizí věci. Škoda zatím stanovená není. Ve středočeské Lysé nad Labem mají sraz myslivci, rybáři či včelaři. Dnes tam na výstavišti začíná 31. mezinárodní veletrh Natura Viva. Až do neděle budou k vidění novinky i osvědčené produkty, například lovecké zbraně a střelivo, oblečení, optika, termovize a pozorovací technika. Veletrh Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem tradičně potěší všechny, kteří mají blízko k přírodě. Věřící vyhlíží lebku svaté Zdislavy. Policie by měla zachráněnou relikvii církvi předat v sobotu 30. května. Právě v tento den se slaví památka svaté Zdislavy, a to i v Jablonem v Podještědí, odkud lebku minulý týden odcizel 35-letý muž. Církev zatím neřekla, jestli bude relikvie znovu vystavená a v jaké podobě. Na rozhodování se bude zřejmě podílet i Liberecký kraj. Potvrzuje to náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
8: Bude ustavená na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
5: Zloděj relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu s cílem pohřbít je do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži. Lebku měli následně v péči restaurátoři.
6: Sport.
5: Fotbalisté Karviné si připsali historický úspěch. Poprvé ovládli domácí pohár, když po obratu zdolali Jablonec 3-1. Vítěz Molkapu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není však jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je do soutěže nemusela pustit. V takovém případě by účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy přešla do ligy na třetí Plzeň. Jablonec by se pak coby pátý tým nejvyšší soutěže dostal do předkola konferenční ligy a výhodnější nasazení v Evropě by vedle Viktorie měl i čtvrtý Hradec Králové.
0: Právě vysílá vaše rádio Rodina ve složení Klára Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Kočička, pejsek i zuřivý reportér jsou taky na svým místě, bez čeho vaše ráno nezačne. Jste tým káva nebo tým čaj? Začínám napsat třeba na WhatsApp právě teď.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Ramazzotti, stejnou Turner zaspívají za chvilku a posluchačka Jana nám volá do ranního tématu. Ty jste tým káva nebo čaj? Ptáme se od rána.
1: Ráno piju zelenou kávu, pak pokračuji černým čajem, zeleným čajem a odpoledne po obědě si dám kávičku.
0: Paní Jana má systém.
2: A já jsem ti taky uvařila kávičku, ne? Neboj se.
0: Klárka je dneska mega černá.
2: Šla mi jako ta káva.
0: Kafe od Jida. Neskutečná. Ty Marišo, jedna.
2: Mirka. Lucka, promiň. Lucka píše, piju latte nebo cappuccino a kafe s kamarádkou. To je terapie, Luci, svatá pravda.
0: Posluchačka Mirka volá.
3: Ahoj Honziku a Klárko. Já jsem příš řeknu kávu, čaj občas, jen tak ovocnej. A jednou se mi stalo, že jsem byla na návštěvě u mé mámy. Dala mi kávu, ale bohužel jsem se trošku napila a hned to letělo všechno ven. Místo cukru tam dala sůl.
0: Tomu se nedivím, že to letělo ven. Další reakce.
4: Dobré ráno, impulzáci. Tak já jako na probuzení si každý den dávám kávu, léky zapijím čajem, ale během dne si v práci uvařím celou konvici čaje, 10 si dám kafíčko a přijdu domů, máme s přítelem taky kafíčko společně a konvice čaje se popíjí až do večera.
0: Co vaše čajovo-kávové historky?
5: Já jedině černou kávu Turka.
0: Černá káva Turek.
2: Taky tady často píšete.
0: Díky vám za všechny reakce, pojďme si dělat čárky dál, zatím vyhrává káva. Kolik? 75% káva?
2: Je to tak.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Dobré ráno do celého Česka, 10 minut po 7. hodině. Přeji Klárka Šedová.
2: A Honza Daněk.
0: Vaši ranní společníci.

0: Erose de la Vita, možná Kava de la Vita, tak by se dala přejmenovat slavná písnička Erose a Týny. Posloucháte Halo, tady Impulzovi o kávě a čaji je dnešní ranní téma. Jak jste na tom vy, do kterého týmu se hlásíte? Pište dál na náš WhatsApp 605 222 007, ať si uděláme s Klárkou čárku.
1: Všichni píšou, že se nemáš bát napít.
0: Tvý
1: kávy? Tý kávečky, co jsem ti uvařila.
0: Dobře, rozhodněte. Klárka mi připravila kávu s lišáckým úsměvem a takovým zvláštním bezduchým výrazem ji přinesla ke mně a řekla, uvařila jsem ti kávečku. Mám se té kávy napít, anebo se toho nemám vůbec dotýkat? Rozhodněte vy.
1: Je černá.
0: Stačí napsat, napij se, nepij to.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Sledujte napínavý příběh. Klárka uvařila kafe od žida, přišla s potutelným úsměvem a řekla: napij se, neboj se. Takže uvidíme, jak to celý dopadne. Za malou chviličku si ustrknu.
2: Neboj se. Neboj.
1: Strážka osobáku s nákladňákem překáží na D7 na 7. kilometru ve směru do Prahy, kolo naměří přes 2 kilometry. Popojíždí se na pražském okruhu směrem na letiště mezi Lochkovským tunelem a Ořechem. U sjezdu na Barrandov navíc došlo k nehodě. Přímo v Praze se stojí ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy a v Liberecké do centra. Přerušovaná kolona hlavně kamionu je na D1 před Brnem, svěnem z Prahy mezi Velkou Bíteší a 196. kilometrem. Hodně plný je také příjezd do Pardubic směrem s Krudimi. A pozor, dneska opět jedeme s úsměvem. Skvělá zpráva pro všechny, co jsou za volantem i co budou sedět v kancelářích. Máme pro vás odměny, tankování na měsíc i rok zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spousty dalších. Vláďa dneska vyráží na cestu a kam to bude, se dozvíte už brzy, pozorně poslouchejte. Letos máme v rámci Jezdím s úsměvem i něco navíc pro ty, kteří nejsou za volantem. Kolem poledne přímo ve vysílání hrajeme o kupóny za 500 korun od OMV. Kdo chce mít náskok, stáhněte si aplikaci OMV MyStation, kde vždycky visí nápověda k otázce den dopředu. Buďte připraveni a dojeďte, doražte s úsměvem.
2: Za chvíli už Zuřivec. Zuřivec je tým káva a jak to pojal? Po svém. Počkejte si na to.
1: Šedová připravila kávu od žida. Mám se napít nebo nemám se napít? Stačí jenom napsat na WhatsApp. Nepí to nebo vypí to?

0: posloucháte Halo, tady Impulzovi. I dnes je na místě otázka. Jak to s tebou vypadá? Kláro, jak to s tebou vypadá po té, co jsi mi uvařila kafe od Žida?
1: Dvě věci jsem zjistila. První je ta, že Daněk má extrémně tuhý kořínek a musíme malinko pozměnit dávkováníčko. Malinko jenom, jo? Druhá věc.
2: Počkej.
0: Teď jsem se orosil, lidi. Přišlo asi 120 textovek různých směrů, jako ať to vypiju, nevypiju, to nedělám to, nebo že si Šedová nedovolí mě otrávit, nebo že se mě chce zbavit a podobně. Psali jste různý výplody a fakt jste skvělí posluchači, je vidět, že vás tyhle v úvozovkách blbosti bavějí.
1: A druhá věc, kterou jsem zjistila, mně se úplně změnil vkus. Vkus na oblečení, vkus na vůně. Znáte to? Změnil se vám někdy úplně vkus, že jste dospěli do nějakého stádia, třeba já nevím, věku nebo nějakou situací, že jste prošli nějakou obměnou. Parfémy, co mi vonily, mi nevoní. Oblečení, které se mi líbilo, které jsem nosila s láskou, se mi nelíbí, mám pocit, že mi nesedí. No včera jsem třídila skříně, většina jde pryč, holky, já nemám co na sebe.
0: A kdo bude mít to, co se ti už nelíbí? Kam to jde?
1: Do sekáče.
0: Fakt?
1: No vezu to do sekáče.
0: Odprodáváš to? Daj ti za to nějakou kačku.
1: No když to oni prodají, tak mi tam jako něco málo daj, no.
0: OK, a do kterého taky neřekneš třeba, že by tam žijeli nějaký posluchačky a získali kousek za
1: ale to asi nemůžu.
0: A nechceš se třeba domluvit s nějakou posluchačkou jednou, že jí jeden kousek daruješ?
1: No tak to můžu.
0: Co?
1: Kdo první napíše, že chce nějaký kousek ode mě?
0: Chci.
1: A napíše jaký, protože je toho spoustu, tak něco dostane.
0: Napište chci a Klárka už se s váma domluví. Hele, už to tam sázej.
1: No ale ne, pánové.
0: Pánové ne, prosím. No tak Klárka. Dnes bude oblačno až polojasno ráno, i večer si místy užijeme skoro jasno, takové to slunce na zkoušku, občas něco může spadnout, ale jen symbolicky teploty příjemných 18 až 23, ideál na jarní frajeřinu bez bundy. Ale včera pofukovalo a taky pršelo, nebylo to moc příjemné.
1: A já vám řeknu, jak to vypadá momentálně třeba v Trutnově, tam je 12 stupňů, zdravíme do Trutnova, mamku na cestu, jeď opatrně, papa, přesuneme se do Dolní. Dunajovic, jižní Morava, tam je 15 stupňů a během dne bude až 24, tam se hezky ohřejete. A ještě se vypravíme třeba do Mladé Boleslavy, tam je 13 a během dne maximálně 21, no tak Boleslav, co chceš.
0: Klárko, ty mi dáváš dneska. Všechno je v pořádku, zaspívají opět Radeček už za malou chvíli.

0: Jste tým káva nebo čaj? Ptáme se dneska v ranním vysílání. Svoji příhodu s kávou nebo čajem nám můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Vtip Plastikorce.
2: Chlápek dělá vstupní testy na policii. Má za sebou tu fyzickou část a teď jde na tu teoretickou a velitel se ptá. No a co byste udělal, kdybych vám řekl, abyste zatknul vaši manželku? No, začal bych schánět posily.
3: Zítra vychází týdeník Téma, když onemocní mozek. Jak rozpoznat tiché hrozby v hlavě? Co signalizuje mozková mlha? Nejúčinnější léky na bolesti hlavy a nová léčba Alzheimera. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
10: Toto je.
11: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
15: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
16: 6 minut po 6:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Zdravotníci přepravili do fakultní nemocnice Bulovka amerického lékaře, který byl v kontaktu s člověkem nakaženým ebolou. Motorkář a chodec zemřeli v noci na dnešek při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Anglické rádio se omluvilo králi Karlu III. Za to, že omylem oznámilo jeho smrt. A naši hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálie 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině.
0: Kačenko, ještě je potřeba říct, že se nadřeli i s těma Italama.
17: Jo, hodně, hodně.
0: Nejvíc se letos zatím nadřeli se Slovincema a s Italama. Mm-hmm. Kdo by to byl řekl, viď?
17: A Švédy, viď, jak krásně
0: no,
17: dali.
0: No, svět se mění, neskutečný, co se děje. No nic, Daněk Šedová.
17: Dobré ráno.
18: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Jako když už radici zpívají, že všechno je v pořádku, tak já jsem klidnej. Jo, já totiž potřebuji jakou klidnotu v životě. Pro mě je to strašně důležitý. Co si o tom myslíš? O mém výplodu teďka, co jsem řekl?
1: No, je to v pořádku, dopij tu kávičku a všechno bude v pořádku. Každopádně nabízel si nějaké moje kousky, slíbili jsme, že jeden kousek oblečení pošleme nějaké posluchačce, která si napíše. Já jsem vybrala Janičku, náhodně, jo, jsem tady klikla, takže Janičce pak pošlu tričko, ona se mi v něm vyfotí a já to pak hodím na svůj Instagram, abyste věděli, že je to pravda, že všechno proběhlo v pořádku. Co to zpívali ty radičci, že je to v pořádku?
0: Všechno je v pořádku.
1: No vidíte, kruh se uzavřel.
0: Neuvěřitelný. Šedová taky dneska docela pérlí, že jo, viď? Posloucháte Hanku. Hanka nám teďka volá do ranního tématu. Ptáme se, jestli umíte den začít bez kávy a čaje a do kterého týmu se hlásíte. Káva nebo čaj?
2: Z čaju já mám ráda mátový a když na mě taky něco, jak se říká, leze, tak si dávám zázvorový, do něho trošičku medu a ještě do něj nakrájím na kolečka čerstvý zázvor.
0: Hanička, viděla jste, že ta máta je opravdu na nachlazení víc než ten zázvor? Věřte mi, když tak to můžeme zkonzultovat, dozvěte se. Další reakce.
3: Tak já jsem takový obojetnej, miluju kafe i čaj. Když jsem v kamionu, tak si ráno vařím litr čaje, kafe. Doma čaj prakticky nepiju na návštěvách, ale co miluju, ale to úplně jako brutálně, je vůně kávy, tý zrnkový, když si vezmeš to balení a přes ten ventilek si to zmáčkneš a čichneš si tý vůně.
0: Já taky jsem na tom závislej, na vůni kávy rozhodně a díky, že jste se s tím taky svěřil do vysílání Plusu.
1: Krásné ráno. Ráno černý čaj, pak káva, přes den bylinkové čaje, ale i káva, ale vždy bez mléka, napsala Marta. Václav píše, neumím si představit začátek dne bez pořádného turka ve skle. Ano, píšete velmi často, že ten hrníček nebo sklenička je nedílnou součástí vašeho rituálu a bez toho to není to pravé ořechové.
0: Rozhodněte i vy, jestli vyhraje dneska čaj anebo káva. Ptáme se napříč republikou. Zatím je to velmi napínavé, ale 70% pořád patří kávě. Na 30% je čaj. Klárinka udělala kafe od Jida, zatím žiju a jsem v pořádku. Vidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Je to thriller. It's

0: příběh Klářiny kávy dneska sledujte živě v ranním vysílání. Srknul jsem si, uvařila ho s láskou a přišla, usmála se, řekla: vypij to.
1: Neboj se.
0: Zatím teda měním se v zombie, nebo ne?
1: Ne, zatím vypadáš standardně.
0: Standardně je docela pochvala od předoví. Jak to po ránu máte vy, milí posluchači, klidně se nám teď můžete svěřit. Je to velmi jednoduché. Stačí nahrát zkaz přes aplikaci Rádia Impuls nebo přes WhatsApp 605 222 007.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
5: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
2: Je srdečný.
6: Těšíme se na vás. Obec Chomutice, Chomutičky a obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
2: Je talentovaný.
7: Jo, to je moje první hra na fujaru.
8: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Posloucháte Impuls a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné ráno přeju, ať už tak kdekoliv. 605 222 007 je linka, kam můžete zavolat svoji dopravu. Práce silničářů brzdí provoz na D10 na 55. kilometru u Mnichova Hradiště směrem do Prahy. Kolona tam měří asi tak 2 kilometry. Proficis Global Assistant hlásí bouračku osobáku s nákladňákem na D7. Je to na 7. kilometru ve směru do Prahy. Fronta má kilák. Popojíždí se na pražském okruhu do Modletic a plná je i plzeňská D5 před Prahou od 7. kilometru. Ve směru na letiště je taky kolona na okruhu mezi Zbraslaví a Ořechem. A teď se nám hlásíte z D1 před Brnem cestou z Prahy.
2: Zdravím, pulzáci za volantem. Tak přátelé, kolona začíná už u 9 křížů zatím. Tak pevný nervy a hodně šťastných kilometrů.
1: Jako náš agent i vím, to můžete nahlásit přes 605 222 007 nebo nahrávat přes aplikaci. Je tam dopravní tlačítko. Kolony vidím taky na příjezdech do Pardubic s Chrudimi a na trase Liberec Turnov. Je to před Hodkovicema, což je tam evergreen kvůli opravám. Ať už jste kdekoliv, prostě se ozvěte. Budeme rádi s Klárou, když s náma budete vysílat, protože patříte do rodiny.
3: Jako pan profesor, ten taky a bude zkoušet češtinu už za chvíli.

0: lavic s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Dnes vás nemine testík z pravopisu. Zaměříme se na koncovky ovi s měkkým i a ovy s tvrdým. Půjde o jména. Tak, jaká íčka napíšete v těchto dvou větách? Bratři Markovi a sestry Jarošovi mají s pravopisem potíž. Za to Michalovi diktáty jsou vždycky na jedničku. Tady je zdůvodnění. Bratři Markovi s měkkým i jako matčiní a sestry Jarošovi s tvrdým i jako matčiny mají s pravopisem potíž. Za to Michalovi matčiny s tvrdým Michalovi diktáty jsou vždycky na jedničku. Je to dobrá pomůcka, tak ji, až budete příště tápat, využijte. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Klárinka Šedová má právě v tuto chvíli počasí a slibuje docela fajn teploty. Jaro.
1: Teploty fajn, 18 až 23, ale to počo bude takový jako proměnlivý, oblačno až polojasno a taky ojediněle přehánky, počítejte s tím.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Právě vy.

0: Právě v prodeji.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Fotbalová Karviná ovládla MOL Cup. Sucho ještě zahrádkáře potrápí. Česko má výhrady k rezoluci o ochraně klimatu. Je 8 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Karvinou ovládla fotbalová euforie. Slezané ovládli v dramatickém finále s Jabloncem domácí pohár. Karvinské oslavy sleduje reportér Michal Ransdorp. Dobré ráno.
7: Hezké ráno. Pro Karvinou je to historický milník. Pro tamní klub je to vůbec první trofej z takhle prestižní soutěže. Bujaré oslavy odnesla i místnost pro tiskové konference v Hradci Králové, kde se finále národního fotbalového poháru hrálo. Hráči do ní po zápase vnikli a před novináři osprchovali pivem a šampaňským trenéra Jarolíma za neustále jeho skandování šampioni. Trenér karvinských fotbalistů Jarolím získal dva ligové tituly jako hráč, teď ale slaví první trofej jako trenér. Jeho svěřenci si zajistili start ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Vstup Slezanů na mezinárodní půdu ale může zhatit aféra okolo ovlivňování zápasů. Pokud by Evropská fotbalová asociace UEFA angažmá Karviné kvůli kauze zakázala, do evropských klání by se navzdory porážce dostal Jablonec díky pátému místu v lize. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Sucho bude pro Česko i nadále problém. Po deštivém týdnu půjdou teploty strmě nahoru. Vývoj počasí tak bude podle Českého hydrometeorologického ústavu z hlediska sucha dramatičtější, než se původně předpokládalo. V uplynulém týdnu se vyšší úhrny srážek objevily jen na 15% Česka. Suchá půda zůstala i po dešti v pásu od jižních Čech přes pomezí Vysočiny až k pomezí Pardubického, Královéhradeckého kraje a středních Čech. Největší deficit vody je aktuálně v lesích, a to až v 80% lesních ploch. Z toho více než 35% vykazuje až extrémní zatížení suchem. Výhled počasí slibuje už na víkend až tropické teploty. Srážky budou přitom v následujících dvou týdnech podprůměrné. Stav sucha se tak bude prohlubovat. Česko rebeluje. Jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se zdrželo. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Za některých okolností by státy poškozené klimatickými změnami mohly žádat o odškodnění. Experti a ekologové stanovisko označují za přelomové. Podle generálního tajemníka OSN Guterreše je řešení klimatické krize povinností států a schválení rezoluce vítězstvím naší planety. Bílý dům plánuje omezit vojenskou pomoc evropským spojencům. Washington v případě velké krize neposkytne Severoatlantické alianci takové kapacity, na jaké byla Evropa dosud zvyklá. Starý kontinent tak zřejmě bude muset převzít velkou část odpovědnosti za vlastní obranu.
8: Vláda prezidenta Trumpa podle nejnovějších informací mění své strategické plány. Pokud v Evropě vypukne rozsáhlý konflikt, Washington zredukuje počet svých vojenských sil a techniky pro rychlé nasazení. Bílý dům tak dává najevo, že americké kapacity jsou limitované. Prioritou se stává krize na Blízkém východě a oblast Pacifiku. Pro evropské členy NATO, včetně České republiky, je to omezení amerických záruk. Neznamená to konec aliance, jen upozornění na to, že americká ochrana bude mít své hranice. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Halo, tady Imblzovi vaše rádio rodina. Za mikrofonem Klárka Šedová.
9: A Honza Daněk.
0: A v hlavní roli dneska káva nebo čaj, čemu dáváte po ránu přednost. Už za okamžik pošleme gratulace naší posluchačce za úspěšnou maturitní zkoušku.
3: Imblzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Pokud chcete někoho nahlásit do úsměv, prosím, udělejte to teď hned WhatsAppem 605 222 007.

0: Rádio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Teresko, dobrý den, tady jsou Klára a Honza z Halo, tady Impulzovi, my jsme dostali od rodiny kontakt na vás, máme vám pogratulovat, že jste zakončila čtyřleté úsilí na Gimbosu maturitou.
2: Dobré ráno a gratulujeme.
3: Dobré ráno.
1: Máte chviličku, minutečku jenom.
3: Ano.
1: Musím ten vzkaz přečíst, v pondělí to všechno skončilo, jsou na vás všichni moc pyšní, přejí do dalších let hodně štěstí, nejen při dalším studiu na vysoké škole, ale hlavně zdraví, lásku, ať pořád zůstane pohodovou a kamarádskou holkou.
3: Děkuju moc.
2: Vy tam máte ale neuvěřitelný za sebou, ne, ale tak já to řeknu, kravál. Hrozný provoz, co se děje?
3: Já jsem na výletě.
2: Je! Yeah.
1: Kde jste teďka?
3: S babičkou. Hradec nad Moravicí.
1: Hradec nad Moravicí, počkejte, to je to Moravský, ne, není to Moravskoslezský kraj, nebo je?
3: Je to Moravskoslezský kraj.
1: A tam je nádherný zámek, nebo hrad, mám ten pocit.
3: No, ano, právě jsme před ním.
1: Neskutečně, já to tam miluju, líbí se vám to tam?
3: Jo.
1: Odkud pocházíte, z kterého kraje?
3: Z Moravského.
1: No, co byste vy naopak řekla rodince?
3: Já moc rád děkuju za podporu a máme moc ráda.
2: Jaká byla maturita, bála jste se?
3: Bála jsem se, ale klidu.
2: A nakonec vyznamenání, že?
3: Jo. Ne, vyznamenání ne, ale...
2: No, to nevadí.
3: To nevadí.
1: A poslední dotaz, co se bude dál studovat, Teresko?
3: Historie a český jazyk.
1: Tak ať vám to jde od ruky všechno.
2: Mějte se krásně, moc. Užijte si výlet, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: posloucháte Hot, tady Impulzovi, krásné dobré ráno vám přeji Klárka s Honzou.
1: Jo, jo, je to tak. Já počkám asi, já nebudu nic říkat. To.
0: Proč nechceš, to by se nechce mluvit?
1: No tak jako chce, ale já bych chtěla, aby to bylo tajemný.
0: Ulítli ti včely?
1: Ne, to by ulítli včely, mlč chvíli, toč.
0: Chtěla si mě opravit kávu od žida, podívej se, jsem ještě veselější.
1: Má to dlouhou dobu účinkování. Dva.
0: Neskutečná si. Počítáš vůbec?
1: Tři.
0: Cítíte v tom tónu hlasu? Takový mlčdaňku. Mlčdaňku.
1: Pět.
0: Já si myslím, že to dneska nezvede nikdo. Co?
1: No šest, no. Nezvedl.
0: No. Byl tam prosím vás pan František. Pan František nezvedl telefon. Co to znamená? No, že nemá nic, že zítra zase 10 000 a možná tam padne stovka na zkoušku, ale chci, aby Klárka zkusila, jestli by dneska měla trošku toho štěstíčka. Takže poprosím paní Šedovou, aby se přesunula ke kolečku. Kdo to praštila, jo? Jsem jenom odvrátil hlavu. Petáno jackpot tam padl dneska.
1: No tak dneska padl, no. Tak já
0: takže
1: nevím.
0: Takže Klára
1: teda
0: by byla dneska 100 000ová, František by měl 100 000, neskutečný. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: V podobním programu Hořkosladký Valčík za chvilku od Terezy Maškové. Teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Velkou Bíteší a 196. kilometrem. Plné jsou příjezdy do Pardubic cestou z Chrudimi a Kutné Hory. Víc než dvoukilometrová kolona je trase z Liberce do Turnova před Hodkovicama. Kilometrová kolona je na D10 ve směru do Prahy před omezením na 55. kilometru u Mnichova Hradiště. Ucpaný je také Pražský okruh směrem do Modletic, stojí se i na D5 před Prahou od 7. kilometru. Ve směru na letiště je na okruhu zase kolona mezi Zbraslaví a Ořechem. A ještě jedno hlášeníčko.
2: Silnice 1/3 mezi Soběslaví a Veselým nad Lužnicí, pro znalce u Sloupu, nám stojí dopravka.
1: Tak zvesela i nahlaste i vy, třeba přes aplikaci Rádia Impuls, budeme rádi.
3: Dnes je Mezinárodní den čaje. A my se vás ptáme, jestli čaj nebo káva. Zuřivec si musel vybrat. Co si vybral? Zjistíte za chvíli.

0: Rádia Impuls.
1: Dáme se čaj nebo káva a Zuřivec si vybral kávu a kávě se proto také celé ráno věnuje. Dobré ráno!
2: Ahoj.
3: To je lopatka a díky té lopatce se to nepřepalovalo. Tohle byly starší kafe, které byly.
2: Impulzovi, krásné dobré ráno, já vás zdravím, jsem v Praze, kousek vedle Spartianského stadionu, tady je Muzeum kávy Alchymista, ulice Jana Zajíce, já jsem tady přímo se šéfovou tohoto muzea Kateřinou Ebelovou. Paní Kateřino, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Já mám teďka v ruce něco, čemu se říká pražička. Dřív to vlastně byla asi normální věc, že k tomu, abyste si udělala doma kávu, nevím, jestli třeba před 100 lety, tak jste takovouhle věc musela mít. Je to taková uzavřená pánvička, kde impulzově jste se uměli představit, já kroutím takovou kličkou a vlastně vevnitř té uzavřené pánvičce jsou lopatky, které tou kávou právě otáčejí a převracejí ji, aby byla upražená ze všech stran správně. Řekl jsem to dobře, paní Kateřino?
3: Řekl jste to dobře. Káva se u nás nejdříve prodávala v lékárnách a potom se prodávala buď to ve specializovaných prodejnách, a nebo v koloniálech.
2: Máme teda, jak jsme říkali, Mezinárodní den čaje s impulzovými, ale má vůbec káva taky svůj den? Hádám, že určitě jo.
3: Ano, ale vznik dne kávy byl poměrně složitý. První zmínky byly už v roce 1982 v Číně, ale oficiálně se slaví od roku 2014, kdy na Mezinárodním festivalu kávy byl tento den ustanoven.
2: Ale krom toho, že tady je káva a všechno okolo kávy, tak je tady i muzeum rodinných loutkových divadel a je tady krásná zahrada s naučnou stezkou na počest ornitologa Veleslava Vála. A pozor, protože lidi mají tendenci sem chodit každý den a není tady každý den otevřeno, tak se podívejte na otvírací dobu na webových stránkách muzeumkávy.cz. Tak mějte se krásně, co vám daří.
3: Já vám taky děkuji a dovolím si vás teď pozvat na kávu do vedlejší kavárny.
2: Tak díky, my jdeme na kávu Impulzovej a vám přejem krásný den.
4: A já si taky udělám presko, dneska asi čtvrtý, jak jste na tom vy, káva nebo čaj, ptáme se v ranním vysílání Rádia Impuls. Ozvěte se ještě teď třeba WhatsAppem 605 222 007.

0: Halo tady Impulzovi, Klára s Honzou za mikrofonem před malou chviličkou jsme volali v Halo tady Impulzovi a slyšeli jste sami, jak to dopadlo. Prostě nám to nikdo nezvedl, co to znamená pro vás, pro všechny, kteří se přihlášení do hry Halo tady Impulzovi. No, že stačí třeba jít do naší aplikace, přihlásit tam celou rodinku a zítra čekat na telefon. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kurzem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: A jak dneska bude? Oblačno až polojasno, ráno a večer skoro jasno. A taky počítejte ojediněle s přeháňkami. Včera taky nějak jako k večeru sprchlo, ale když jsem vyšla ven, tak to byl takový ten letní příjemný deštík, vonavý. Takže možná se to dneska bude opakovat, protože teploty čekáme vysoko 18 až 23.
0: A smělo ti to make-up? Promiň, že tě skáču do řeči.
2: Ne, držela jsem se pod střechou, dokud nepřestalo. V Týně nad Vltavou 11 stupňů a oblačno. Pěkný den napsala Saša. Mirek hlásí z Kutné Hory 13 a zdraví nás. Děkujeme za to a ve Vyšším Brodě 10 stupňů a polojasno, víme od Pavla. Děkujeme za všechny vaše zprávy, ať už se týkají počasí nebo kávy a čaje. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Zítra vychází týdeník Téma, když onemocní mozek. Jak rozpoznat tiché hrozby v hlavě? Co signalizuje mozková mlha? Nejúčinnější léky na bolesti hlavy a nová léčba Alzheimera. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik.

0: šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: 3 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. 4 aktivisté natřeli v Brně červenou barvou ruce sochy československého prezidenta Edvarda Beneše. Berlínská nemocnice přijala v noci na dnešek do péče rodinu amerického lékaře, který se nakazil v Kongu ebolou. Bývalá šéfka zlínské hygienické stanice Eva Sedláčková po roce přiznala sražení motorkáře. Žalobce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Ukrajinská armáda zasáhla v noci na dnešek rafinérii největší ruské ropné společnosti Rosněp. A fotbalisté Karviné ovládli domácí pohár, když po obratu zdolali Jablonec 3-1.
4: Mě pobavila Klárka, ptám se, jak to dneska dopadlo, mrkni na WhatsApp, co lidi píšou na dnešní ranní téma káva nebo čaj a Klárinka. Káva, káva, čaj, čaj, káva, káva, čaj, čaj, káva, čaj, káva, čaj, čaj.
5: Čaj, čaj, káva, káva, čaj, čaj, čaj, káva, káva, káva, káva.
6: Káva. Vaše rádiová rodina.
4: A když jsme to všechno spočítali, tak asi 70% patří kávě, 30% čaji, takže posluchači Impulzu jsou kávo.

0: Teďka jsme to měli veselý s kávou a Klárka mi udělala kafe od Jida. Přežil jsem, pořád vysílám, nic mě nekroutí, ale říká, že to má delší nástup, takže jestli zítra bude vysílat s Jarošem nebo s někým jiným, tak prostě se mě zbavila konečně už.
1: Na to dobré si musíme počkat. A já pořád jedu. Káva, káva, čaj, čaj, čaj, čaj, čaj. Káva, káva, čaj, čaj, káva. Svařák, pardon. Káva, čaj, čaj, čaj s rumem. Káva, káva, káva, káva, turek, káva. Káva. A takhle bychom mohli pokračovat, protože těch zpráv, co dneska přišlo, lidi, vy jste se zbláznili. Neuvěřitelný.
0: 5 milionů zpráv. Posluchačka Monika.
2: Zdravím, úžasné rádio. Nedokážu si představit ráno bez pořádného turka a potom přes den espresso, ale bez mlíka. Ale nic proti čaji, čaj mám také ráda, ale prostě turek po ránu musí být, jinak nežiju.
0: Děkujeme Monice a zdravíme.
3: Já si myslím, že káva je po ránu těžká na žaludek a proto dávám přednost pšeničnímu smoothie, což je půl litr černého piva.
0: Pšeničné smuty.
1: To je konečně.
0: A myslím si, že tahle tečka byla úplně nejlepší. Pšeničné smuty je prostě půl litr dobrýho piva.
1: Přimlouvám
0: se za Plzeň.
1: Já taky.

0: Za mikrofonem Impulzových už je VKL, Vlasta, Korec, Ledoborec. Krásné, dobré ráno.
1: Vlastíku, my máme téma čaj nebo káva. Já jsem ti tady uvařila kávičku.
2: To si udělala velice dobře, protože já jsem jednoznačně tým káva a čaj piju, jenom když mám teplotu nebo když jsem u Dalaj Lámy.
1: No tak, pij, neboj.
2: Jo, a od koho je káva?
1: Ode mě, ze skládku.
2: Takže ani ne vodina, ani ze spolku?
1: Ne, ta už je překoupená.
0: Mariša Šedová. Posloucháte, halo, tady...
2: Od bratří mrštíků.
0: Halo, tady Impulzově, za chvilku v tě Vlasty, Korce a taky doprava.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
6: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
3: Je vynalézavý.
7: Obědne dohromady do pusy, jako. Funka, a ono to netahat. Potom udělá víc páčku, že jo?
3: Je nezastavitelný.
8: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbrami, jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Dobré ráno, 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Bíteší a 196. Profici z Global Assistance hlásí kilometrovku na D10 před omezením na 55. kilometru. Ucpaný zůstává Pražský okruh směrem do Modletic. Fronta je i na D5 se před Prahou od 7. kilometru. A ještě se zdržíte ve směru na letiště na okruhu mezi Jesenicí a Ořechem. V Praze jsou dál kolony taky ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholi v Liberecké do centra a hodně plné jsou příjezdy k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Ještě hlásím kilometrovou kolonu na D5 ve směru do Plzně, je to před omezením na 28. kilometru u Bavorině. Z dopravy je to všechno, kdybyste měli další doplňující informace, klidně nám je můžete nahlásit třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
9: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
1: A Vlastík už je připraven na to asi nejlepší z dnešního rána.
2: Já jsem připraven na všechno, jo. Pozor. Pán jde po lese. La la la la la la. Ha! Kukačko! Kukačko! Zakukej mi, kolik mi ještě zbývá let života. Ku. A proč tak má?
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: je vaše rádio rodina, do které patří i Klárka s Honzou. A musíme udělat souhran, zásadní věc. Jak to dneska dopadlo pro kávu?
1: Káva vyhrála.
0: Jednoznačně, kolik procent?
1: 75.
0: 75% jsme kafový národ. A tak se toho chytla i Klárka a připravila mi regulérně kafe od děda. Přišla s úsměvem a řekla, napij se, neboj se. Příběh Klářiny kávy, dneska sledujte živě v ranním vysílání. Srknul jsem si, uvařila ho s láskou a přišla, usmála se a řekla, vypij to.
1: Tak, neboj se.
0: Zatím teda měním se v zombie, nebo ne?
1: Ne, zatím vypadáš standardně.
0: Standardně je docela pochvala od předoví. Tak co, standardně pořád, nebo se něco změnilo?
1: Malinko nám bledne a bude to pokračovat.
0: Jak to dopadne?
1: Uslyšíte zítra.
0: Haló, tady Impulzovi, každé všední ráno mezi 5. a 9. Příjemný den, teď už s Vlastíkem Korcem přejí Klárka Šedová.
1: A Honza Daněk.

0: Michal Hrůza zpívá o bílé stopě. Já tady mám naše rádio stopu, ve které dnes budeme opatrně našlapovat k dalším programovým prvkům. Co dnešní počasí? Oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách 14. Chystej se zprávy, je zde Kačka Palajová a Myšák Ransdorf. Dobré dopoledne.
1: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka. Švýcarská mutace. Předepisujeme Impuls. Češi do toho. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: O víkendu k nám nahlédne léto, startují přímé lety mezi Prahou a americkou Filadelfií. Naši hokejisté odvraceli blamáž z Itálií. Je 9 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: O víkendu si musíme dát pozor na pitný režim. V následujících dnech totiž Česko zasáhnou pořádná vedra. Předpověď počasí sleduje reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
6: Pěkné dopoledne. Během dneška bychom si ale měli do batohu raději preventivně přibalit deštník. Hlavně na Moravu a do Slezska totiž můžou dorazit přehánky. A do toho naměříme 18 až 23 stupňů. Zítra už bude počasí o něco suší a pro některé už může být příjemné k vodě vyrazit. Teploměry během pátku ukážou 22 až 26 stupňů. Plavky bychom si ale měli připravit především na sobotu. To meteorologové slibují teploty okolo 25 a v neděli už může rtuť atakovat tropické hodnoty. Na závěr víkendu totiž může být až 29 stupňů. Na severu našeho území ale můžou koupání v přírodě zahatit přehánky. Vedra s námi nejspíš zůstanou i během příštího týdne. Do práce bychom si měli v pondělí vzít sluneční brýle. Z oblohy totiž zmizí mraky a teploměry ukážou zhruba 27. Ochladit by se mohlo až ve středu, pořád ale naměříme letní hodnoty nad 20. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Ex-šéfka zlínské krajské hygieny po roce přiznala sražení motorkáře. V státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání pro Evu Sedláčkovou. Uzavření dohody serveru Seznam zprávy potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Chudárková. Sedláčková se podle informací serveru k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila a uváděla, že si srážky s motorkářem nevšimla. Jak dlouho bude v podmínce, zatím není jasné. Do americké Filadelfie si zase doletíme přímým spojem. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince s Prahou. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes podvečer a v Praze přistane zítra ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Prahy se Spojenými státy americkými. Podle oslovených prodejců letenek je o přímé lety do největšího města Pensylvánie velký zájem. Pod Krušnohoří stále trápí krádeže kovů. Po nabíječkách pro elektroauta v Mostě se zloději zaměřili také na kabely v Teplicích. Tam teď radnice opravuje tržní náměstí.
7: Teplické náměstí se předělává z gruntu, tedy včetně rozvodů a všech sítí. A právě nové kabely zloděje přilákali. Chvíli to dokonce vypadalo, že co dělníci opravili a nainstalovali, do druhého dne zmizelo. Stavbu začala hlídat policie, aby záhy zjistila, že hlavní pachatel bydlí jen pár kroků od náměstí a má dokonalý přehled. Kvůli mědi si přivlastnil přes 80 metrů kabelů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Impulzem na hokej.
4: Naši hokejisté urvali výhru nad Italií ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Freiburgu, zvítězili 3-1. Cesta za tříbodovým ziskem ale byla trnitá. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Ve třetí třetině se podařilo zabránit ostudě a zápas otočit. Pátý souboj čeká Rulíkův výběr v sobotu od 16 hodin 20 minut proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů. Zprávy jsou u konce a vysílání u Dobrého Korce.
0: Já to sledoval, já jsem musel furt chodit na zahradu, abych to rozešel. To byly takový...
4: Dvě třetiny, veď?
0: No všechno, já jsem chodil pořád, já jsem nachodil snad 18 kilometrů. Kačko, díky, hezký den.
4: Ahoj.
0: 7 pecek v kuse a bez reklama. Za chvilku hrajeme pro milionové kolegie. Ladíte Impuls. Dobré dopoledne.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.
8: Vzal si dva líky.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem, no a jdeme hrát pro další milionové kolegy. Kam pak jsem se dovolal? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den, tady Milada.
1: Paní Milado, vy jste se přihlásila na www.impuls.cz, vyplnila jste ten formulář, pro koho chcete zahrát a proč?
2: Dobrý den, takže já bych chtěla moc zahrát pro všechny moje kolegy z práce. Pro Mášu, pro Petru, pro Veroniku, pro Ondřeje, pro Vitaliho, pro Světlanku, protože mám moc skvělý kolegy, kterýma se mi moc dobře dělá a jsou úžasní, strašně pracovitý. Takže jim přeju, aby měli pořád tak strašně moc elánu do té práce, jako mají. A abychom spolu dobře vycházeli a měli se pořád tak rádi, jako se máme.
1: Teda to zní
2: a
1: jako...
2: A nám ta práce pěkně od ruky.
1: To zní jako zíšesnu, ale vy jste mi ještě neřekla, kde pracujete, co děláte?
2: No, my pracujeme všichni jako zootechnici u masného skotu.
1: Ano.
2: Takže naše náplň práce víceméně je vlastně starost o ty zvířata, no.
1: Ale je to práce asi náročná, složitá, vstáváte brzy ráno?
2: No, já tolik ne, protože já jsem teda, já to vedu,
1: vedoucí.
2: Tak já se ulejvám trošku.
1: Jo,
2: ostatní samozřejmě si vstávají moc brzy ráno, no.
1: Dobrá.
2: A pracuju i dlouho, takže je to náročný, je.
1: V každém případě dnes budeme hrát i pro ten váš chovný skot. Nezapomeňte, že těch 7 pecek, které teď pouštím, patří jen a jen vám. Díky, že jste se dovolila.
2: Děkuju.
1: Zdravím vaši skvělou partu a mějte se úžasně a laďte správný rádio.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Nashledanou.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.

0: Tady Impulse, stále dopolední vysílání, končí 7 pecek v kuse a bez reklam. Těhle 7 pecek zase můžete vy zítra dopoledne po 9. poslat svým milionovým kolegům. Stačí se podívat na www.impuls.cz, vyplnit naprosto elementárně jednoduchý formulář. No a pak čekejte, já vám zavolám a pošleme to do světa. Bude se hrát pro vaše milionové kolegy. Poslední Madonna, za chvilku Slza s hitem Bouře, potom Bryan Adams a pak se koukneme na dnešní datum, protože nás čeká kalendář.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer.

0: nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Kristy Korce.
1: 21. květen. Přesně před 80 lety se Češi zbavili K.H. Franka. Mimořádný soud nad německým nacistickým zločincem vynesl rozsudek a o den později skončil na šibenici. 145 let uplynulo od zavedení vůbec první telefonní linky v Praze. Nechal si ji zavést majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frej, po kterém se dnes jmenuje ulice spojující Libeňské nádraží s tím vysočanským. A před 15 lety se Plzeň zapsala do české fotbalové historie. Bylo to přesně 21. května v roce 2011, kdy Viktoria vyhrála klíčový duel předposledního ligového kola nad ostravským Baníkem a získala poprvé titul. Tenhle triumf západu Čechů nám připomene reportér Mišák Ransdorf. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Bez triumfu Plzně by byla v českém fotbalu tak trochu nuda. Do té doby totiž mezi sebou o přední příčky bojovala hlavně pražská S, Sparta se Slaví. No a v klíčovém zápase proti Baníku neměla Viktoria nic jisté, musela otáčet z 0-1. Jenomže když už potom bylo jasné, že Viktoria vyhraje, tak fanoušci plzeňští roztleskávali své mistry už několik minut před koncem. Titulu dovedli Plzeň svěřenci trenéra Pavla Vrby, mezi kterými byli takoví hráči jako Pavel Horvát nebo David Limberský. Zápas tehdy sledovali i tisíce fanoušků na plzeňském náměstí Republiky. A takhle to před 15 lety zaznamenala Česká televize.
3: Je pár vteřin po závěrečném hvizdu a zhruba 3000 lidí na náměstí slaví.
4: Plzeň je nejlepší a vždycky byla!
5: Jo, jasný, já si to viděl od začátku.
6: Dobře, hráme Viktorka!
2: Viktorie titul získala během oslav stých klubových narozenin, to je taky velmi symbolické. No a po triumfu se Plzeň etablovala i v evropských soutěžích, zrekonstruovala taky svůj stadion ve Štruncových sadech a dodnes je na špičce naší nejvyšší fotbalové ligy.
1: Události 21. května jsme v kalendáři připomněli s reportérem Mišákem Ransdorfem. Hezký den a děkuju.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Impulzovic krabička, Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Ladíte Impuls, za chvilku doprava, hodně ucpaná je D5 před Prahou od Loděnice až na Pražský okruh. Dnes jsme toho stihli hodně, koukli jsme na kalendář, na dnešní datum, zahráli jsme milionovým kolegům, no a za chvilku pustím třeba kapelu Roxette a Pavla Vítka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance, profíci.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Dlouhé zdržení přetrvává na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně od 9. kilometru. Navíc před exitem 5 na Rudnou bouralo osobně auto s nákladním. Pražský okruh jede pomalu od letiště mezi Zličínem a Ořechem. Na cestě od D1 čekejte zpomalení u Barandova. Přerušovaná fronta se táhne v Praze na východní a Štěrboholské spojce od D10 až k Průmyslové ulici. Bouralo se na devítce za Mělníkem směr Praha, postojíte si tam pár minut a porouchaný kamion překáží na dálnici D1 u Brna u exitu 196 ve zúžení směrem do Prahy. Do kolony se dojíždí už téměř na 203. kilometru a v protisměru jedou místy pomalu kamiony už od Velké Bíteše. Z Global Assistance z Kuba.
1: Ještě tady máme policejní hlídku. Zdeňku, kde přesně?
3: Ahoj, impulzáci na 43. Brno Svitavy v obci Březová nad Svitavou se lustruje, takže nohu splynu.
1: Tak pozor na tu lustraci. 605 222 007, ozvěte se.
4: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: životě, který mnohdy není peříčkem, zpívá kapela Queen v čele s Freddym. Já už koukám dál do další vysílací hodiny, čekají nás zprávy, ale já tady mám ještě informace o počasí. Dnes oblačno až polojasno, místy přeháňky. A to vše s teplotami 18 až 23 stupňů Celsia. Aby váš život byl příjemný a lehký jako peříčko a v pohodě a v klidu, tak byste měli vidět informace, ale prosím vás, zase z těch informací se nemusíme úplně, tohle znáte. Tak hezký poslech, za chvilku zprávy, tady Impuls.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Češi se podle Primuly eboli bát nemusí. Ovocnáři řeší škody po jarních mrazech. Obyvatele italské Neapole probudilo zemětřesení. Je 10 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Epidemiolog Primula krotí obavy o nákaze ebolou. V rozstřelu na serveru iDnes.cz tvrdí, že je možnost nakažení od Američana s podezřením na nemoc v podstatě nulová. Americký lékař byl v kontaktu s nemocným pacientem v Ugandě. Nyní leží v pražské nemocnici Bulovka. Jeho transport proběhl za přísných mezinárodních bezpečnostních a hygienických opatření speciálním letadlem a v uzavřeném izolačním boxu. Podle ministerstva zdravotnictví pacient v tuto chvíli nevykazuje příznaky onemocnění a pro veřejnost nepředstavuje riziko. Hygienici zároveň upozorňují, že ebola se nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého. Česká strana zároveň zdůrazňuje, že Spojené státy uhradí veškeré náklady spojené s hospitalizací. A pokračujeme aktualitou. Muž obžalovaný z týrání a věznění ženy na Lounsku prohlásil před chvílí u soudu v Ústí nad Labem vinu. Učinili tak i tři další obžalovaní. Ženu trýznil muž v Siřemi na Lounsku dlouhé měsíce. Zachránila se útěkem. Předtím znásilnil podle obžaloby i jiné dvě ženy. S vězněním mu pomáhali další tři lidé. Za zločin zbavení osobní svobody všem hrozí až 12 let vězení. Jarní mrazy přijdou české ovocnáři draho. Odhady hovoří o 1,5 miliardě korun. Škody vyčísl šéf ovocnářské unie Martin Ludvík.
8: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
7: Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024. Tehdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Rožnovský výrobce polovodičů oznámil propuštění. O práci v Onsemi přišlo zhruba 200 lidí z asi 1700 zaměstnanců. Rožnovský závod propouštěl i loni na jaře, kdy odešlo 150 pracovníků. Podle vedení společnosti rozhodnutí byla přijatá po pečlivém zvážení a mají posílit provozní efektivitu, urychlit inovace a podpořit dlouhodobou pozici technologického lídra v oboru. Úřad práce sdělil, že o záměru firmy ví, počty propuštěných ale nepotvrdil. Na jihu Itálie se chvěla zem. Okolí Neapole zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody. Z preventivních důvodů ale úřady uzavřely některé školy. Hokejový šampionát ve Švýcarsku pokračuje ve vysokém tempu. V Curychu i ve Freiburgu proběhnou každý den 2 nebo 3 zápasy. Největší pracovní nápor tak prožívají hokejoví novináři, třeba kolega Jakub Hromada ze zpravodajského webu iDnes.cz.
9: O české hokejisty je velký zájem nejenom mezi fanoušky, ale také novináři. S polskými, slovenskými jsou ve Freiburgu v jednoznačné přesile. Třeba na švédské reportéry tu narazíte opravdu jen zřídka. No a o ostatních zemích ani nemluvě. A servis? Ten máme, řekněme, přijatelný. Mnohdy trávíme v tiskovém centru klidně celý den. K dispozici máme většinou kávu, pití, ovoce, občas nějaké sušenky. V odpoledních hodinách nám místní dobrovolníci donesou polévku. Ovšem na plnohodnotný oběd nebo večeři si musíme dojít do okolních restaurací nebo stejně jako ostatní fanoušci, kteří sem přijeli z celého světa do fanzóny. Pro Radio Impuls Jakub Hromada, iDnes, Fribourg.
0: A my pojedeme na sever Evropy společně s Jirkou Kolbabou, který je stále na cestách. Tady Impuls a Vlasta Korec, přeji vám hezký den.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.
10: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Jen co vstoupila do pracovního procesu pilná jako včelka, s aktuální čerstvou zprávou právě teď přichází Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: Spor o Pavlovu účast na letním summitu na to možná skončí až u ústavního soudu. Prezident se k němu obrátí, pokud ho Babišova vláda 8. června na svém jednání vynechá z delegace do Ankary.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, je to tady náš projekt Jezdím s úsměvem pokračuje. No a do vysílání by se teď měl přihlásit náš kolega Vláďa Jaroš. Ahoj.
2: Ahoj, zdravíme dopolední impulzáky. Právě dnes pro vás máme další odměny v rámci čerpacích stanic OMV. Můžeme se potkat v našem vysílání po 12. hodině. To je soutěž pro ty, co nebudou moci dnes osobně po 14. hodině dojet na zatím tajné místo. Takže poslouchejte po 12. hodině soutěž o odměny v našem vysílání a po 14. hodině osobní setkání. A je tady už jedna nápověda na to zatím tajné místo. Budeme kousíček od místa, odkud se dá letět na dovolenou. A těch míst přece jenom v České republice je víc, takže je to zatím trošku zavádějící a ano, je to schválně, takže se během dne budeme posouvat i v tom odhalování toho konkrétního místa. Za chvíli vyrážíme za vámi, jezděte s úsměvem, přijeďte si třeba pro tankování na měsíc nebo na rok zdarma i na výbornou kávu Viva na měsíc zdarma. To všechno může být vaše odměna. Držíme palce. Úsměv na tváři.
1: Děkuju pěkně za aktuální zpravodajství. Budeme poslouchat, kdy se přihlásíš zase do vysílání přímo, Vláďo. No a já mám teď na starosti aktuální dopravu. Kolonu čekejte na pražské jižní spojce před Štěrboholy.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
1: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
0: Co ti tady přináší největší radost?
1: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
0: A co tě na této práci nejvíc baví?
1: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní, taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
0: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 5-kilometrová šňůra aut po pojíždí na D1 před Brnem směrem od Vyškova. Doprava před Brnem vázne i v protisměru od Prahy. Nehoda komplikuje dopravu. V Praze už Štěrbohol na trase Smíchov-Černý most. Kolony se táhnou po jižní spojce v úseku od Záběhlic. A další fronty vidíme na plzeňské D5, typicky v úseku Loděnice Pražský okruh směrem od Rozvadova. Kdyby něco, ozvěte se nám do dopravy. Číslo 605 222 007 nebo se zkuste ozvat přes aplikaci. Však to všechno velice dobře znáte.

Jak to dnes dopadlo ve hře Halo, tady Implozovi? František byl na seznamu, Františkovi jsme volali a on ten rošťáko nám nezvedl telefon, což je škoda. Přišel o tu možnost přihlásit se výherním sloganem Halo, tady Implozovi, ale především přišel o šanci vyhrát 100 000 korun. Snad tedy příště. Chcete-li s námi hrát, registrujte se na www.impuls.cz nebo to zkuste přes naši aplikaci. No a každé ráno, když vám někdo zavolá, tak zvedněte telefon a vykřičte do světa Halo, tady Implozovi. To je ten náš výherní přihlašovací slogan. Hrajeme až o 100

0: a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
1: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v Epet aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajistě si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Premium partnerem reprezentace je TCL.
2: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
10: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Ano, je to tady ten skvělý okamžik, kdy se opět vypravíme na cesty a já se moc těším, s tím přijde Jirka Kolbaba. Takže prosím tě, Jirko, jak pokračuje tvoje cesta na sever Evropy?
2: Na výběžek, který jsme Fehmarn. Já jsem potom použil ferry a dojel jsem do Dánska. Já jsem byl překvapený, že i na vodě a potom v Dánsku má ta silnice úplně stejné číslo. U Helsingoru je proslulý hrad, který jsme Kronborg, nebo jinak můžeme říct korunní hrad, na výběžku do vody. Já jsem ho kdysi viděl, když jsem kolem něho plul před pár lety, bylo špatné počasí, teď jsem měl nádherné počasí. Tenkrát jsem plul ze Švédska do Dánska, teď tedy obráceně. A hrad Kronborg, někdy také Helsingor, je významný historický hrad, taková památka, která je slavná, možná prý nejdůležitější v celé severní Evropě. On proslul zejména proto, že do něj slavný film Shakespeare umístil svoji nejznámější tragédii Hamlet, Králevic dánský. A v tomto díle použil zkomolený název, on ho tam jmenuje jako Elsinor. A soudí se, že na něm prý údajně nikdy nebyl. Nádvoří hradu hostí každé léto divadelní festival a tam se právě hrají Hamlet a různé další hry od Shakespeara. A v roce 2000 byl tento hrad zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, když jsi proplul z Dánska kolem hradu na východ, tak jsi doplul do Švédska, je to tak?
2: Ano, a známá trajektová linka do přístavního terminálu partnerského města Helsingborgu, tak to je velmi proslulá, je velmi dominantní. Ono plují jenom 20 minut, ale tady plují ekologické elektrické lodě, takže úplně tichunké, to je velký zážitek. A provoz tady zde v té úžině je neuvěřitelně hustý. Ty lodě plují i v noci a ve špičce i každých 15 minut, takže to taková místní tramvaj. V Helsingborgu jsem pak hned zajel nakoupit do obchodu nějaké zásoby a první jazyk, který jsem ve Švédsku slyšel, byla čeština. Potkal jsem totiž 3 krajany, kteří už několik let žijí a pracují právě v této zemi. A při cestě na sever jsem udělal několik úplně úžasných, nezapomenutelných fotografických zastávek. Skvělý západ slunce jsem fotil třeba v Houganás. Objevil jsem několik historických objektů, romantických hradů, ale hlavně fantastických rybářských vesniček. Ale o těch až zítra. Naslyšenou.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

Jahody mražený, servírovaný právě teď z Vlna Rádia Impulse jako písnička z Impulzovic krabičky. Díky, Jirko Schellingre. Aktuální doprava kolony sledujeme na D5 u Loděnice a také u Bavorině. No a za chvilku zahraju Adéla nebo Petra Nadě.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, jdeme na to. Kuba Tilšar, profík z Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Příjezd do Prahy po D5 od Plzně zůstává ucpaný místy od 10. kilometru. V protisměru tedy z Prahy na Plzeň popojíždí D5 mezi kilometry 24 a 28 kvůli zúžení. V Praze na Štrboholské spojce ve směru na Černý most za sjezdem od Průmyslové překáží ve zúžení dodávka s poruchou. Počítejte s přerušovanou kolonou přes jižní spojku od 2. kilometru brněnské D1. Nepojízdné auto překáží také v tunelech Blanka ve směru na Novou Povltavskou u Troji. Tvoří se kolony od Davic. Dopravní nehoda blokuje jeden pruh na devítce za Mělníkem směr Praha. Kolona má téměř kilometr a půl. A na dálnici D1 čekejte přerušované fronty v obou směrech u Brna před zúžením na 196. kilometru. Od Vyškova se popojíždí od 205. a na cestě od Prahy jdou pomalu hlavně kamiony od Ostrovačic. Z Global Assistance z Kuba.
1: Děkuju pěkně, ještě hlavní tah Praha-Brno, mám tam svýho parťáka. Co se děje?
3: Čelku za D1 na 90. kilometru stojí policejní bavorák a měří, tak si dejte bacha.
1: Ano, takže pozor na policejní bramboru, ať vás nelapí do svých sítí. 605 222 007, případně naše aplikace. Hrajeme dál až do celé.

0: Čas je neúprosný, už za několik málo okamžiků 11 hodin. Slunce se nám opírá do oken, což je skvělá zpráva pro všechny ty, kteří chtějí žít venku a aktivně. No ale jak to počasí bude vypadat oficiálně podle profíků? Oblačno až polojasno, sem tam nějaká přeháňka, ale hlavně a především teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách počítejte se 14. Jeva Horáková ve studiu, ahoj.
1: Ahoj, hezké.
0: Jsi připravená?
1: Jsem.
0: No, tak jdeme na to.
2: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
4: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Právě vychází.

0: verze právě v prodeji.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šéf vojenské nemocnice Masopust končí. Tyran ze Syřem je podle znalců sadista. Policie při finále MOL Cupu zadržela dva fanoušky. 11:00. Iva Horáková nabízí zprávy.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Ředitel ústřední vojenské nemocnice končí. Václav Masopust z pozice odchází po dvou letech. Podle zjištění Novinek požádal o přeložení k poslednímu červnovému dni. Odchod ředitele přichází poté, co v minulém týdnu zasahovala v UVN policie, která obvinila jednoho z tamních primářů z korupce a falšování lékařských zpráv a znaleckých posudků. Masopustovo další setrvání v čele ústřední vojenské nemocnice si podle informací Novinek nepřál premiér Babiš, kterému se nelíbilo už jeho jmenování ředitelem. Na Ústecku vzniknou nová pracovní místa. 60 lidí zaměstná tajvanská společnost eTrans Global, která v Ústeckém kraji chystá Evropské logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Firma zpočátku plánuje investovat skoro 500 000 000 korun. S rozlohou 17 000 m² bude centrum patřit mezi největší specializované logistické provozy svého druhu ve střední Evropě. Násilník ze Syřemi na Lounsku je nebezpečný sadista. Vyplývá to ze znaleckých posudků, které na obžalovaného Karla Nováka vypracovali odborníci. Muž, který podle obžaloby téměř 3 měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě na Lounsku, u krajského soudu v Ústí nad Labem dopoledne prohlásil vinu. Stejně tak i dvě ženy a další muž, kteří mu podle spisu pomáhali. Všem hrozí až 12-letý trest. Novák se přiznal i ke znásilňování dalších dvou žen v minulosti, z čehož ho obžalovat tak viní. Věřící vyhlížejí lebku svaté Zdislavy. Policie by měla zachráněnou relikvii církvi předat v sobotu 30. května. Právě v tento den se slaví památka svaté Zdislavy, a to i v Jablonem v Podještědí, odkud lebku minulý týden ukradl 35-letý muž. Církev zatím neřekla, jestli bude relikvie znovu vystavena a v jaké podobě. Na rozhodování se bude zřejmě podílet i Liberecký kraj. To potvrzuje náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
6: Bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
4: Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu s cílem pohřbít je do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži. Lebku měli následně v péči restaurátoři. Spor o Pavlovu účast na letním summitu NATO možná skončí až u ústavního soudu. Prezident se k němu obrátí, pokud ho Babišova vláda 8. června na svém jednání vynechá z delegace na schůzku Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel na summit chce jet, vláda to ale dosud odmítala. Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak právě i prezidenti. Bílý dům plánuje omezit vojenskou pomoc evropským spojencům. Washington v případě velké krize neposkytne Severoatlantické alianci takové kapacity, na jaké byla Evropa dosud zvyklá. Starý kontinent tak zřejmě bude muset převzít velkou část odpovědnosti za vlastní obranu.
7: Vláda prezidenta Trumpa podle nejnovějších informací mění své strategické plány. Pokud v Evropě vypukne rozsáhlý konflikt, Washington zredukuje počet svých vojenských sil a techniky pro rychlé nasazení. Bílý dům tak dává najevo, že americké kapacity jsou limitované. Prioritou se stává krize na Blízkém východě a oblast Pacifiku. Pro evropské členy NATO, včetně České republiky, je to omezení amerických záruk. Neznamená to konec aliance, jen upozornění na to, že americká ochrana bude mít své hranice. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Dva fotbaloví fandové skončili v rukách policie. Královéhradečtí policisté je zadrželi při včerejším finále MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Dalším 8 fanouškům dali za přestupky pokuty v souhrnu za 60 tisíc korun a jednoho čeká správní řízení. Všichni zadržení jsou příznivci jabloneckého klubu. Je po zprávách a vrací se Vlasta Korec.
0: Ano, jsem zde, jsem připraven, ještě mám hodinu, pouštím se do toho. Díky za zprávy.
4: Ahoj.
0: Dnes je Mezinárodní den čaje a právě proto šel Aleš Růžička, náš zuřivý reportér, natáčet o kávě. Má to smysl.
5: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: Eláni, znova sama dotkni, písnička, kterou vám rádi pouštíme z našich Impuls vln. Další hity budou zase skvělé. Roy Orbison, Pretty Woman nebo Hana Zagorová s hitem Za každou chvíli s tebou platím. O čem se bude hovořit za chvilku v aktuálním dopravním zpravodajství? Kolonu čekejte na D5 mezi sjezdy 22 a 28 směrem z Prahy na Plzeň. Za chvilku víc.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun. Včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
7: Co řveš ty?
8: Já jsem
7: to. To je koncert. 400 ovcí Impulzovy a teďka slyšíte, mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni by žali pořád, ne?
4: Jen omylný.
7: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
4: Je šikovný.
7: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
9: Zvládl si to?
10: Já myslím, že jo.
7: Nezvládl jsem to.
10: No.
7: Slavnostně říkám, a vlastně to ani nejde, když nejste profít.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zúžení vozovky omezuje plynulost provozu na trase Praha-Plzeň na D5 u Bavorině. Řidiči popojíždějí v úseku mezi exity 22 a 28. D5 soucpává ještě mezi Loděnicí a Prahou směrem od Plzně. Nehoda přikáží na pražské Štěrboholské spojce na trase Smíchov-Černý most. Kolony se táhnou až od sjezdu z brněnské dálnice D1. Ještě naši agenti 007 hlásí policejní hlídky. Kde?
11: Tady, kazatel. Budete zbuděně na dohří do Libochovic, tak v Libochovicích je kazatel s kazatelkou a kážou, tak pozor.
12: Tady agent Raptor, žalovat se nemá, hlásit se musí. Krnov, ulice Albrechtická, benzínka, stojí tam za šití a hlídají měřík, tak pozor.
0: Kluci, skvělá práce, takhle by to mělo fungovat i nadále. Jsem rád, že voláte. Vy ostatní už víte, co se kde děje. Volejte i dál na číslo 605 220 2007, nebo volejte přes aplikaci. A tohle je klasika Pretty Woman a pan Roy Orbison. Posloucháte Radio Impuls, je přesně 11.20. Skvělý den.

0: Ti nejlepší kolegové nejsou jen lidé z práce, ono je to de facto vlastně vaše druhá rodina. A jak se ke svým milionovým kolegům chovat, jak se jim odvděčit, zkuste jim věnovat 7 pecek bez reklam. Zkuste se přihlásit na impuls.cz a 7 pecek vám zahraju přímo k vám do práce a hned po 9. Každé všední den v 9 můžete hrát pro vás a především pro vaše milionové kolegy tady u nás na Rádio Impuls.
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.

0: Riko. Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od 2 kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
5: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Dnes je Mezinárodní den čaje. A když má tady tedy jeden z nejoblíbenějších horkých nápojů na světě svátek, poslali jsme našeho zuřivého reportéra, ať něco natočí o jeho největším konkurentovi, tedy o kávě.
1: A když káva, tak jsem v Praze Bubenči našel krásné muzeum kávy s názvem Alchymista. Tam mě provedla a všechno o kávě mi pověděla Kateřina Ebelová. Dokonce jsem si mohl vyzkoušet starou prvorepublikovou ruční pražičku.
2: Tam je ta lopatka a díky té lopatce ano. Se to nepřepalovalo. Tohle byly starší kafe.
1: Dřív to vlastně byla asi normální věc, že k tomu, abyste si udělala doma kávu, nevím, jestli třeba před 100 lety, tak jste takovouhle věc musela mít. Je to taková uzavřená pánvička, kde nakroutím takovou kličkou a vlastně vevnitř té uzavřené pánvičce jsou lopatky, které tou kávou právě otáčejí a převracejí ji, aby byla upražená ze všech stran správně. Řekl jsem to dobře, paní Kateřino?
2: Řekl jste to dobře. Káva se u nás nejdříve prodávala v lékárnách, a potom se prodávala buď to ve specializovaných prodejnách, nebo v koloniálech, tak ano. Jak lidé znají, třeba bylo nás pět.
1: A káva jako originál, ta byla asi dost luxusní zboží, ne? Nějakými, když vezmu zase tu dobu 100 let zpátky třeba.
2: Lidé nevědí, že u nás byla první čokoláda, ano. Která se prodávala především, podávala na šlechtických sídlech a teprve později se dovážel čaj ano. A káva.
1: To si ale ne každý mohl dovolit. A tak stejně jako my dnes naprosto běžně pijeme třeba kávu espresso, tak tehdy se prodávaly takzvané kávoviny, tedy kávové náhražky, jako třeba Melta. Tak si važme toho, co máme. Hezký den, Aleš Růžička, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Není nutno, Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, osvědčená dvojice, která teď dělala radost posluchačů Rádia Impulse z naší krabičky. Za chvilku doprava kolony sledujeme na plzeňské D5 u Loděnice a taky u Bavorině. No a právě z těchto míst jsem dorazil naprosto v ten správný čas. Honza Benešovský, ahoj.
1: Dobrý den, no tak ta kolona tam je. Potřeba je k tomu podotknout, že takzvaně, jak se říká, levý pruh jede celkem v pohodě, takže proto jsem tady taky na čas. Já zase vycouvám vlastníku, protože ty tady máš ještě povinnosti, které budou přesně odrážet filozofii předchozí písně, tak aby bylo veselo.
0: Naprosto
1: tak,
0: přesně.
1: Ano, ano. A já jenom k tomu podotknu, že veselo bude i někde na cestách na jisté čerpací stanici, protože dnes jezdíme s úsměvem.
0: A to je ta nejlepší možná varianta. Hezky si to užij od toho.
1: Ahoj.
2: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance, haló.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na D5 od Prahy na Plzeň u Bavorině na 28. kilometru pracují silničáři. Postojíte si tam ve zhruba 4,5-kilometrové koloně. Proti směru na příjezdu do Prahy od Plzně vázne doprava od 10. kilometru. Pomalu se jede po Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Na Štěrboholské spojce v Praze za Průmyslovou na Černý most již dodávka ve zúžení nepřekáží a kolony se postupně od D1 rozjíždí. Kamiony zpomalují před Brnem tradičně na dálnici D1 od Prahy, a to od 161. kilometru od Velké Bíteše. A na cestě od Českého Těšína na Havířov za Tědlickém bourala 3 osobní auta. Zatím ale kolem projedete bez zdržení. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji, pojďme se podívat do hlavního města.
3: Praha 10, na křižovatce Švehlova Pražská, 2 auta s tramvají, křižovatka blokovaná.
1: Dobrá zpráva, no a teď věřte nebo nevěřte, náš všemi milovaný a obdivovaný agent B volá z Ostravy. Co tam se děje a co já se zase dozvím, já se moc těším, jdeme na to. Halo?
4: Já bych chtěl nahlásit, že v centru Ostravy jsem byl osloven hlídkou policistů, jeden mladý hezký muž, ale krásná dáma, která se mě zeptala, jestli nejsem náhodou agent B, tak se to samozřejmě zapřel, ale ona se mě zeptala, jestli je vlastní Korec ještě volný, tak jsem řekl, že nevím, ale protože je doba oběda a vlastník je prostě k nakousnutí, tak nevím, proč ona váhá. Všechny vás miluje, agent B.
1: Děkuji moc, agentovi B. 605-222-007, kdyby něco, ozvěte se. Ano, jsem stále free.
5: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Ladíte Impuls, stále ještě dobré dopoledne, pár minut. Teď si připomeneme, že radost ze života můžete mít a najít v maličkostech. Mezi impulzáky napříč Českem vyráží pravidelně naši experti na radost. Dnes je to Mišák Ransdorf, který chtěl znát to, co vám dokáže vykouzlit úsměv na tváři i v těch nejtěžších chvílích. Poslouchám.
1: Co nebo kdo vám zlepší den, i když to zrovna nestojí za nic?
2: Sport, fotbal plus box mě dokáže z toho vždycky dostat, když na ten sport jdu a odcházím z něho, tak cítím, jak ty endorfiny, všechno se vyplavuje.
3: Manžel, děti, vnouče, to záleží, jak kdo zrovna se namane.
1: Co nebo kdo vám zlepší den, i když to zrovna nestojí za nic?
4: To prostě můj brácha. On má vždycky takový svoje hlášky, se kterýma mi dokáže strašně pomoct.
0: A ty hlášky jsou nejlepší, mějte se skvěle.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: blíží se letní víkend, někde možná i tropický, a rozjezd k tomu bude už zítra. Tedy v pátek čeká nás polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost s ojedinělými přeháňkami, noční teploty 10 až 6 a přes den 22 až 26 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
1: A dost už, ne?
3: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
1: A poslat vám i nevratnou půjčku.
6: Jo!
3: Je libo 100 tisíc?
5: Máte tam 100 tisíc!
6: Jo!
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
7: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
6: Dobrý den, ano, fakt jo.
3: Nebo oba?
7: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Policie obvinila 20 lidí za manipulaci zakázek Havířova. Polabí a Jižní Morava naměří o víkendu i Tropy. Koubek začíná oznamovat fotbalovou nominaci. Polední zprávy a Iva Horáková.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Havířovem otřásá velká korupce. Policie stíhá 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami města. Kauza se týká městských bytů. Obvinění se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu 100 milionů korun. Uvedl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Všichni obvinění jsou stíhani na svobodě. Hrozí jim až 12 let. Do části Česka o víkendu dorazí tropy. Až třicítky se očekávají v Polabí a na Jižní Moravě. Víkend bude i jinde v Česku slunečný, teplý a většinou bez deště. Předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Chladnější zůstane pouze severovýchod republiky. Vedra s námi nejspíš zůstanou i během příštího týdne. V pondělí teploměry ukážou až 27. Ochladit by se mohlo až ve středu, pořád ale naměříme letní hodnoty nad 20. Kromě tepla vylezají taky klíšťata. Jejich aktivita bude o tomto víkendu na vůbec nejvyšší možné úrovni. Po návratu z přírody si proto máme prohlédnout naše těla. Tak to doporučují meteorologové. Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. Na hradeckém letišti je v plánu nejméně do roku 2030. První hradecký ročník a 34. ročník aviatické pouti celkově bude na hradeckém letišti už teď 30. a 31. května. Představí se přes 40 letounů. Akce se tradičně konala na pardubickém letišti, které se ale stalo kvůli modernizaci Čáslavské letecké armádní základny zázemím letounů JAS-39 Gripen. Česká ekonomika zpomaluje a inflace roste. Brzdí nejistota ve světě, drahý provoz firem a domácností. Česká bankovní asociace proto přehodnocuje svůj optimismus z kraje letošního roku. Hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská upozorňuje na blížící se zdražování.
12: To, co se děje v současnosti, bude mít vliv i na ceny, obzvlášť po té nové sezóně, tedy od podzima. Ke konci roku, začátkem příštího roku, bohužel očekávám i postupný nárůst cen potravin, nájmů, energií, které budou tu inflaci dát.
10: Důvodem zdražování je vývoj konfliktů ve světě. Česká národní banka zřejmě bude muset zvýšit úrokové sazby. To by dále zdražilo půjčky a hypotéky. Ve středočeské Lysé nad Labem mají sraz myslivci, rybáři, včelaři a další milovníci přírody. Na místním výstavišti tady totiž začíná 31. mezinárodní veletrh Natura Viva. Až do neděle tu jsou k vidění novinky i osvědčené produkty, například lovecké zbraně a střelivo, taky moderní lovecké oblečení a obuv anebo optika. Tržby hotelierů na Slovensku stouply dvouciferně. Můžou za to zahraniční turisté. Ti začali objevovat nejen Tatry, ale taky jiné regiony a atrakce v zemi. Hitem se stává Žilinský kraj a oblast Malé Fatry, Kysuc, Oravy a Liptova.
13: Hodnota tržieb vzrástla v ubytovacích zariadeniach naprieč celým Slovenskom o takmer 11%. Je druhá najvyššia v histórii a približuje sa k rekordnému roku 2019. Až 43% podiel tvorili cudzinci, čo je pozitívnou správou pre turistický ruch. Zahraniční návštevníci stále preferujú Tatry, ale výrazný nárast zaznamenala Bratislava a tiež severné časti Slovenska. Sú za tým aj kvalitné wellness služby a kúpele. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
10: Jména šťastných fotbalistů právě teď zveřejňuje vedení české fotbalové reprezentace. Na tiskovce trenér Koubek prozrazuje jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Jaká jména zazněla, od nás uslyšíte ve zprávách za hodinu.
0: Posloucháte Rádio Impuls, my za chvilku vstoupíme do další fáze našeho bezpečnostního projektu Jezdím s úsměvem, kde oceňujeme dobrou náladu a ohleduplnost. Připojí se jeden z našich, řekněme, bezpečnostních ambasadorů, aby vás nadladil.
11: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: A teď to bereme éterem MIGem 21, potom Jennifer Rush nebo Xindlix. Honza Benešovský za mikrofonem, dobré poledne všem.
14: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po deváté věnujeme právě jim. Milionoví.

0: Posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání. S podobnými pocity se podle mě za chvilku dostaví taky Michal David do vysílání. Ale teď se hlásí ambasador dobré nálady a také bezpečnosti na silnicích Vláďa Jaroš. Halo, halo.
1: Ahoj, zdravíme odpolední impulzáky. Tak my už jsme právě teď na cestě za vámi, a to v rámci projektu Jezdím s úsměvem. Můžeme se dneska opět potkat po 14. hodině. Už jsem dneska ráno dával jednu nápovědu, kde to bude. Ta nápověda zněla, že poblíž kousíček od nás, kde se potkáme, je jedno letiště. Letiště, odkud se dá odletět na dovolenou, ale samozřejmě těch letišť v republice je mnohem víc, takže to bylo trošku zavádějící záměrně, ale pojďme trošku vám to ještě usnadnit a dát další nápovědu. Ta další nápověda je, že kolem nás, kousíček od nás, teče řeka Svratka. Tak možná byste mohli tušit, kde se potkáme, ale postupně to ještě upřesníme, nebojte se nic. Nicméně, než nastane ten okamžik po 14. hodině, tak je tady soutěž pro všechny naše posluchače. Právě teď vám k tomu stačí jenom mobilní telefon, abyste vyhráli poukaz v hodnotě 500 korun a utratili si ho pak na čerpací stanici OMV. Otázka zní, co uděláte před nepřehlednou zatáčkou? Pište nám na WhatsApp 605 222 007, za chvíli všechno vyhodnotíme. Jezděte s úsměvem.
0: Ano, ano, kdyby náhodou někdo nevěděl, tak nápovědu najde v aplikaci OMV My Station. Za chvilku vyhodnocujeme, teď se hlásí od mikrofonu Iva Horáková.
2: Dřív než ostatní.
3: Tomáš Chorý a David Douděra jsou v nominaci českých fotbalistů na sraz před světovým šampionátem. Slavia je přitom nedávno vyřadila z kádru. Víc sepisujeme do zpráv v jednu.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
8: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
7: Co ti tady přináší největší radost?
8: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
7: A co tě na této práci nejvíc baví?
8: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
7: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
11: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení vás nedoprava na trase Praha-Plzeň v úseku Králův dvůr Baborině. Silný provoz čekejte na příjezdu do Prahy. Od Plzně u Rudné ucpává se hlavně pravý pruh nákladními auty. V levém pruhu to celkem jede. Kolony pak pokračují na pražském okruhu mezi D5 a Ořechem směr Moudletice. A teď pozor, nová nehoda. Uzavřela D1 u Ostravy, 358. kilometr směrem od Polska na Přerov. Tak třeba z tohoto místa se ozvěte, můžete nás doplnit, upřesnit 605 222 007. Je naše stále telefonní číslo, anebo vstupte přes žlutou rádiovou aplikaci. Se 4 Ačky, šťastnou cestu, Rádio Impuls, pan Elton John.

0: Radio Impuls, odpolední vysílání. Co je potřeba udělat před nepřehlednou zatáčkou? To byla dnešní otázka za 500. Přesně řečeno, ta odpověď je za 500 korun, správná odpověď. Míra v našem vysílání. Halo, halo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Míro, kde jsme vás zastihli?
1: Já jsem u letiště.
0: U letiště, u toho správného letiště, myslíte si?
1: Ne, bohužel.
0: No a u letiště kde tedy?
1: Mošnov,
0: jo.
1: U Ostravského.
0: Tak, nepřehledných zatáček jistě i u vás v oblasti máte docela dost, tak jak je potřeba postupovat za volantem, když se blížíte k takové nějaké nepřehledné zatáčce?
1: Tak já si myslím, že bych měl snížit rychlost a přizpůsobit jízdu, aby byla bezpečná pro průjezd.
0: Dobře, my to musíme nechat zkontrolovat naším dnešním arbitrem, kterým je Vláďa Jaroš. Co si o to myslíš?
2: Tady je potvrzení správné odpovědi. Výrazně zpomalím, protože přece nevidím, co je za tou zatáčkou. Takže ano, je to správně. Gratulujeme.
0: Bezvá, gratulujeme. Míro, mějte se moc krásně, jezděte opatrně a zůstaňte nám věrný. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Jezdím s úsměvem, pokračuje. Jak to bude dál, Vláďo?
2: A my pokračujeme na cestě k vám. Už jsme vám dneska dávali nápovědy, že se budeme pohybovat a potkávat po 14. hodině tam, kde se dá odletět na dovolenou. Je tam jedno z letišť v České republice. Kousíček od nás teče řeka Svratka. A to třetí nápověda nová, která už by vám měla hodně moc pomoci, tak budeme kousíček od Pálavy, od místa, kde se točil film Bobule. Tak těšíme se na vás po 14. hodině, projekt jezdím s úsměvem, tak jezděte s úsměvem, potkáme se a právě po 14. hodině už si řekneme to konkrétní místo, kde to bude a budete mít půlhodinový časový limit na to dostat od nás nějakou tu odměnu, což může být třeba tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma nebo úžasná káva Viva. Taky na měsíc zdarma. Vidíme se, slyšíme se, laď

0: koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
3: Právě vychází.

0: právě v prodeji.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

pracovat.

0: Posloucháte Rádio Impuls? Za malou chvíli otevřeme Impulzovic krabičku, zpívat bude Petr Novák. Ale teď jedno dopravní téma, se kterým souvisí tvrzení našeho zpravodaje Jana Čady, že momentálně je Zlín nejrozkopanějším za poslední desítky let. Honzo, dobré odpoledne, tak nám schválně řekněte, o co toto tvrzení opíráte.
1: Dobré odpoledne, Honzo. Jde o relativně hodně dlouhou, už totiž od léta loňského roku, trvající modernizaci 45 světelných křižovatek, ale také přechodu pro chodce. Vše na území Zlína. Cílem je zlepšení plynulosti dopravy s preferencí MHD a složek integrovaného záchranného systému s využitím nejmodernějších technologií. Měly by se minimalizovat, ale to je opravdu náročné. Třeba věčné zácpy. No a prostředkem k dosažení cíle je řadu měsíců spousta výkopů, změn značení, semaforu, přechodu, pohyb dělníků. Teď přibyly další křižovatky v centru a kousek od něj. Náročné to tedy je pro každého, ať za volantem nebo třeba na vlastních nohách.
0: Prostě mumraj. No a kdyby tohle všechno mělo skončit, Honzo?
1: Mumraj je správné přiléhavé slovo. Ještě nejsme na konci, mluví se o podzimu letošního roku, nejpozději o konci roku. Termíny je ovšem nutné dodržet kvůli plnění dotačních peněz. Křižovatek zbývá ještě 8 z o nich 45. Na jedné se pracuje zpravidla 6, ale také 8 týdnů. No a teď to budou právě ty, které jsou na těch nejfrekventovanějších místech v centru, kudy proudí tisíce a tisíce vozidel každou denní hodinu.
0: Ještě pro zajímavost na závěr, na kolik systém inteligentních křižovatek vlastně vyjde?
1: No, celkem jde, doufám, že jsem přesný, aspoň podle zadání, o 226 milionů korun, tedy téměř čtvrt miliardu. Město Zlín platí ze svého třetinu, ostatní peníze jsou tak říkajíc evropské.
0: Z rozkupaného Zlína reportér Jan Čada. Tak děkujeme a mějte se tam hezky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Česká klasika. Impulzovec krabička. Zhruba před půl hodinou jsme hlásili uzavřenou D1 u Ostravy směrem od Polska na Přerov. Tak se tam znovu podíváme, budeme aktualizovat. Za 2 minuty poslouchejte dopravu 007 a z muziky Police.
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
3: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
3: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
1: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko, tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já jej velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka povoláváme profíka Kubu Tilšara z Global Assistance. Vítej.
3: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 u Ostravy na 358. kilometru blokuje provoz porucha na nákladní autové zúžení. V místě je doprava vedena Kivadlově. Na Přerov se zdržíte ve 3-kilometrové koloně a na Polsko od exitu 354. Na příjezdu do Brna z Prahy po D1 se jede pomalu mezi 168. a 196. kilometrem. Navíc pozor na odstavené auto za exitem 182. V Praze na Spořilovské ulici směrem do Štěrbohol a na Černý most překáží dopravní nehoda. Zdržíte se místy od 4. kilometru brněnské D1. Na D5 z Prahy na Plzeň u Bavorině na 28. kilometru se popojíždí v 6-kilometrové koloně kvůli zúžení. Kamiony ale už brzdí na 18. u Berouna. A v protisměru čekejte uspaný příjezd do Prahy po D5 od 9. kilometru. Z Global Assistance, Kuba.
2: Děkujeme, prostor máme i pro vás, samozřejmě. Budeme rádi, když nás doplníte z terénu, ozvěte se žlutou rádiovou aplikací ideálně. Pokud ještě nemáte v mobilu, prosím pěkně, tak stahujte zdarma z App Store nebo z Google Play. A jinak klidně zavolejte hezky po staru na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Radio Impuls, míříme k letnímu až tropickému víkendu. Zítra ještě polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost s ojedinělými přeháňkami, noční teploty 10 až 6 a přes den od 22 do 26 stupňů Celsia. Za okamžik nové zprávy.
1: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četla. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
1: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
2: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Nova dostala za Ferryho pokutu skoro 2 miliony korun. Rozsudek nad sadistou ze Siřemi padne ještě dnes. Koubek bere na kemp i Chorého s Douděrou. Dobrý den, přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Nova platí za Ferryho. Kvůli odvysílání rozsudku nad exposlancem musí televize zaplatit skoro 2 miliony korun. Sankci uděluje Úřad pro ochranu osobních údajů. Nova piká za to, že před 3 lety na svém zpravodajském webu odvysílala přímý přenos rozsudku nad Dominikem Ferrym, odsouzeným za znásilnění. V přenosu totiž zazněly údaje o poškozených ženách. Televizi hrozila až 5milionová pokuta. Televize se hájila mimo jiné tím, že nemohla předjímat, co v rozsudku bude. A sledujeme i další případ, který šokoval Česko. Sadista ze Siřemi na Lounsku se ještě dneska dozví trest. Rozsudek nad Karlem Novákem hodlá v příštích hodinách vynést krajský soud v Ústí nad Labem. Státní zástupkyně navrhuje, aby muž, který měsíce týral, věznil a znásilňoval ženu, strávil ve vězení celkem 14,5 roku. A to i za předchozí skutky. Jeho poslední oběť se zachránila útěkem. Novák před soudem prohlásil vinu. Vinu prohlásili i tři spoluobžalovaní, kteří s vězněním poslední oběti pomáhali. Oprava historické voliéry v Podzámecké zahradě v Kroměříži je u konce. Památka UNESCO z 19. století je součástí takzvaného Pavího dvora a žijí v ní okrasní bažanti. Voliéru tvoří kovová konstrukce a drátěný výplet. Oprava začala loni na podzim a přišla na zhruba 500 000 korun. Podzámeckou zahradu v Kroměříži vlastní církev společně s místním zámkem. Historii voliéry připomíná Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství.
6: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora arcibiskupskými architekty. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní.
5: Podzámecká zahrada patří k nejcennějším krajinářským dílům v Česku. Její historie sahá do přelomu 15. a 16. století. Arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit původní podobu. Rekultivovaná krajina kolem hnědouhelného lomu ČSA se otevírá. Vznikly trasy pro pěší a cyklisty, které ukazují měnící se část pod Krušnohoří po konci těžby. Podle reportéra Dušana Valenty se tak půjde dostat až k zámku Jezeří. Hezké odpoledne, Dušane.
7: Zdravím spod Krušnohoří. Právě Jezeří je největším symbolem krajiny, kterou zcela proměnila těžba. Výhled z terasy z devastovaného zámku do nekonečné jámy na zaprášené dopravníky, bagry a rypadla býval pro mnohé šokující. Dřív nepřístupná oblast se ale mění a postupně i všem otevírá. První trasy, mnohé s vyhlídkami, odpočívkami a naučnými tabulemi, jsou už vyznačené. Brzy se otevře také klíčová spojnice mezi Vysokou Pecí, Jezeřím, Černicemi a Horním Jiřetínem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Strach z eboli odklonil letadlo Air France na trase z Paříže do Detroitu skončilo v kanadském Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem byla omezení, která Spojené státy zavedly kvůli šíření eboli v této africké zemi. Společnost Air France omylem umožnila cestujícímu z Konga nastoupit do letadla. Tomáš Chorý a David Douděra jsou v nominaci českých fotbalistů na sraz před světovým šampionátem. Slavia je přitom nedávno vyřadila z kádru. Seznam hráčů na přípravný kemp zveřejnil trenér Miroslav Koubek na mimořádné tiskovce. V širší nominaci jsou i tři nováčci. Teprve 17-letý Sparťan Sochůrek, plzeňský Sojka a Kabongo z Mladé Boleslavy. Z předběžné nominace, kde bylo 54 jmen, jich teď zůstalo 29. Ze širší nominace po utkání proti Kosovu vyplyne nominace konečná.
0: Posloucháte Radio Impuls, ve Švýcarsku pokračuje hokejové mistrovství světa a my jsme vypátrali Čicha, který v této alpské zemi provozuje vlastní hokejovou akademii. Tak jsme si hned říkali, že s ním musíme udělat rozhovor. Je to domluvené na půl druhou.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Poručujeme k poslechu samozřejmě, ale teď muzika. Hraje Lucie, s vámi Honza Benešovský. Hezké odpoledne všem.

0: Posloucháte Radio Impuls, další aktuální zprávu přináší do vysílání Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: Sadista ze Siřemi na Lounsku dostal 15 let. Tyrana několika žen posílá za mříže Ústecký soud. Detaily rozsudku tohoto mimořádného případu sepisujeme do zprávy ve dvě.

0: Přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na Rádiu Impuls.
2: Jsem čudný tvar, tak zachraň ma skôr.

0: Posloucháte Radio Impuls, otce a syna Žbirkovi vystřídá Petr Kolář, takže přehodíme na češtinu. Co se děje v provozu? Ucpává se D1 u Ostravy v obou směrech. Mimo jiné tuto zprávu rozvedeme za 3 minuty v dopravě 007.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na D1 u Ostravy před exitem 357, problémy jsou v obou směrech. Silný provoz čekejte na D1 i před Brnem směrem z Prahy, kamiony popojíždí v pravém pruhu od sjezdu číslo 168. Stavební práce brzdí provoz na D5 na trase Praha-Plzeň, řidiči popojíždí v úseku mezi Berounem a Bavorní a doprava na D5 vázne také v protisměru na Prahu mezi Loděnicí a Rudnou. Ozvěte se, doplňte nás, upřesněte. 605 222 007, letíte telefonní číslo, které stále platí, no a nebo vstupte přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, odpolední program Rádia Impuls.

0: Radio Impuls. Žijeme českou muzikou. Za chvíli bude zpívat Lucie Bílá píseň Si můj pán. Tak dva dny po sobě nám to krásně vycházelo v Halo tady Impulzovi. I točení výherním kolem neslo své ovoce, lomeno peníze. A dnes se to trochu zadrhlo, protože pan František nebral telefon. Takže nic, pokračujeme zase zítra. Maximální výherní částka je až 100 000 korun. Registrovat se můžete u nás na webu www.impuls.cz. Ve žluté rádiové aplikaci nebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 korun na číslo 906 1109. A do telefonu prosíme Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Jdeme na hokej. Naše reprezentace si po včerejší utrápené výhře nad Itálií zajistila postup do čtvrtfinále. Naopak zcela bezstarostnou jízdu turnajem se 4 výhrami zatím zažívá domácí švýcarská reprezentace. K oběma zemím má vztah náš dnešní host. Ve vysílání je s námi teď Luděk Kuncek, Čech žijící v Curychu, kde má vlastní hokejovou akademii. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím posluchače a díky za pozvání.
1: Povězte nám na úvod našeho rozhovoru, jak Švýcarsko žije mistrovstvím světa, pokud tedy vůbec nějak.
2: Tak myslím si, byl jsem na posledních 3 mistrovství světa, vlastně v Česku, v Dánsku a tento rok tady v Curychu. A musím říct, že ta atmosféra je po Česku určitě druhá nejlepší z těch posledních 3 let a myslím si, že se na to dlouho těšili, vlastně to mistrovství světa, které jim zrušili skrz tu koronu, kterou mělo proběhnout v roce 2022. Tak myslím si, že si to teď vynahrazují a žije to tady hokejem.
1: Jaký je váš osobní příběh? Jak jste se dostal do Švýcarska a co vás vlastně vedlo k založení té hokejové akademie?
2: Tak já jsem vlastně celý své mládí hrával hokej a sám jsem hrával profesionálně.

0: profesionálně v Česku Maxaligu. Byl jsem v mládežnických reprezentacích a takhle. Dostal jsem se do Švýcarska tak nějak přes rodinného známého, který tady žil už 10 let a nabídl mi vlastně práci. Práci tady ve Švýcarsku, když jsem se pohlížel po něčem zahraničí. A takhle to nějak celý vzniklo, no. Hokejovou akademii jsme založili zhruba 5 let zpátky a to tím, že jsem právě měl vztah k tomu hokeji a tak se to tak nějak vyvrbilo a začalo to fungovat.
1: To znamená hokejová akademie, abychom si to upřesnili, tak vyvedete mladé hokejisty nějak od dětských let, až potom si přebírají kluby, nebo jak to funguje v praxi?
0: U nás to vlastně funguje tak, že my nabízíme individuální tréninky. To znamená, že vlastně ti děti jsou v klubu, všichni hráči, kteří u nás trénují, jsou v nějakém klubu a k nám chodí vlastně dotrénovávat ty individuální dovednosti, skills a tady tyhle ty věci. My máme nejen děti, ale vlastně i nějaké profesionály, které trénujeme, takže vlastně takhle to nějak funguje.
1: A kdybyste teď byl dítětem s tou znalostí, kterou máte, talentovaným dítětem, které prostě má našlápnuto. Kde byste chtěl se dál rozvíjet? V Česku anebo ve Švýcarsku?
0: Já popravdě, abych řekl, tak jak to momentálně v Česku v mládeži funguje, nemám úplně přehled, ale z toho, co vím, jak teďka vlastně roste naše 18 a 20, ty nároďáky mládežnicky, tak si myslím, že Česko to ještě pořád dělá líp určitě ten hokej, než to Švýcarsko a ty talenty tam je asi lepší výchovu než tady.
1: No, my máme obecně tendenci vnímat Švýcarsko jako zemi, kde všechno perfektně funguje, je to země hodinek, prostě taková jakoby dokonalá, zdá se. Vy se znalostí věci, když tam žijete už nějakou dobu, platí to pořád, nebo byste taky už našel nějaké mouchy?
0: Tak samozřejmě nějaké mouchy tady jsou, jako všude na světě. Určitě ten systém, jakým způsobem to tady funguje, tak jaký Švýcaři jsou. A tyhle ty věci nahrává k tomu si to o téhle zemi myslet, ale samozřejmě má svoje problémy, tak jako každá.
1: Když se podíváme na tu hokejovou výkonnost, tak švýcarský národní tým šel v posledních letech hodně nahoru, 2 stříbra z posledních 2 šampionátů. Jak se tenhle ten vzestup podařil, kdybyste to měl zhodnotit zase odborně, profesně?
0: Oni vlastně, dejme tomu před nějakýma 10-15 rokama, začali na ten hokej hodně dbát, začali do toho hokeje dávat více finančních prostředků a začali s tou mládeží pracovat. A díky tomu se jim vlastně narodila tady tahleta generace, která dneska na to mistrovství světa hraje, kde mají opravdu 10-12 světových hráčů. Takže tohle jim určitě hodně moc pomohlo, no.
1: Čeští fanoušci, kteří se ještě třeba chystají na šampionát do Švýcarska zafandit, co byste jim doporučoval? Na co se tam mají fanouškovsky připravit?
0: Fanouškovsky se určitě můžou připravit na skvělou atmosféru a řekl bych na vysoké ceny piva.
1: Vysoké to znamená co? Přepočítejte to rovnou na koruny, to přepočítejte, jak to máme jasno.
0: Zhruba nějakých 200-220 korun za čtvrtinku piva.
1: Dobře, no. Tak a vy osobně jste na tom fanouškovský jak? Fandíte víc Čechům nebo víc Švýcarům?
0: Já fandím jenom Čechům, rozhodně jenom Čechům, samozřejmě.
1: Tak to z vás máme radost. Luděk Kuncek, Čech žijící v Curychu, kde provozuje vlastní hokejovou akademie. Děkujeme moc, mějte se hezky.
0: Díky
1: a naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Tak ještě tip na závěr, streamy všech zápasů můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se také můžete zúčastnit soutěží Fantazy a typovačka o celkem 10 milionů korun.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Rádio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku Lucie Bílá z muziky, taky Miley Cyrus jako světová superhvězda. No a teď míříme do provozu. Kolony na D1 u Ostravy se konečně rozjíždějí, tak to ještě budeme upřesňovat za 3 minuty. Poslouchejte dopravu 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je štědrý.
4: Když jsem si to dal na záda a ještě jsem tam přijel nějakou vodu a nějaký potraviny, tak teda musím vám říct, mám to takových 50 kilo, jo, na těch zádech. Budu to muset nějak musím vymyslet, možná ve Štramberku dneska něco nechám. Uvidím, až tam dojdu. Abych to měl prostě nějaké lehčí, protože takhle jít 5 dní, teda to vám řeknu, to by byla pořádná pouť.
1: Je nezničitelný.
4: Strašně se potím, jo. A jenom jsem to teďka říkal tady holkám, že vůbec nechápu, ale ty kůže, který mám na sobě jako pračlověk, vůbec nejsou funkční. Teď to je přírodní materiál. Já se potím normálně, musíte přinést nějaký ručník a dát ho po mně.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 v Ostravě v omezení na 358. kilometru už kamion odtáhli a kolony v obou směrech se pomalu rozjíždějí. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované

0: osobní auta od Králova dvora. Dálnice D5 se uspává i na příjezdu do Prahy z Plzně. Popojíždí se od Lodinice od 10. kilometru až na pražský okruh Kořechu. Ucpaná silnice 35 na průtahu Litomyšlí od Hradce Králové do Mohelnice. A dopravní omezení komplikuje dopravu na silnici 57 na trase Opava Fůnek u obce Vrchy v obou směrech. Global Assistant Lenka.
1: Děkuju, vítáme parťáka. Jirka se hlásí z terénu. Halo, halo, co se děje?
2: Pozor na Plzeňsku, Kralovice, dopravní nehoda na křižovatce. Jděte tam opatrně, šťastný dolet.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z Moža Last Minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
1: Kdybyste nás chtěli doplnit, upřesnit, budeme rádi, ozvěte se, máte dvě možnosti, jak to udělat, buď se připojíte přes žlutou rádiovou aplikaci, nebo voláte 605 222 007.

0: Posloucháte Rádio Impuls, čekají nás zprávy ve 2 hodiny, které symbolicky začínají u počasí. Zítra čekáme polojasno nebo jasno, občas kupovitá oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Noční teploty 10 až 6, přes den od 22 do 26 stupňů Celsia.
1: Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: sadista ze Syřemi dostal 15 let. Zmejevský skončil jako ruský velvyslanec v Česku. V Kongu sílí epidemie eboli. U zprávy ve dvě vás vítá Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Za mučení a znásilňování dostal sadista 15 let. Karla Nováka tak trestá za jeho řádění v Syřemi na Lounsku soud v Ústí nad Labem. Tento celkový trest je i za předchozí znásilnění jiných žen. Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud taky uložil nepodmíněné tresty. A to ve výši 6 let u dvou žen a 5,5 roku v případě muže. Hlavnímu obžalovanému 42-letému Novákovi soud uložil kromě 15 let i ochranou sexuologickou léčbu v ústavu. Podle znalců trpí sexuální deviací sadismem. Všichni čtyři obžalovaní prohlásili vinu či nulitovali. Prohlášení viny umožnilo, že soud nemusel provádět dokazování, rozsudek tak padl během jediného dne hlavního líčení. Rusko mění své velvyslance v Česku. Alexandra Zmajevského by měla nahradit Anna Ponomarevová, píšou to novinky.cz. Zmajevský na postu končí po 10 letech. Nakonec Zmajevského diplomatické mise upozornil server Hlídací pes s odkazem na diplomatickou listinu, kterou spravuje ministerstvo zahraničí. V její aktuální verzi je post velvyslance Ruské federace bez uvedení jména. V Plzni budí odpor vytrhávání historické dlažby. Děje se tak v rámci rekonstrukce náměstí Republiky. Město podle reportérky Kláry Fajstové tvrdí, že rozřezání a obroušení velkých kamenných desek schodníků lidé ocení. Kláro, dobré odpoledne.
2: Hezký den. Lítost vyjádřilo například občanské sdružení Pěstuj prostor. Podle něho jsou desky cená součást historického dědictví. Stěžují si i někteří obyvatelé a odborníci. Někdejší šéf památkového odboru magistrátu Petr Marovič podal kvůli rekonstrukci náměstí podnět k památkové inspekci. Podle města upravená dlažba umožní rovinnější položení a bude komfortnější pro chodce. Má se víc přiblížit k dávnější podobě, kdy nebyly kraje poškozené. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Už druhý den policie hledá matku dvou dětí z Plzeňska. 38-letá Jana Walterová z Čivic odešla beze slova z domova a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu. Nemá u sebe osobní věci ani telefon. Naposledy viděli svědci včera kolem 8 večer u silnice mezi Čivicemi a obcí Břízko. Fotografii pohřešované najdete na policejním webu. Ebola v Kongu postupuje. Nákaza už se objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra. Uvádí to povstalecká aliance, která oblast kontroluje. Podle regionálních zdravotních úřadů šlo o 28-letého pacienta, který zemřel a byl pohřben v souladu s bezpečnostními postupy. Druhý podezřelý je nadále v izolaci a čeká na výsledky testů. Oba muži se zřejmě nakazili v oblasti poblíž provinční metropole Bukavu. Zdravotníci upozorňují, že v regionu chybí izolace pro pacienty, ochranné pomůcky i personál. V některých nemocnicích proto lidé s podezřením na ebolu leží na stejných odděleních jako ostatní nemocní.
1: S Impulzem na hokej.
0: Hokejový šampionát ve Švýcarsku pokračuje ve vysokém tempu. V Curychu i ve Friburku se každý den hrají dva nebo tři zápasy. Největší pracovní nápor tak prožívají hokejoví novináři. Třeba kolega Jakub Hromada ze zpravodajského webu iDnes.
3: O české hokejisty je velký zájem nejenom mezi fanoušky, ale také novináři. S polskými slovenskými jsou ve Friburgu v jednoznačné přesile. Třeba na švédské reportéry tu narazíte opravdu jen zřídka. No a o ostatních zemích ani nemluvě. A servis? Ten máme, řekněme, přijatelný. Mnohdy trávíme v tiskovém centru klidně celý den, k dispozici máme většinou kávu, pití, ovoce, občas nějaké sušenky. V odpoledních hodinách na místní dobrovolníci donesou polévku. Ovšem na plnohodnotný oběd nebo večeři si musíme dojít do okolních restaurací nebo stejně jako ostatní fanoušci, kteří sem přijeli z celého světa do fanzóny. Pro Radio Impuls, Jakub Hromada, iDnes.
4: No. A teď nahodíme fotbalové téma. Reprezentace zužuje svůj výběr pro mistrovství světa v Americe. Detaily rozebereme krátce po půl třetí. Teď hrajeme Petra Muka, potom Abu. Honza Benešovský za mikrofonem. Krásné odpoledne všem.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu.

0: Posloucháte Radio Impuls? Za okamžik je tady skupina Olympik. Nicméně předskakuje velvyslanec úsměvu a ohledu plnosti na cestách. Vláďa Jaroš, zdravíme tě, hezké odpoledne.
1: Ahoj Honzo, zdravíme tě, teď z čerpací stanice OMV, jsme na místě. Říkali jsme, že kousíček odsud je letiště, to je to brněnské letiště, odkud se dá odletět na dovolenou. Zvratka tu teče kousíček odsud také a točil se tu i pár desítek kilometrů od nás film Bobule. Takže čerpací stanice OMV, je to Brněnská ulice, Brno Modřice, tady se potkáme, půlhodinový časový limit běží právě teď, máme pro vás odměny. Tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, nebo káva Viva, i body do vaší aplikace OMV MyStation. Tu mějte mimochodem při našem setkání. Těšíme se, zdravíme už právě teď z místa činu. A kdo pak bude první?
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na D1 ve směru z Prahy na Vyškov, úseku Velká Bíteš Brno. Ucpaný je hlavně pravý pruh kamiony, který jede rychleji. Další kolony pozorujeme na D5 směr Rozvadov u Berouna a pak ještě za sjezdem na Žebrák. Nepravidelná kolona kamionů se sune na D5 mezi Loděnicí a Prahou směr Plzeň. A na 69. kilometru D5 u Plzně směr Praha hoří dodávka. Dejte pozor, tvoří se tam kolona. Bude fajn, když nás třeba upřesníte přímo z terénu. Ozvěte se na 605 222 007 nebo přes žlutou rádiovou aplikaci. Tak šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, vzpomínky na osmnáctku. To je naše už tradiční, řekněme lehce, nostalgická rubrika odpoledního vysílání. Otázka zní, co jste dělali, když jste byli čerstvě plnoletí. A je úplně jedno, jestli vám je dnes 65 nebo 30. Auto, ve kterém jste jezdili, hudba, kterou jste poslouchali, nebo oblečení, které tehdy frčilo. Bude nás to zajímat také dnes po 15. hodině. A rok, který hledáme, tedy onen rok, ve kterém vám bylo 18, vyhlásíme plus minus za 15 minut. Ovšem ještě předtím se pomodlí Marek Ztracený za pátek.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Tady se vám blíží splátečka a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,7

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku duhová víla, písnička z Impulzu z krabičky.
1: Svět kolem nás.
0: Fotbalová reprezentace zužuje svůj výběr pro mistrovství světa v Americe. Jak podrobně informuje článek na iDNESu, trenér Miroslav Koubek na poslední chvíli tréninkový kemp před odletem pozval 29 hráčů. Reportér Tomáš Zemánek zjišťuje, kolik z těchto fotbalistů se na palubu zámořského letu nakonec nevejde. Pěkné odpoledne, Tome.
2: Hezký den. Každý účastník mistrovství světa má na soupisce pro tento turnaj 26 příček. Seznam, který dnes kouč Koubek odhalil, má o 3 místa víc. Trenér to zdůraznil na tiskové konferenci, kterou si můžete přehrát na zpravodajském webu iDNES.cz.
3: To ještě ani konečná nominace. Je to nominace na závěrečný kemp. Konečná definitivní nominace bude vyřčena až po zápase s Kosovem.
2: Právě tohle utkání, které se odehraje 31. května na Letné, bude pro určité hráče klíčové. Pokud někdo z nováčků zahraje skvěle, jeho vynechání v konečné 26 se bude jen těžko obhajovat. Trojice fotbalistů ale doma každopádně zůstat musí.
0: No, Češi se na mistrovství světa dostali po 20 letech. Těžko říct, jestli to není zase na 20 let naposledy. Proto může tahle nominace klidně být klíčem nebo klíčovým momentem celé té hráčské kariéry. Tome, pro koho předevšel?
2: Mezi 29 předvybranými hráči jsou přesně 3 reprezentační nováčci. O svá místa v definitivním výběru proto bojují především oni. Mladovoleslavský útočník Christoph Kabongo, záložník Plzně Alexander Sojka a talent Sparty Hugo Sokůrek.
3: Všechny ty 3 nominace mají společný jmenovatel, velmi zajímavá, v některých případech vynikající aktuální forma.
2: Takhle trojici nováčků ohodnotil trenér Koubek. Jestli se podívá do Ameriky, to bude velké téma. Má hlavně u Huga Sokůrka, kterému je teprve 17 let a pro jehož kariéru by mohlo jít o obrovský odrazový můstek. A ve hře je díky Kabongovi i to, že bychom stejně jako většina ostatních reprezentací i my měli výběr rasově pestřejší. Jeho otec pochází z Konga.
0: Ještě doplňme, že v předběžné nominaci jsou i diskutovaná jména vyloučených slávistů Tomáše Chorého a Davida Důděry. Kompletní jmenný seznam je k dispozici v článku na iDNESu a ve studiu se mnou byl reportér Tomáš Zemánek, který nám za pár dnů se přihlásí přímo ze Spojených států, kde si Češi zahrajou s Jihoafrickou republikou. Tome, díky, držím palce a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A ještě nám chce něco říct Iva Horáková.
4: Dřív než ostatní.
5: Policie kvůli fyzickému napadení evakuuje střední školu v Poděbradské ulici v Pardubicích. Na místě zadržela podezřelého. Víc zjišťujeme do zprávy ve 3.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Česká klasika Simplusově z krabičky za chvilku přehodíme na slovenštinu s kapelou Elán. Ale teď se ještě jednou hlásí z terénu Vláďa Jaroš.
1: Zdravím vás opět z čerpací stanice OMV. Jsme tady Brno Modřice.
0: Ano.
1: A představte si, už tady máme našeho posluchače,
0: no,
1: výherce, doufejme té nejlepší výhry. Můžeme se zeptat, jak se s ním jméno?
2: Miroslav.
1: Míro, tak vy teď v ruce držíte to naše osudí, pojďte si tam sáhnout, nedívejte se, schválně, co si vylosujete. Míra právě teď sahá dovnitř, můžete, ano. A byl jako první, který jel z Prahy, v Praze bydlí, jedete na Jižní Moravu, jste říkal, že jo? Tak pojďte nám to ukázat, co to je. Míro, tak je to žolík na 5x více bodů na transakci po dobu jednoho měsíce, tak to si nahráte do své aplikace OMV MyStation, tak je tam radost?
2: No, já jsem myslel, že to bude ta nafta.
1: To čekají všichni samozřejmě a ono se to zase poštěstí, ale gratulujeme k této výhře a děkujeme za to, že jste se za námi zastavil. Co na Jižní Moravě?
2: Na Jižní Moravě jsem se narodil, byli jsme dva. Tomáš Garrigue Masaryk a já.
1: Takže jedete tudíž teď opět se podívat na to místo, kde bydlíte v Praze už teďka, ale Jižní Moravu stále rád navštěvujete.
2: Ano, navštěvuju rodák z Hodonína.
1: Děkujeme, že nás posloucháte, užijte si výhru, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak to, Honzo, slyšíš, takhle dobře to dneska dopadlo. Zítra opět za vámi vyrážíme, mějte u sebe aplikaci OMV MyStation a přijďte za námi, nebo přijďte zase na to místo, kde se zítra budeme nacházet. Těšíme se na viděnou, naslyšenou. Ahoj!
0: Ahoj, jezdíme s úsměvem.
3: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
7: 3, 2, 1, teď! Pomalu dejte.
8: My se jí pouzdali v té Hlatavě. Já musím ven. Jo.
4: Je oblíbený.
9: Dostal jsem sáhle vína,
10: jo?
9: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat, to je další prostě kilo navíc, jo, to nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo, takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Dobré odpoledne. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď v podání Lenky Roštokové.
11: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy na 70. kilometru zasahují hasiči u požáru dodávky. Kolona má 3 kilometry. Dálnici D5 se ucpává na příjezdu do Prahy. Popojíždí se od Loděnice od 10. kilometru až na pražský okruh Kořechu. Ve směru z Prahy do Plzně na 38. kilometru je omezení a zpomaluje se na 31. kilometru. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem osobním autem zastavíte jen místy. Ucpané silnice 33 na průtahu Náchodem v obou směrech. Kolona je na silnici 35 na průtahu Litomyšlí od Hradce Králové do Mohelnice a v Pardubicích v Poděbradské ulici zasahuje policie u střední školy. Silnice je tady neprůjezdná. Global Assistant Lenka.
0: Děkujeme, všechno hlídáme dál, když nám pomůžete, bude to fajn. Ozvěte se na 605 222 007 anebo přes žlutou rádiovou aplikaci. Petr s Renatou, hezké odpoledne, vítám krásné vás, kamarádi, kolegové.
10: Ahoj. Hezké odpoledne, já jsem se teď nadechoval a mám v sobě takovou vnitřní atmosféru, že jsem myslel, že je pátek, ale on je teprve čtvrtek, tak tady krásné čtvrteční odpoledne.
0: Ano,
10: nevím,
0: ano.
10: Nevím, jak mi to přišlo.
0: To byla možná ta písnička Marka Ztraceného, který se modlil před chvilkou. Tě to možná nahodil?
10: Jo, bez pochyby.
12: Tak hlavně, aby si zítra přišel. Jo? To by bylo dobrý.
10: Dám si upozornění, ano.
12: Dneska budeme zase vzpomínat na některý rok a budou to kulatiny.
10: Budou to o 18-letí z roku 2000, takže naším impulzákům je letos 44.
12: Tak to je poměrně ale nedávná historie, no tak to těch vzpomínek se pohrne. Mraky, těším přímo. Se na to.
0: Tak
12: budeme
0: jo.
12: Soutěžit. Taky, musíme říct, s Tescomou, poukaz na 3000, krásný čtvrtek.
0: Odpolední vysílání Rádia Impuls, mějte se hezky.
10: Ahoj.

0: Rádio Impuls ve čtvrtek odpoledne. Před námi 15. hodina. Zprávy připravuje Iva Horáková. Evakuuje se jedna škola, více ve zprávách za pár minut. Čeká nás potom Daniel Landa a Touha. A čeká nás taky počasí, doufujeme, že dobré v těch dalších dnech, ale to už ví Renča.
1: No jasně, pátek se nám vyletní, bude mít jasnou až polojasnou oblohu. Jestli někde trochu sprchne, tak maximálně na severu a severovýchodě Česka naměříme parádních 21 až 26 stupňů. Na horách tisíce metrech bude kolem 17 a teploty budou stoupat výš a výš.
0: No ale je možné, že budou taky klesat, protože teď jsme se bavili před chvílí, že jistý model, velmi přesný, hovoří o příštím víkendu a teplotách třeba kolem 10-12 stupňů přes den.
1: Co se to díváš za model?
0: Propadnout vzduch původem z Arktidy, takže, ale je to daleko, ale ta pravděpodobnost je.
1: Tak jo, dobře, tak se budeme bavit o tomto víkendu.
0: Přívejte kosti, dokud to jde.
1: O tomto víkendu se budeme bavit sobota 26, neděle to samý, ještě víc, pondělí 30 i 31, to píše pondělí, úterý, dokonce u nás bude teplej než třeba v Řecku na Kosu, takže ten tvůj model si nechej na příště.
0: Tak jo.
2: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál, šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
3: S rodinou máte jistotu.
4: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
5: Rodina je milá.
6: Jede poštovský pán.
7: Rodina umí podržet.
4: O čtyři duši.
8: Mohli bychom vám pomoct my?
4: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
5: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
5: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
7: A poslat vám i nevratnou půjčku.
4: Jo!
5: Je libo 100 tisíc?
8: Máte tam 100 tisíc!
4: Jo! To není možný.
7: Máte rádi Kláru?
5: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
4: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
4: Dobrý den, ano, fakt jo.
5: Nebo oba?
0: Mějte se.
5: Šťastnou cestu.
7: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.

0: právě v prodeji.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Střední školu v Pardubicích evakuuje policie. Američan na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Zbraňová amnestie přinesla desítky nábojů. 15 hodin. Klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Policisté v Pardubické Poděbradské ulici evakuují školu. Důvodem má být fyzické napadení poblíž budovy. Detaily zjišťuje reportér Tomáš Zemánek. Dobré odpoledne, Tomáši.
4: Hezký den. K incidentu podle iDNESu došlo poblíž školy střední průmyslové chemické, které se evakuace týká. Na místě zasahují zdravotníci a podle policie odvezli jednoho člověka do nemocnice. Druhý aktér konfliktu je jako podezřelý v jejich rukou, v rukou policie. Evakuace celé školy je slovy strážců zákona pouze preventivní a bude následovat tak její kontrola. Zadržená osoba má totiž na školu vazby. Ředitel pardubické školy Jiří Kraus novinářům zatím další podrobnosti nezdělil kvůli embargu. Událost dál sledujeme. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Američan s podezřením na ebolu je stále bez příznaků. Dnešní stav lékaře, kterého k nám dali na případné léčení Spojené státy, upřesňuje pražská nemocnice na Bulovce. Cizinec dosud nepodstoupil žádná vyšetření, je na pozorování. Muž přiletěl do Česka v noci na dnešek z Ugandy poté, co americké velvyslanectví požádalo, zda by mohl do konce inkubační doby pobývat u nás. Pokud se příznaky eboli objeví, diagnózu může potvrdit laboratoř v Berlíně. A zdravotníci a humanitární organizace v Kongu mezitím bijí na poplach. Stěžují si, že jim docházejí kapacity i vybavení pro zvládání nové epidemie eboli. Situaci podle nich výrazně komplikuje ozbrojené násilí v regionu, kde už tak panuje humanitární krize a masové vysídlení obyvatel. Ebola už se rozšířila do provincie Jižní Kivu, stovky kilometrů od původního ohniska. V zemi chybějí lékaři i léčiva. Nakažení leží v nemocnicích vedle pacientů s jinými diagnózami. Probíhající zbraňová amnestie vydává další poklady. 40 kilo nábojů zničil policejní pyrotechnik u Nové Vsi na Havlíčko-Brodsku. Při zbraňové amnestii je spolu s podomácku vyrobenou zbraní odevzdala v Chotěboři žena, která je našla při vyklízení půdy. Zřejmě patřili jejímu otci. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní a munice. Před týdnem při ní muž v Jihlavě odevzdal přes kilo Semtexu. Poslední podezřelý z fotbalové korupce je venku. Zlínský soud propustil z vazby muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podvody při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případu je obviněno 32 lidí, všichni jsou tak nyní stíhaní na svobodě. Přelomový verdikt nad aerolinkami vynesl odvolací soud v Paříži. Air France a výrobce letadel Airbus shledal vinnými z neúmyslného zabití v souvislosti s havárií letadla na lince z Rio de Janeiro do Paříže v roce 2009. Obě firmy jsou podle něj plně zodpovědné za nejtragičtější leteckou nehodu v historii Francie. Zemřelo při ní 228 lidí.
3: S Impulzem na hokej.
2: Švýcarská hokejová škola nám začíná šlapat na paty. Hostitel letošního mistrovství světa si odnesl z posledních dvou světových šampionátů stříbrné medaile. Zakladatel hokejové školy ve švýcarském Curychu Luděk Kuncek v našich Impulzech Honzy Benešovského řekl, že poslední úspěchy Švýcarů rozhodně nejsou náhoda.
5: Před 10-15 rokama začali do toho hokeje dávat více finančních prostředků a začali s tou mládeží pracovat. Díky tomu se jim narodila tahle generace, která dneska na to mistrovství světa hraje, kde mají opravdu 10-12 světových hráčů.
2: Luděk Kuncek si ale myslí, že Češi stále pracují s mladými talenty lépe než Švýcaři. Pochválil hlavně naši reprezentaci do 18 a 20 let.
6: 15.04, to je aktuální čas. Za námi jsou zprávy s Ivou Horákovou, s vámi odteď Petr Brožík.
7: A Renata Kuková, dnes budeme vzpomínat na rok 2000 i s vámi, kterým tehdy bylo 18.
6: A je čas i na muziku Daniel Landa a Touha právě teď.
3: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Radio Impuls, 7 minut po 15. hodině, my už tady toužíme po vašich vzpomínkách.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na Radio Impuls.
2: Dnes se vracíme do roku 2000 a voláme vás, 18-leté z toho roku. Letos tedy máte 44. narozeniny. Byla to přelomová doba, to si musíme říct, přeci jen jsme vstoupili do 3. tisíciletí, bylo asi plno očekávání. Jak jste to měli vy? Na co vzpomínáte, čím ten rok 2000, když vám bylo 18, pro vás byl zajímavý, co jste prožívali? Napište nám to na náš WhatsApp.
0: 605 222 007, anebo se můžete rozvášnit a stisknout ten mikrofonek a namluvit ten váš příběh.
1: Když nám bylo 18, na Radio Impuls.
0: No a v tom roce jsme najednou byli každý ve svém kraji, a to doslova. Dřív se rušili, od roku 2000 zase pracně znovu zavedli. 14 samostatných krajů nahradilo původní rozdělení z roku 1960.
2: A taky jsme začali telefonovat s Oskarem, byl to třetí mobilní operátor v té době.
0: No a Renčo, něco pro tebe samozřejmě. Hokejisti v roce 2000 vyhráli mistrovství světa v Petrohradu.
2: Krásný, na to se dobře vzpomíná, když se hraje mistrovství světa i dnes. Ve finále jsme tehdy po dramatické přestřelce porazili Slováky, s nimi teď budeme hrát v sobotu. Tehdy jsme je zdolali 5-3 a zvedli mistrovský pohár nad hlavu.
3: Prospal znovu postupuje, ale tentokrát už jenom na jistotu. Tak co, odpočítáme poslední vteřiny. Čechmánek si ještě zahraje. Sýkora. Zlatá éra českého hokeje nekončí. Češi poprvé v historii obhajují titul mistrů světa. Po finálovém vítězství nad Slovenskem 5-3 ve federálním finále.
0: Ještě pojďme dodat, že domácí Rusové tehdy v Petrohradu ani nepostoupili ze své skupiny a skončili tam poslední.
2: To byl velký propadák, ale ještě zajímavější věc se stala o rok později, protože tam jsme, ne že to v tom roce 2000 jsme obhájili, my jsme po třetí získali titul mistru světa a to je to zvolání Roberta Záruby, vítej zlatý hattriku o rok později.
0: To přišlo na přes rok.
1: Když nám bylo 18. Na Radio Impuls.
2: Samozřejmě v té době i spousta dobré muziky. Činasky přišly s Klárou.
4: Koukám na tebe, Klára, už několik dní.
0: Byla to skutečně Klára, ne Klára, ten italský golman.
2: Včera při hokeji měl Kláru na zádech, ano, jmenoval se Klára, máš pravdu. Kdyby činasky tehdy tušili.
0: Anastasia přišla s touhle peckou. I'm out of love, no a bezvadná věc.
2: No a taky písnička, která dodnes rezonuje na všech párty a diskotékách. Helena Vondráčková, Dlouhá noc.
0: Pojďte zavzpomínat, není to tak dávno, ten rok 2000, kdy vám bylo 18. Tak nám napište na náš WhatsApp 605 222 007, jaké to bylo, jaký byl vstup do dospělosti na přelomu tisíciletí, co jste prožívali. Můžete se zapojit i vy ostatní, co si pamatujete právě z roku 2000.
2: No a aby se vám dobře vzpomínalo, tak vám tomu pustíme i tehdejší hit Erosa Ramazzottiho. Foco, nel foco. Je to tady.
0: Tady je. 2000 rok. Italské rytmy, krása.

0: pustíme i na vás za volantem. Za chvilku doprava 007, nějaké 3 minuty, trhaná kolona na D1 a problémy i na D5. Poslouchejte dál vysílání Radia Impuls.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: A nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Trhaná kolona kamionů popojíždí na D1 v úseku mezi Velkou Bíteší a Brnem směrem z Prahy na Vyškov. Osobní auta se štosují mezi exity 178 a 196 před Brnem. Asi 3-kilometrový dopravní štrůdl se vyne před náchodem na cestě od Jaroměře. A kvůli zúžení vázne doprava na D5 za exitem 34 směrem z Prahy na Plzeň. Další kolony jsou na příjezdu do Prahy v úseku Loděnice Ořech směrem od Plzně na Brno. A přímo v Praze drhne doprava na trase Černý most Smíchov před Štěrboholy, a to v obou směrech. Když tak se zapojte taky, volejte 605 222 007 nebo své postřehy z dopravy nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Impuls, další muzika za chvilku, bude to Petr Nať s Nohami na stole.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes s vámi vzpomínáme na rok 2000, když vám bylo 18, tak letos vlastně slavíte 44. narozeniny a vypadá to, že těch vzpomínek máte opravdu spoustu.
0: Až z Ameriky se nám ozval náš posluchač Jirka. Nový rok 2000 slavil už právě v Americe, kam měsíc předtím odletěl. Neuměl jsem anglicky, píše, měl jsem $500 a jeden kufr. Plán byl vydržet tam rok, než u nás zruší vojnu. Píše se rok 2026, založil jsem úspěšnou firmu a ještě neodletěl.
2: Tak to je hezký výlet na rok.
0: To je takzvaný americký sen teda.
2: No tak rozhodně, tak to vám gratulujeme, Jirko. Láďa se s vojnou přidává, tehdy jsem musel na vojnu a prožil v roce 2012 měsíců v zeleném, ale nelituju, dodnes jsem se třema klukama kamarád.
0: Ono se to zdá až neuvěřitelné, v roce 2000 byla ještě pořád povinná vojna. Martina si zase vzpomněla na svůj první telefon Alcatel a ten jsem měl taky mimochodem.
2: Jo? No, ani jo. Nevím, jak vypadal.
0: Taková jakoby osmička to byla, jo? Tak to nebo jako hůzka to vypadal, nevím, jo? jak to jako připodobně teda.
2: Pro mě to byla přelomová doba, píše Majka z Hradce, skončila leta školní docházky a já postřední nastoupila do práce. Nastala srážka s realitou a všední povinnosti, no jo. Svět se ze mě na zadek opravdu neposadil, ale v koutku duše ve mně ještě doznívaly devadesátky.
0: Majka z Hradce to byla. Z roku 2000 je taky československý film Samotáři režiséra Davida Ondříčka. V hlavních rolích tedy Saša Rašilov, Jitka Schneiderová, Jirka Macháček a Ivan Trojan.
3: Čo, máš to tady fakt super. Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
4: To je státní hymna, ty vole.
3: Jo, vlastně, státní hymna, no, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
2: Jo.
0: Legendárnější hláškou snad Samotáři ani nešli připomenout.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Přidejte se k dalším našim posluchačům se svými vzpomínkami na rok 2000. Ať už vám bylo čerstvě 18, byli plnoletí, anebo co si vůbec pamatujete, byl rok 2000 pro vás nějak zásadní? Dejte nám vědět, buď pište, anebo volejte na náš WhatsApp 605 222 007, abych byla úplně přesná, namluvejte zprávy. Tak je to rozhodně.
0: Ideální, těšíme se.

0: Puls, minuta před půl čtvrtou, za chvíli dokončím až vaše vzpomínání na rok 2000, a že toho je, a mezi tím bude i česká muzika, třeba Jeleni, všude zdejší.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v Epet aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořád.

0: 34,90 a doktor Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impuls a teď dokončíme vaše vzpomínání na rok 2000 a přidáme jednu celou píseň z toho roku.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Zajímavou vzpomínku nám na WhatsApp napsal Milan. Ahoj, jako energetik jsme se chystali v roce 2000 na obávaný problém. Šlo o to, že software a hardware zapisoval na počítačích roky pouze z posledních dvou číslic, takže rok 1999 tam měl dvě devítky. A když měl přijít rok 2000 a objevit se tam dvě nuly, tak se všichni báli, jestli si počítače na celém světě nebudou myslet, že je rok 1900. Takže si všichni dali hlavy dohromady, ale tam se hrozilo, že bude kolaps bankovních i dopravních systémů, všechno možné, ale prý masivní celosvětové údržbářské úsilí programátorů k žádným větším výpadkům nakonec nevedlo a dobře to dopadlo, ale pamatuju si to taky.
0: Na to si vzpomínám, Year2K. Tam vlastně někteří v podstatě Silvestra stávali tak, že seděli u toho svého počítače v tom pravém dolním rohu.
2: A čekali,
0: sledovali
2: co bude po
0: datum 31.12.1999 a ten čas. A teď tam byl doběh, že jo, ta poslední sekunda, drc a najednou se to změnilo na 1.1.2000.
2: A jelo se dál. Nic se nakonec nestalo. Že to je tak jako s koncem světa. Taky všichni čekají vždycky konec světa
0: a nic. Tak, Jirka z Brna taky vzpomíná, že když mu bylo v roce 2018, tak chodil na střední školu a splnil si velký sen. Byl jsem v juniorském národním družstvu na závodě míru juniorů a na podzim jsem si koupil svůj první mobil Nokia 5110.
2: No, na mobily tady lidi vzpomínají hodně, třeba Karolína z Mělníka, ta prý na něm hrála nejraději Hada. To byla taková ta primitivní hra.
0: No jída, to už byly třeba i 33 desítky a tak dále, to frčelo. Dominik píše, až se divím, že si něco pamatuju, po učňáku už jsem chodil do práce a taky na maturitní nástavbu při práci. O víkendu diskotéky a vesnické zábavy pili jsme tenkrát houbu, krabicové víno s kolou. Fuj, tady píšem, Dominik.
2: Jaký fuj, takhle, tak pil si to, jaký fuj, no, ale to houba přežila do dneška. Na našem vánoční večírku se někdo podivoval, když jsem říkala, že to je houba a je to dobrý.
0: My jsme houbu povýšili ještě na další úroveň, říkali jsme tomu vrtule. Když jsme šli na nějaký třídenní jako vander čunder nebo nějakou akci, tak jsme vzali 20-litrový kanistr na vodu. Do toho se nalilo.
2: To nechci slyšet.
0: 16 litrů toho tmavého nápoje, koli. Dál se tam nalili 3 litry červeného vína a k tomu litr rumu.
2: Tak to je strašný. Tak, hele,
0: no, když to pila, pak si zjistila, proč se to jmenuje vrtule.
2: No, tak já si myslím, že se nám teď bude hodit písnička z roku 2000. Martin Maxa Ráno v ulicích tehdy zpíval, tak já nechci vidět, jak vypadalo to Ráno v ulicích po tady té vaší vrtuli.
0: S tím úzce souvisí. Jdeme na něj.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Focus, za chvíli zase česká muzika. Petr Kotwald je v tahu, sledujeme také aktuální dopravu, problémy napříč republikou, vleče se to na D1. Agenta máme i na trase Olomouc-Ostrava a doprava 007 je tady za necelé 2 minuty.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
4: Připravuji dopravní relaci nejméně 2x do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
1: Co ti tady přináší největší radost?
4: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
1: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava se vleče na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi exity 178 a 196. Kamionáci se řadí v koloně už od 157. kilometru D1 směr Brno. Zdržení naberete i na silnici 35 před Litomyšlí směrem od Hradce Králové na Svitavy. A problémy pokračují na příjezdu do Prahy od Rozvadova. Šoféři popojíždějí v úseku od Loděnice až na Pražský okruh k Ořechu směr Modletice. Profíci z Global Assistance hlásí přerušované kolony na pražské jižní a štěrbolské spojce přes Štěrboholy. V Praze sílí doprava na hodně místech, připravte se na to. Teď máme i postřeh od našeho agenta z hlavního tahu Olomouc Ostrava. Ahoj, tak co se tam děje, povídej.
5: Zdravím všechny řidiče, kteří jedete z Olomouce směr Kocourové, počtá z hranice a po dálnici dál na Ostravu. Na dálnici jezdí neoznačený bavorák a hlídá rychlost, pásy a telefon. Tak bacha na ně. Šťastnou cestu, ahoj.
0: Díky za to info, dávejte pozor a na další čekáme od vás. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
6: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Radio Impuls, 2 minuty před 16. hodinou. Iva Horáková připravuje zprávy, stále sledujeme situaci a tu akci kolem pardubické školy. Víc za chvilku, pak nás čekají Činaské a Hlavolam. A Renča ví, jak bude.
1: Přechází období krásného počasí, zítra s jasnou až polojasnou oblohou a teplotami 21 až 26 stupňů.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
8: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
9: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
10: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planého.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Gazíková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rozruch u pardubické školy přímo na místě sleduje reportér Václav Komárek. Na Náchodsku někdo ukradl alej. V Koupkově nominaci na fotbalový šampionát jsou 3 nováčci. Je 16 hodin. Pěkné odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Poděbradské ulici v Pardubicích se to hemží policisty. Zásahové jednotky tady totiž evakuovaly střední průmyslovou školu chemickou. V jejím areálu došlo ke konfliktu mezi dvěma lidmi. Jeden člověk skončil v nemocnici, útočníka policisté zadrželi. Studenti mluví o pobodání dívky. Exkluzivní informace přímo z Pardubic teď přináší reportér Václav Komárek. Vašku, dobré odpoledne.
13: Dobré odpoledne z Pardubic. Já teď stojím u kruhového objezdu, který spojuje ulice Kosmonautů a Poděbradská, tedy zhruba 200 metrů od školy, ve které mělo dojít k napadení dívky. Mluvil jsem tady s několika studenty, kteří potvrdili, že k útoku došlo, mělo k němu dojít před vchodem do budovy školy a mělo dojít k pobodání dívky, ale zatím žádné bližší informace z místa nemám. Každopádně okolí školy je zcela uzavřené. Policisté do ulice Poděbradská v okolí školy nepouštějí žádná auta a nepouštějí tam ani chodce. O zdravotním stavu dívky zatím nemám bližší informace. Podle svědectví z místa ovšem mělo dojít k její resuscitaci. Z Pardubic, Václav Komárek, Radio Impuls.
12: Hasiči dělají tečku za požárem v Českém Švýcarsku. Místo, kde v Národním parku před 2 týdny hořelo, už je totiž bez zvýšeného dozoru hasičů i strážců parku. O půlnoci skončil nepřetržitý dohled nad požářištěm u Rynartic, nedaleko Jetřichovic na Děčínsku. Oheň začal 2. května. Přes 500 hasičů s podporou 6 vrtulníků s ním bojovalo 6 dní. Maximální ceny benzínu mírně vzrostou, u nafty je to naopak. Cenové stropy, které budou platit zítra, zveřejnilo ministerstvo financí. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45 korun a 23 haléřů za litr, nafta pak za 42 korun a 31 haléřů. Ceny pohonných hmot stát hlídá po únorovém útoku USA a Izraele na Irán. Na Náchodsku zmizela alej. Stromořadí někdo rozkradl v noci na pondělí. Od silnice mezi Studnicí a Zblovem zmizelo 10 z 19 stromů, které místní zasázali loni v listopadu. Některé byly i 2metrové. Pachatele hledá policie. Snaha o únik z fronty bude stát ruského vojáka 5leté vězení. Za mříže ho posílá vojenský soud v Rusku. Poddůstojník se dvakrát střelil do nohy, aby se vyhnul odeslání do boju na Ukrajině. Teď skončí v trestaneckém táboře. Fotbalová reprezentace zná obrysy národního týmu na mistrovství světa. Na kemp před letním šampionátem vyrazí tři nováčci. V kádru se představí plzeňský Alexandr Sojka, Christoph Kabongo z Mladé Boleslavy a taky teprve 17-letý Sparťan Hugo Sochůrek. Trenér nároďáku Miroslav Koubek slibuje, že všechny nováčky vyzkouší příští neděli v přípravě proti Kosovu.
14: Kdyby to nezval, tak nasaje 4denní vzduch a bude hrát proti Kosovu poločas na další nabití zkušeností a chceme u těch mimořádných talentů toto se stojí.
12: Do nominace se dostali taky Douděra s Chorým, které Slávia vyřadila z kádru. Duel Česka s Kosovem se odehraje v neděli 31. května na pražském stadionu na Letné. Po tomto zápase trenér Koubek oznámí konečnou nominaci na šampionát. Mount Everest hlásí nový rekord. Z nepalské strany na něj vystoupal nejvyšší počet lidí během jednoho jediného dne. Nejvyšší horu světa zdolalo rekordních 274 horolezců a šerpů. Odborníci na horolezectví jsou z toho ale v rozpacích. Často totiž kritizují Nepál za to, že na horu pouští velké množství horolezců. To někdy vede k riskantním zácpám nebo dlouhým frontám v takzvané zóně smrti pod vrcholem.
0: No, 4 minuty po 16. jsou za námi zprávy s Ivou Horákovou, další za hodinu. S vámi teď nebo i nadále Petr Brud.
1: Renata Kuková, máme pro vás taky poukázku od Tesco, my zahrajeme si o ní za pár minut.
0: A teď Činaské a Hlavolam na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Podním puls, 4 minuty před 4:15, za chvíli zase česká muzika, tentokrát je Šalom s Petrem Mukem a Stín katedrál. Sledujeme taky silnice, 3-kilometrová šňůra například na trase Hradec Králové Svitavy a doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Další minuty odpočítáváme i do našeho soutěžení o poukázku na nákup zboží Tescoma v hodnotě 3000 korun a aby toho nebylo málo, do 1. června můžete všichni využít slevové akce Týden s Tescomou. 20% slevy na kuchyňské a domácí potřeby značky Tescoma na vás čekají jak v prodejnách, tak na e-shopu tescoma.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je 4:15 a Impuls servíruje nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přibližně 33 kilometrů měří kolona kamionů na D1 mezi Velkou Bíteší a Brnem na tahu z Prahy na Moravu. Asi 3-kilometrová kolona je teď na trase z Hradce Králové směr Svitavy v úseku Řídký Litomyšl. Další zácpu máme hlášenou z D5 před Prahou směrem od Plzně a řidiči poskakují v kolonách v úseku Loděnice Rudná Ořech ve směru od Rozvadova na Brno. Prahu sužuje hustá dopravní situace na hodně místech, odpolední špička je tady, počítejte s tím. A když tak se zapojte, jestli víte o něčem dalším, nehody, kolony a tak dále, budeme rádi. 605 222 007, to je telefon, anebo je tu pro vaše vzkazy i naše žlutá mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Rules, za chvíli další česká muzika. Krištof, co bude pak? A co bude pak, to si můžeme říct hned teď. Protože i dneska soutěžíme o poukázku na nákup zboží Tescoma v hodnotě 3000 korun a každý může do 1. června využít slevové akce Týden s Tescomou s 20% slevami na kuchyňské a domácí potřeby značky Tescoma. A to buď v prodejnách i na e-shopu www.tescoma.cz.
1: Ale pojďme tedy na tu poukázku 3000. Zůstaneme samozřejmě v kuchyni, budeme se bavit o konzervách, i když ne úplně tak přímo. Konzervy existovaly už od roku 1810, ale víte, kdy se objevil první otvírák na konzervy?
0: No, to je otázka.
1: Takže za A, hned s první konzervou.
0: Nebo za B, asi o 50 let později.
1: A nebo za C, v roce 2000. Takže víte, kdy se objevil první otvírák? Pište na náš WhatsApp 605 222 007 a za chvíli voláme výherce.

0: právě v prodeji.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Radio Impuls, ve čtvrtek odpoledne za chvíli Impulzovic krabička a v ní mistr Karel Gott a Trezor. Hnedka tam jdeme. No a taky dneska jsme soutěžili o tu krásnou cenu, a sice o poukázku na nákup zboží Tescoma v hodnotě 3000 korun.
1: V soutěžní otázce jsme se ptali, kdy se objevil první otvírák na konzervy. Nabízeli jsme tři možnosti, buď hned s první konzervou, nebo o téměř 50 let později, anebo v roce 2000. Na telefonu by měl být Ferdinand.
0: Ferdinand,
2: ano, Janoš. Telefonu zdravím.
1: Hezké odpoledne. Ferdinande, tak kdy pak se nám objevil ten otvírák?
2: Ten otvírák se nám objevil, bylo to správně, to bylo za B a mělo by to být v roce 1848, pokud jsem se správně tohodle došetl.
1: Přesně tak, je to zajímavé, zatímco konzerva je tady od roku 1810, tak na ně brali kde co, většinou nějakou kudlu, nějaký kladivo a tak.
0: Nebo jestli až po těch skoro 50 letech otevírali ty konzervy.
1: No jasně, dělali to takhle prostě brutální silou, až potom přišel otvírák. Ferdinande, otvírák vám přináší 3000 korun od Tescomy v poukázce na nákup jejího zboží.
2: Já vám moc krát děkuju, jste moc hodný.
1: Vybavujete takhle kuchyň, potřebujete něco?
2: Určitě, já jsem kuchař, mě se hodí každá věc.
0: No jejda, tak to jsme
1: to krásně. Hezky. Krásně.
0: Ferdo, otvírák máte?
2: Otvírák mám, ale pořídím si asi nějaký mixer. No.
1: A máte otvírák na konzervy nebo na pivo?
2: Hele, oba dva.
1: Já si myslím.
0: To je základ přeci takový.
1: Ano, tak ty, aby si se neozval.
2: Dneska už ty konzervy dělají s takovým tím píčkem.
0: S tím
2: to
0: otvírátkem,
1: no
0: že se nemusí.
1: To mám ráda já zase, přesně.
2: To je nejlepší na pivu.
0: Jasně.
1: No tak hoši, pozor, vy byste si to tady dozdávali, vy byste si tady úplně uhnuli někam jinam. Gratulujeme, Tescoma poukázka je vaše. Užijte si čtvrtek a užijte si vlastně nadcházející víkend, bude nádherně, tak si něco určitě ugrilujete.
2: Děkuju moc, vám taky přeju krásný den.
0: A aby jsme slyšeli takový ten ikonický a velmi důvěrně známý zvuk, tak je potřeba dobrý otvírák. Ferdo, mějte se dobře, gratulujeme, naslyšenou.
1: Je to
2: Dacan. Vy taky, mějte se krásně, naschledanou.
0: Tak to byl Ferda. Jestli jste dneska nevyhráli, tak budeme hrát ještě zítra a vy můžete navíc do 1. června využít slevové akce Týden s Tescomou s 20% slevami na kuchyňské i domácí potřeby značky Tescoma, buď v prodejnách, anebo na e-shopu www.tescoma.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls ve čtvrtek odpoledne. Další česká muzika bude zase za chvíli, třeba Olympik. Já, jenom já. No a my taky sledujeme s vámi dopravu, hodně zasekaný je momentálně příjezd do Prahy od Plzně. Doprava 007 je tady za necelé 3 minuty.
1: U nás na Impulzu můžete mít každé ráno o něco hezčí, no co o něco, docela o dost, až o 100 000 korun. Pokud s námi hrajete naši legendární hru Halo, tady Impulzovi. Do ní se samozřejmě musíte nejdřív registrovat, buď v naší žluté aplikaci, nebo přes SMSku na čísle 906 1109. No a potom čekat, protože pokud se během rána rozezní váš telefon, nesmíte přemýšlet nad něčím jiným, než nad tím, abyste řekli správné heslo Halo, tady Impulzovi.
0: No a zrovna dneska ráno František nezvedl telefon.
1: No tak Franto, já se tady můžu umluvit, říct ty pravidla, jak to funguje a vy takhle, škoda.
0: Takže, až se přihlásíte, tak jsou potom zásadní dva kroky. Za prvé, brát telefon a brát i ta neznámá čísla nebo skrytá čísla, nevím, jak to vypadá na tom displeji, a když ten moment přijde, zvednete to, tak musíte bez zaváhání říct jediné správné heslo a to zní: Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno, takže zase zítra přihlaste se a hrajte s námi. A připomenu, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend bráchové Polákovi

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A už za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hodně zasekaný je teď příjezd do Prahy od Plzně. Kolony se táhnou od Loděnice okolo Rudné až na Pražský okruh k Ořechu na cestě od Plzně směr Brno. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 163 a 196. Profíci z Global Assistance dodávají, že levý pruh jede rychleji. V Litoměřicích se zdržíte na příjezdech od Terezína i od Lovosic kvůli nehodě. Kolona je také na silnici 35 na průtahu Litomyšlí od Hradce Králové do Mohelnice a ucpaná je 35 taky z Liberce do Turnova u Hodkovic nad Mohelkou. Na pražské jižní spojce ve směru do Štěrbohol překáží hned dvě nehody. První je u Spořilovské a druhá na Lanovém mostě. Takže pevné nervy tady. A když tak se zapojte, taky ozvěte se i z těch míst, jak to vypadá, jestli už to rozjíždí, jaký je posun. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV na osvěžující ledové kávy Viva. Nově ve třech variantách. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. A navíc jako členové aplikace OMV My Station je teď získáte v akci 5+1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci a přejeme nakonec šťastnou cestu.

0: Impuls, minuta a půl před 17. hodinou. Iva Horáková připravuje zprávy, už se ví další podrobnosti o incidentu na škole v Pardubicích. Zprávy, co nevidět, pak třeba mandraže, hledá se žena. No a Renčáta zase ví, jak bude venku.
1: Hledám pěkné počasí, našla jsem pátek polojasná až jasná obloha. Jestli někde sprchne maximálně na severu a severovýchodě Česka, teploty 21 až 26.
0: To bude krásné vykročení do víkendu, těšme se na pátek.
2: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Každé ráno, když ve školách zazvoní, začíná výuka i na rádiu Impuls.
4: A běží vám čas na správnou odpověď.
3: Pan profesor. Přísný, chytrý. Pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic. Každý všední den ráno na rádiu Impuls.
5: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
6: Student pobodal v Pardubicích spolužačku. Všichni obvinění ve fotbalové kauze jsou venku z vazby. Naši hokejisté na šampionátu odpočívají. Zprávy v pět nese Iva Horáková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Patrně rozchod stojí za pobodáním v Pardubicích. Útočit měl student na svoji bývalou dívku. Podezřelého už policie zadržela. Všechno se ve 2 odpoledne se běhlo v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy policisté uzavřeli a budovu evakuovali. Napadené dívce šlo o život. Policie okolí místa činu neprodyšně zavřela od kruhového objezdu směrem ke škole, pouští jenom trolejbusy. Zlínský soud pustil z vazby posledního obviněného z fotbalové korupce. Má jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. V případu je obviněno 32 lidí. Všichni jsou teď stíhani na svobodě. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Spor o Pavlovu účast na letním summitu NATO možná skončí až u ústavního soudu. Prezident se k němu obrátí, pokud ho Babišova vláda 8. června na svém jednání vynechá z delegace pro schůzku Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel na summit chce jet, vláda to ale dosud odmítala. Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Tyran ze Siřemi na Lounsku míří na 15 let za mříže. 42-letý Karel Novák měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu. Tento trest je souhrnný i za předchozí znásilnění jiných žen. Soudce i státní zástupce zdůraznili, že případ se naprosto vymyká běžným kauzám. Výjimečné je podle nich také to, že se na věznění ženy podíleli další lidé. Spolupachatelům soud také uložil nepodmíněné tresty. Soudce Ondřej Peřich říká, že v podstatě šlo o organizovanou zločineckou skupinu.
7: Podíleli se na tom jednání, přímo tu poškozenou netýrali, sexuálně i nezneužívali, nicméně ten stav té zbavení osobní svobody oni tam udržovali, byla to jejich vina, že se tomu nevzepřeli a naopak aktivně se podíleli.
6: Novák poslední oběť omámil a pak věznil, mučil a opakovaně znásilňoval. Ženě se podařilo zhruba po 3 měsících utéct. U oběti se v důsledku prožitých událostí rozvinula posttraumatická stresová porucha. Rozsudek zatím není pravomocný. Tržby hoteliéru na Slovensku stouply dvouciferně. Můžou za to zahraniční turisté. Ti začali objevovat nejen Tatry, ale taky jiné regiony a atrakce v zemi. Hitem se stává Žilinský kraj a oblast Malé Fatry, Kysuc, Oravy a Liptova.
8: Hodnota tržieb vzrástla v ubytovacích zariadeniach naprieč celým Slovenskom o takmer 11%. Je druhá najvyššia v histórii a približuje sa k rekordnému roku 2019. Až 43% podiel tvorili cudzinci, čo je pozitívnou správou pre turistický ruch. Zahraniční návštevníci stále preferujú Tatry, ale výrazný nárast zaznamenala Bratislava a tiež severné časti Slovenska. Sú za tým aj kvalitné wellness služby a kúpele. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: S Impulzem na hokej.
6: Naši hokejisté si užívají volný den. Po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburgu mají dneska a zítra pauzu. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Dnes večer zamíří jenom na společnou večeři.
0: Tak přejeme na dálku dobrou chuť. 3,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Ivou Horákovou. S vámi Petr Brožík.
1: A Renata Kuková u hokeje zůstaneme. Naše hokejisté mají na mistrovství světa vlastního kuchaře, tak tam mrkneme.
0: Mandraže a hledá se žena právě teď.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Plus, 4 minuty před 17:45, další česká muzika bude, tentokrát je skupina Opět a Radeček, všechno je v pořádku, dál poslouchejte naše vysílání a bude to v pořádku. Sledujeme taky aktuálně dopravu, už tradiční štrudl je na D1 před Brnem a problémy jsou i na plzeňské D5. Doprava 007, něco málo přes 3 minuty a je tady, a se mnou je tady i sportěčka Renča, která má dneska chlapa, a nejsem to já.
1: Jasně, no nejseš to ty, seš kuchař?
0: No, nejsem.
1: No, nejseš, takže dneska mám chlapa kuchaře. Je to ale ne kuchař jako každý jiný, jo, to je kuchař našich hokejistů na mistrovství světa.
0: Aha.
1: Protože naši ve Švýcarsku mají prostě svého kuchaře, jo, to proč ne, každý tým si prostě ten svůj tým sestaví, no, jak se mu zlíbí. No. Navíc je to osvědčená věc, jo, protože Michal Kučera, tak se jmenuje, dlouhá léta se stará o hokejisty v Třinci, vždycky, když je play-off, tak aby měli všechno nachystáno tak, jak má být, tak jim vaří na těch cestách. A když se pak dostal k národnímu týmu, tak už tam byl i při tom mistrovství světa, které bylo před 2 lety v Praze.
0: Jo, takže on prostě nějaká vítězná receptura.
1: No přesně, vítězná receptura v případě Michala Kučery jsou prý mistr mistrovské krevety.
0: Aha.
1: Jo, a on to má vyzkoušený. On si to vyzkoušel v Třinci, tam to fungovalo, prostě servíroval krevety, Třinec dělal tituly, pak se to potvrdilo i v Praze. No tak uvidíme, jak to dopadne ve Švýcarsku. No?
0: To je zajímavý nábyt třeba pro odborníky, kteří se zabývají tou stravou, dělat nějaký rozbor krevet, co vlastně, co tam je, jako, že to takhle
1: že
0: pomáhá.
1: To takhle pomáhá.
0: Jo,
1: takhle,
0: to
1: oni nejedí jenom krevety, jo? Klasika, ryby, kuřecí maso, těstoviny, saláty, dokonce i někdy stejky, jo, když se domluví to, jo. Ale ty krevety jsou něco tak jako originálního a v jeho případě tak dobře udělané, že si je fakt hráči pochvalují od Třince až po nároďák.
0: No,
1: takže
0: tak, to je
1: držím pěsti nejen v kuchyni, ale i na ledě, ať se to tam propíše. Hezky.
0: Bude to potřeba v nejbližším utkání se Slovenskem, teď v sobotu odpoledne.
1: Přesně.
0: No a já si myslím, že to je dobrá věc a dobrý tah s tím kuchařem, že to není žádná jako nafrněnost. Jo, já jsem trošku paranoidní lehce, já bych se bál, že kdybychom měli kuchaře tam nějakého místního nebo to, takže tam
1: že
0: jako
1: by
0: bude
1: tam
0: přimíchávat
1: trošku
0: nějaký projímadlo nebo
1: jo,
0: něco těm soupeřům.
1: Tak ty nejseš trošku paranoidní, to seš teda dost paranoidní, to mě nenapadlo. Takže Michal Kučera, ano, je tam na svém místě, ať už je to s paranojou nebo bez, prostě vaří našim a vaří dobře.
0: Tak dobrou chuť a těšíme se na sobotu na Slovensko.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Už jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrový dopravní štrůdl se vyne na D1 před Brnem směrem z Prahy na Vyškov. Další dlouhé kolony vidíme na plzeňské D5C v úseku Lodinice Rudná, Praha. Důvodem je zácpa na pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směrem k Modleticím. A právě teď je vrcholí dopravní špička přímo v Praze. Sledujeme ucpané silnice na více místech, jako třeba na pražské jižní spojce, a to v obou směrech. Tak pevné nervy. A cokoliv uvidíte, tak o tom dejte vědět ostatním kolegyním a kolegům za volantem. Buď zavoláním na 605 222 007, anebo nahrání vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s rádiem Impuls a teď taky se skupinou Opět a Radeček. Všechno je v pořádku, i na těch silnicích.

0: Impuls a za chvíli zase česká muzika. Michal Hruza tentokrát živě z klubu Doupě 2018. Budeme se učit počítat z písní 1 plus 1. Za chvilku taky jsou připraveni naši radostní velvyslanci dneska v podobě Michala Ransdorfa na téma, co vám dokáže rozsvítit den.
1: No tak to by mě zajímalo, co tobě dokáže rozsvítit den a nesmí říct pivo.
0: No mě dokáže rozsvítit den třeba dobře odvedená práce, když je všechno v pohodě. Já jsem takový jako náročný.
1: Svazák takový, teď to tak znělo trošku svazácky.
0: No ne, jako, tak víš co, když se ti jako daří v práci
1: jako, když se ti daří.
0: Nedostaneš nakladačku od šéfa, tak už to je jaký základ té odpolední a večerní pohody. No když jsou všichni v pohodě, tak... Jo, a dáš si jedno, dvě orosený, tak je to super.
1: A je tam, když jsem ti to zakázala, a je to tam, je to tam. No, tak dobře, tak jo, hlavně, hele, jo, když je pohoda, to je prostě vždycky radost.
0: A co u vás, to se dozvíme už za chvilku na Impulzu.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: právě v prodeji.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: čtvrtek odpoledne Impulzovic krabička připravená. Bude tam Hana Zagorová. Proč nejsi větší?
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. No teď jsem se zamyslela nad písničkou Proč nejsi větší? No protože si říkám maličkost. A radosti hledáme v maličkostech. Jo, to je takový oslý můstek.
0: Aha.
2: Ne jo, úplně jako vyvedený, ale...
0: Já už jsem to pochopil, že to je myšleno na mě.
2: Ne, to bylo...
0: 184 cm, pravda, ne, kdyby to bylo
2: nebylo
0: víc,
2: na tebe.
0: Je to ještě
2: ne,
0: lepší,
2: to bylo...
0: ale...
2: To bylo na písničku a pak na ty naše malé radosti, které vám rádi vysíláme, na které se vás i ptáme a proto taky mezi sebou máme naše milé kolegy, kteří ty jsme vlastně delegovali na ty experty na radost a snaží se od vás zjistit, jaké jsou ty vaše malinké radosti.
0: No a dneska jsme vyslali Michala Ransdorfa, který zjišťoval, co vám dokáže rozsvítit den.
3: Co nebo kdo vám zlepší den, i když to zrovna nestojí za nic?
4: Sport, fotbal plus box mě dokáže z toho vždycky dostat, když na ten sport jdu a odcházím z něho, tak cítím, jak ty endorfiny všechno se vyplavuje.
5: Manžel, děti, vnouča, to záleží, jak kdo zrovna se namane.
3: Co nebo kdo vám zlepší den, i když to zrovna nestojí za nic?
6: 100% můj brat.

0: Acha, on má vždycky takový svoje hlášky, se kterými mi dokáže strašně pomoct.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: či postesk. Proč nejsi větší? Další česká muzika za chvilku, Michal David, Pár přátel bude. Sledujeme i aktuální dopravu, tradiční D1 je problematická a taky D5, doprava 007 je tady už za 3 minuty. A zítra, krátce po 15. hodině, zase bude pokračovat náš projekt, když nám bylo 18, a my se zítra vydáme do roku 1991.
1: Už máš spočítáno, kolik těm lidem bude letos?
0: No, našim impulzákům by mělo být 53, jestli dobře
1: přesně tak,
0: počítám.
1: Jsou to ti v 73. narozeném. Takže, ať nemotáme tolik čísel, zítra se vracíme do roku 1991. Takže, jestli vám bylo 18, víc nebo míň, zkuste přemýšlet nad tím, jaké to bylo, co jste zažívali, možná co jste nosili na sobě, co jste si pořídili, nebo jaké jste měli kámoše, kam jste jezdili na dovolenou, cokoliv.
0: No, bylo to velikánské vykročení do těch 90. Velká očekávání, většinou jsme houby věděli, co nás čeká. Až zpětně jsme mohli hodnotit. No? Takže to bude zítra velmi zajímavé, těším se.
1: Taky se těším, až se tam vrátíme, takže poslouchejte po 15. hodině, když nám bylo 18.
2: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
3: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
2: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Na silnici 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, existuje místo, kam se chceš pořád vracet?
6: Domů? Do Brna Slatiny, a nebo potom kamkoliv, ale mám svoje favorizované oblasti a tou první bude Antarktida, tou druhou bude Island, tou třetí bude třeba Havaj nebo ostrov Bali a pak bych mohl jmenovat 100 dalších oblastí na světě, protože jsem tam zažíval zatím jenom pozitivní zážitky, situace, setkání a podobně.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: 6:45 a jsou tu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz sledujeme na D1 na příjezdu do Prahy. Do Brna od Prahy kamiony jsou v přerušované koloně v úseku mezi 171. kilometrem D1 směr Brno. Profíci z Global Assistance hlásí kolony na plzeňské D5 před Prahou. Kolona potom pokračuje na pražském okruhu až k Ořechu. Je to na cestě od Plzně na Modletice. Kvůli nehodě se ucpává pražská jižní spojka u Spořilova směrem od Barandova na Štěrboholi. Další kolony v Praze sledujeme v tunelu Blanka mezi Dejvicemi a Trojou směr Letňany. Potíže pokračují také na cestě z Jenonic na Smíchov v Radlické ulici a ucpává se taky třeba Wilsonova ulice směr Centrum. Odpolední špička je tu. Pevné nervy, zavolejte nám o dalších potížích, ale i nějaké dobré zprávy, když se to někde rozjede, buď na 605 222 007, nebo to můžete namluvit do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
7: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
0: Petr a Renata se pro dnešek loučí a ve vysílání Rádia Impuls pokračuje Ludvík Pospíšil. Vítej.
8: Ahoj, já vám přeju krásný podvečer. Hele, všimli jste si takové změny, jak se prostě ten svět vyvíjí. Když jsem byl dítě a někdo měl tetování, někde nějakou čárku, tak jako to bývalo z kriminálu, že jo?
1: Jasně, no jasně, to je
0: jasný kriminálník.
8: Tetování úplně všude. A stejně to funguje taky třeba se zdmi. Dřív ta zeď byla jenom počmáraná, dneska se tomu říká murál. Jo,
1: murál.
8: Tak mají takový jeden velký, krásný murál, působivý v Ostravě Vítkovicích a my se o něm řekneme po 18.
1: Tak to jsem zvědavá. Murál, to je prostě zeď, na kterou se asi může tvořit umění.
8: Musí.
1: Musí, aha.
0: A ty jsi tam byl se sprejem?
8: No, i kdybych tam byl já, tak to nebude umění. To bude umění, to potom přetřít, jako.
1: Tak se těšíme na večer.
8: Děkuji, ahoj.
0: Nám stačí tvoje moderátorské umění a na to se těšíme.

0: Ka-ching.
1: Krásný večer, za chvíli 18. hodina, posloucháte Radio Impuls, můžeme slíbit hodně slunce na zítra, nějaké mraky až odpoledne. Čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, no a ještě teploty, to nás zajímá. 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a taky na severní Moravě bude kolem 21 stupňů, no a na horách ve výšce 1000 metrů kolem 17.
2: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
4: Rodina je milá.
5: Jede, jede poštovský pár.
2: A rodina umí podržet.
6: Mohli bychom vám pomoct my?
7: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
4: Pobavit se.
2: A dost už, ne?
4: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
2: A poslat vám i nevratnou půjčku.
7: Jo!
4: Je libo 100 tisíc?
6: Máte tam 100 tisíc!
7: Jo!
8: To není možný.
2: Máte rádi Kláru?
4: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
7: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
9: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
7: Dobrý den, ano, fakt jo.
4: Nebo oba?
9: Mějte se.
4: Šťastnou cestu.
2: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Policie zasahuje u tragédie v pardubické škole. Konflikt v Íránu zemědělcům zdražuje hnojiva. Okolí dolů ČSA se mění na cyklostezky. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součková.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Za pobodáním ve škole v Pardubicích je zřejmě rozchod. Útočit měl student na svoji bývalou přítelkyni, jak uvedla televize Nova. Napadené dívce šlo podle záchranářů o život. Podezřelého už policie zadržela. Drama se odehrálo dnes ve 2 odpoledne v areálu střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. S ohledem na fakt, že útočník umí s chemikáliemi, policie povolala pyrotechnika. Školu nejprve evakuovala, pak její okolí neprodyšně uzavřela. Policisté odklání dopravu, nepouští ani chodce a cyklisty. Silnice je zavřená od odbočky na Staré Hradiště po kruhový objezd u obchodní zóny v Pardubicích. Místo je obehnané páskami. Kolem školy parkují policejní auta a sanitky. Válka s Íránem dělá vrásky i farmářům. Komplikace v Hormuzském průlivu zdražily ropu. Z té se vyrábí nejen pohonné hmoty. Klíčová surovina hraje roli i při výrobě dusíkatých hnojiv.
12: Jak ale tvrdí mluvčí zemědělského svazu Michal Procházka, problém s nimi je spíš na obzoru.
13: V případě hnojiv většina zemědělců nakoupila na konci loňského roku. Úplně jiné je to v případě nafty, kde cena vzrostla. Zemědělci musí vyjíždět na pole a náklady vznikají okamžitě.
12: Prezident svazu Martin Pícha dodává, že cenový nárůst farmáře zasáhl v éře nízkých cen jejich produktů a taky za nepřízně přírody.
14: Zemědělci omezili investice, snaží se samozřejmě minimalizovat množství používaných hnojiv. Máme i sucho a sucho znamená menší množství krmení. V minulosti bychom třeba mohli s takzvaným zeleným hnojením kompenzovat nižší množství průmyslových hnojiv, ale momentálně spíš budeme to zelené hnojení potřebovat na to, abychom uživili zvířata.
12: Jestli a kdy se situace propíše do cen v supermarketech, to ovlivní i další vývoj na Blízkém východě. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
10: Rekultivovaná krajina kolem hnědouhelného lomu ČSA se otevírá. Vznikly trasy pro pěší a cyklisty, které ukazují měnící se krajinu po konci těžby. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty se tak půjde dostat až k zámku Jezeří. Hezký den, Dušane.
15: Zdravím spod Krušnohoří. Právě Jezeří je největším symbolem krajiny, kterou zcela proměnila těžba. Výhled z terasy z devastovaného zámku do nekonečné jámy na zaprášené dopravníky, bagry a rypadla býval pro mnohé šokující. Dřív nepřístupná oblast se ale mění a postupně i všem otevírá. První trasy, mnohé s vyhlídkami, odpočívkami a naučnými tabulemi, jsou už vyznačené. Brzy se otevře také klíčová spojnice mezi Vysokou Pecí, Jezeřím, Černicemi a Horním Jiřetínem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
10: Přelomový verdikt nad aerolinkami padl v Paříži. Odvolací soud žene k odpovědnosti společnost Air France a výrobce letadel Airbus. Viní je z neumyslného zabití v souvislosti s havárií letadla na lince z Rio de Janeiro do Paříže v roce 2009. Obě firmy jsou podle soudu za tragédii plně zodpovědné. Podle obžaloby třeba nedostatečně řešili dřívější incidenty, chybovali také nekvalitním výcvikem posádky. Šlo o nejtragičtější leteckou nehodu v historii Francie. Zahynulo tehdy 228 lidí. Marie Horáčková s Richardem Krejčím skončili na mistrovství Evropy v lukostřelbě pátí v soutěži smíšených dvojic. Český pár si vylepšil postupem mezi nejlepších osm dvojic české i své maximum z předloňska. V neolympijském kladkovém luku je po jednom vítězství stále ve hře Martina Zikmundová. O postup do osmifinále bude usilovat zítra.
1: Krásný večer po 18. hodině přeje Ludvík Pospíšil, před námi písnička od skupiny Elan, která skrývá i takový malý erotický notaj. Kdo chce, hledá.
11: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Tolik Tereza Mašková, za chvíli Barbora Poláková, Nafrněná, žijeme českou muzikou. Jde jednička do jedné i do druhé nohy, za chvíli v naší dopravě 007.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád vázne doprava na D1 mezi Ostrovačicemi a Brnem směrem z Prahy na Moravu. Kamiony tvoří nepravidelnou kolonu už od 100

0: 18. hodina, 26. minuta. Některé zprávy se neříkají snadno a je to i tento případ.
1: Dřív než ostatní.
2: Napadená studentka u pardubické školy útok spolužáka podle České televize nepřežila. Podrobnosti přineseme v celou.

0: Na Impulzu žijeme českou muzikou, za chvíli hned po půl sedmé Petr Kolář Jednou nebe zavolám. Na Impulzu stačí jedno zavolání a váš den může být rázem až o 100 000 korun hezčí, vyhřehalo tady Impulzovi. I když František dnes udělal zásadní chybu, nezvednul telefon. Tou další chybou by bylo, kdyby řekl třeba, halo, prosím, nebo třeba Novák. Protože my chceme slyšet halo tady Impulzovi a potom už peníze můžou jít krásně za vámi. Do hry se přihlásíte v naší žluté aplikaci anebo na webu Rádia Impuls. No teď Vlasta Korec a jeho vtip.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Pán jde po lese. La la la la la la. Ha! Kukačko, kukačko, zakukej mi, kolik mi ještě zbývá let života. Ku. A proč tak má?
3: Mami, proč máme vysavač s myčkou od konceptu?
4: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.

0: právě v prodeji.
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 23. a 24. května na stadionu FK Chmelbylšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio
6: Impuls. Proudy řeky táhnou k nám. Oh, man.

0: Impulzovic krabička se pomalu otvírá, za chvíli Petr Novák a co je to láska. A dál jezdíme po celé České republice s úsměvem. Našeho Vláďu Jaroše můžete potkat na čerpacích stanicích OMV. Jak dnes vypadalo cestování s projektem Jezdím s úsměvem, tak to už nám Vláďa řekne sám teď.
1: Tady je shrnutí dnešního příběhu. Měli jsme se potkat na místě, odkud se dá letět na dovolenou, kousíček odtud je letiště, taky tudy teče řeka Svratka a pár desítek kilometrů se natáčel i film Bobule. Ano, byla to čerpací stanice OMV Brno Modřice. No a tam jako první dorazil s aplikací MyStation Míra, náš posluchač, který si vytáhl pětkrát více bodů do své mobilní aplikace. Už je tam má, Mírovi gratulujeme, jel se podívat Prahy do svého rodného bydliště na Moravu a takhle krásně mu to vyšlo. Jak to zítra vyjde vám, na to se těšíme, uvidíme, kde se potkáme, zatím je to tajné místo, ale zítra ho budeme odtajňovat, po 14. hodině si řekneme, kde to přesně bude. Mějte u sebe aplikaci, jezděte opatrně, jezděte s úsměvem a zítra na viděnou a naslyšenou.
0: Těšíme se.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Čtvrteční večer na Impulzu, kolony kamionů nám hlasíte zde jedničky i zde pětky. My se tam podíváme v naší dopravě už za 2,5 minuty na Impulzu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
1: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
0: Je vynalézavý.
2: Obě dvě dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá víc ptáčků, že jo?
0: Je nezastavitelný.
3: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbrami. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
4: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se nám naše Lenka Roštoková. Lení.
5: Ahoj Ludvíku, hezký podvečer. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů. Mezi 178. a 196. kilometrem levý pruh stojí jen místy. Dálnice D5 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Plzně. Popojíždí se od Rudné od 6. kilometru až na pražský okruh Kořechu. Na pražském okruhu z dálnice D1 na letiště fronta mezi Slivencem a Ořechem. Na městském okruhu v Blance ve směru do Troji probíhá regulace v tunelech. Připravte se na zdržení od Dobříské, Radlické, Duškovy nebo Patočkovy. Dopravní omezení komplikuje dopravu na silnici 57 na trase Opava Fulnek u obce Vrchy v obou směrech. A krátká kolona popojíždí na silnici 33 na průtahu Náchodem. Z Global Assistance Lenka.
4: No a jak to vypadá na vaší trase, taky se ozvěte buď do naší mobilní aplikace, anebo na číslo 600 5 222 007. Tady je Impuls.

0: Už za chvíli 19. hodina přijdou zprávy, potom pro vás máme další českou muziku, třeba skupinu Krištof Rubikon, no a právě teď informace o zítřejším počasí. Plavky už nervózně podupávají v šatnících, zítřejší teploty už k vodě vybídnou, bude až 26 stupňů Celsia, hodně slunce, mrky až odpoledne a o víkendu přijdou tropy.
1: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Napadená u pardubické školy zemřela. Američan s podezřením na ebolu zůstává bez příznaků. V Plzni budí odpor vytrhávání historické dlažby. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Konflikt dvou mladých lidí v Pardubicích skončil tragédií. Studentka napadená u střední chemické průmyslovky v Poděbradské ulici zemřela. Úmrtí potvrdila Česká televize. Útočníka policie zadržela krátce po napadení. Školu evakuovala, budovu prohledal pyrotechnik, nic nebezpečného nenašel. Po dobu zásahu byla v okolí školy v Pardubicích neprodyšně uzavřená doprava. V místě tragédie už se nyní smí jezdit. Podle Blesku student školy pobodal dívku, která na škole také studovala, údajně kvůli rozchodu. Američan s podezřením na ebolu zůstává bez příznaků. O lékaře, kterého k nám dali na případné léčení Spojené státy, se starají v pražské nemocnici na Bulovce. Cizinec zatím nepodstoupil žádná vyšetření, je na pozorování. Muž přiletěl do Česka v noci na dnešek z Ugandy. Potom, co americké velvyslanectví Prahu požádalo, jestli by mohl do konce inkubační doby pobývat u nás. Podle včerejšího vyjádření primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháč, je muž na klinice v naprosté izolaci, je ale považovaný za zdravého a není nijak léčený. Pokud se příznaky objeví, diagnózu může potvrdit laboratoř v Berlíně. V Plzni budí odpor vytrhávání historické dlažby. Děje se tak v rámci rekonstrukce náměstí Republiky. Město tvrdí, že rozřezání a obroušení velkých kamenných desek z chodníků lidé ocení.
8: Lítost vyjádřilo například občanské sdružení Pěstuj prostor, podle něhož jsou desky cenná součást historického dědictví. Stěžují si i někteří obyvatelé a odborníci. Někdejší šéf památkového odboru magistrátu Petr Marovič podal kvůli rekonstrukci náměstí podnět k památkové inspekci. Podle města upravená dlažba umožní rovinnější položení a bude komfortnější pro chodce. Má se víc přiblížit k dávnější podobě, kdy nebyly kraje poškozené. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
6: Cenové stropy na pohonné hmoty se zítra změní o haléře. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 15 haléřů na 45 korun 23. Nafta naopak zlevní. Benzinky budou smět prodávat nejvýš za 42 koruny 30. To je o 12 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. A jak vyplývá z údajů společnosti CCS, ve srovnání se stejným obdobím loni jsou paliva nyní zhruba o 9 korun na litru dražší.
2: S Impulzem na hokej.
6: Švýcarská hokejová škola nám začíná šlapat na paty. Hostitel letošního mistrovství světa si odnesl z posledních dvou světových šampionátů stříbro. Zakladatel hokejové školy ve švýcarském Curychu Luděk Kuncek v našich impulzech Honzy Benešovského řekl, že poslední úspěchy Švýcarů rozhodně nejsou náhoda.
9: Před 10-15 rokama začali do toho hokeje dávat více finančních prostředků a začali s tou mládeží pracovat. Díky tomu se jim narodila tahle generace, která dneska na to mistrovství světa hraje, kde mají opravdu 10-12 světových hráčů.
6: Luděk Kuncek je přesvědčený, že Češi stále pracují s mladými talenty lépe než Švýcaři. Pochválil hlavně naši reprezentaci do 18 a 20 let.
0: Krásný večer, jsem Ludvík Pospíšil, máme po 19. hodině a vracíme se k české muzice. Právě teď skupina Krištof a Rubikon, no a za chvíli už nečesky Pet Shop Boys.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Žijeme českou muzikou na Impulzu. Za chvíli tady máme výpůjčku ze Slovenska, Miroslav Žbirka, možno se ti zdá, ještě předtím skupina Queen. Dopravní problémy zůstávají na D1, právě tam se vydáme za půl minuty.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Trhanou kolonu kamionů máme hlášenu zde jedničky, a to s úsekou Kývalka Brno směrem z Prahy. Ovšem díky slábnoucímu provozu se kolona průběžně zkracuje. Obdobná situace panuje i na plzeňské dálnici D5 před Prahou. Doprava na hlavních tazích už je plynulá, kolony napříč republikou se rozjely. Takže vám přejeme šťastnou cestu a dobrý dojezd a taky se ozvěte, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. To je dopravní linka Rádia Impuls, které právě posloucháte. MG.

0: Takový je čtvrtek na Impulzu, po půl osmé budeme hrát Lucii Vondráčkovou a vzkaz Vláhvy. Žijeme českou muzikou. Vaši nejlepší kolegové v práci, to nejsou jenom kolegové, to je často vaše druhá rodina. A vy se teď můžete svým kolegům odvděčit a poslat jim 7 pecek bez reklam. Od pondělí do pátku vždy po 9. Přihlaste se na impuls.cz a zahrajeme 7 pecek právě k vám do práce.
1: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Čtvrtek na Impulzu. Budovu Václav Nitrup v Ostravě Vítkovicích zdobí obří malba o ploše 1200 metrů čtverečních. Takzvaný mural má vyzdvihnout ocel jako ekologický materiál, nepostradatelný pro život člověka. Budova patří třineckým železárnám, které si realizaci díla také objednaly. Zjistila to naše zpravodajka Eva Panošová.
1: Na stěně jsou vymalovány mosty, lanovky, lodě či vlaky mezi zelenými kopci a stromy. Tvůrci spotřebovali 260 kg barev a 460 sprejů. Pracovali s plošin s operační výškou 14 metrů a všechno museli mít precizně skoordinované. Mimo jiné i s dopravním podnikem, zeď se totiž nachází u tramvajové trati a malbu bylo možné vytvořit díky tomu, že na trati je výluka. Autorem návrhu je slovenský výtvarník Adam Mihalov. Realizaci zajistilo pražské studio DRAV ETC. Hala se nachází na frekventovaném místě blízko turisty vyhledávané dolní oblasti Vítkovic. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Žijeme českou muzikou, tady na Impulzu, tohle byla právě naše krabička, za chvíli Dalibor Janda, kde jsi, a ještě předtím Michael Jackson. Doprava zpomaluje na pražském okruhu před Ořechem směrem k Modleticím. Podrobnosti řekneme za minutu a půl na Impulzu.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Milí agenti, milé agentky, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Alenka Roštoková. Ahoj Leni.
2: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s hustým provozem a občasnými kolonami, zejména kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Levý jízdní pruh zastavuje jen místy. Silnější provoz je na pražském okruhu ve směru z Ruzyně na Modletice mezi plzeňskou D5 a Ořechem. Krátce se zdržíte na silnici 33 na průtahu Náchodem ve směru do Polska a dopravní omezení vás nárazově zpomalí na silnici 57 na trase Opava Fulnek u obce Vrchy v obou směrech. Z Global Assistant Lenka.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Za chvíli 20. hodina a zprávy. Do tašky na zítra bych si připravil sluneční brýle. Celé dopoledne bude hodně svítit slunce, až po obědě se objeví mraky a bude až 26 stupňů Celsia. Na severní Moravě do 23 stupňů. Za chvíli X a Olga Koenigová v blbým věku a tím začíná naše Česká noc. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný večer.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
1: A dost už, ne?
3: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. Pak máte tady to.
1: A poslat vám i nevratnou půjčku.
2: Jo!
3: Je libo 100 tisíc?
5: Máte tam 100 tisíc!
2: Jo!
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk. Jsem.
1: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
2: Dobrý den, ano, fakt jo.
3: Nebo oba?
1: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Studentka po napadení u pardubické školy zemřela. Kuba kývla na nabídku pomoci od USA. V Temelíně se opravuje nadzvukovou rychlostí. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Oběť dnešního napadení u střední průmyslovky v Pardubicích zemřela. Podezřelého útočníka policisté zadrželi po činu. Tragédie se stala odpoledne na ulici před školou v Poděbradské ulici. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického je obětí studentka. Důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Škola zůstane do pondělí zavřená. Ředitelka zrušila i maturity. Podle některých médií student školy pobodal dívku kvůli rozchodu. Policie kvůli incidentu celou oblast kolem školy odpoledne zavřela a odkláněla dopravu. Preventivně školu evakuovala, budovu prohledala, pyrotechnici uvnitř nic nenašli. Kuba zřejmě kapitulovala před USA. Ostrovní stát v Karibiku přijal nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů. Podle agentury Reuters to prohlásil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Spojené státy pomoc podmínili významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně důvěryhodná charitativní organizace. Zlínci chce hýčkat své stálé obyvatele. Zavádí pro ně kartu občana. Jak vypadá, tak to už ví náš zpravodaj Jan Čada.
9: Zajímavé na celém projektu je, že žádná taková karta neexistuje ve fyzické ani elektronické podobě. Takže poslouží prostý občanský průkaz, kde je uvedeno trvalé bydliště. Což znamená, že se vstupenky se slevami z pravidla 10% budou kupovat u klasických pokladen. Začínáme 1. června, rozjezd bude pozvolný, slevy třeba v památníku Tomáše Bati. Až od 1. září potom boom. To zlevní pro Zlíňany zoologická zahrada nebo městská sportoviště. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
7: Jaderná elektrárna Temelín patří mezi světové premianty. Jako jedna z prvních používá novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologie studeného nástřiku umožňuje opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu. Temelínský mluvčí Marek Sviták vysvětluje, že v mnoha ohledech jde o průlom.
10: Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
7: Nová technologie je dalším krokem k zajištění dlouhodobého provozu temelínských bloků. Jaderná elektrárna na jejím zavedení spolupracuje s výzkumným a zkušebním ústavem v Plzni. Probíhající zbraňová amnestie vydala 40 kilo nábojů. Ty už zničil policejní pyrotechnik u Nové Vsi na Havlíčkobrodsku. Při zbraňové amnestii je spolu s podomácku vyrobenou zbraní odevzdala v Chotěboři na policii žena, která je našla při vyklízení půdy domu. Zřejmě patřili jejímu otci. Zbraňová amnestie vyhlášena od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní a munice. Před týdnem například muž v Jihlavě odevzdal víc než kilo Semtexu. Na víkend dorazí léto. Už od zítra čekáme slunečno, většinou bez srážek. Denní teploty se zítra budou pohybovat kolem 24 stupni, v dalších dnech budou stoupat. V neděli a začátkem příštího týdne se oteplí až k 29 stupňům Celsia.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na koncertě vás rozeskáčou, za mikrofonem rozesmějou. Bráchové Polákovi, Opět a Radeček. Milionoví moderátoři, kteří ví, jak chutná česká muzika. Sobota a neděle večer po 8. jen na Impulzu.
1: Tichou lákaním.

všichni, co ti chybí, jsou. Když někdo přejde přes trať, tak ho zase potkáme jednou. Vidíme jenom horizont, za kterým všichni, co ti chybí, jsou.

0: najdete? impuls.cz. Zprávy. Internetová rádia do každé nálady. To nejlepší z vysílání. A přihlášení do Halo tady Impulzovi.
1: Halo tady Impulzovi.
0: Jsme tam, kde jste vy. impuls.cz. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Pardubická průmyslovka zůstane do pondělí zavřena kvůli dnešní tragédii, kdy student před budovou školy napadl studentku a ta zemřela. Podezřelého útočníka policisté zadrželi po činu. Ředitelka pro zítřek zrušila i maturity, jak oznámil pardubický hejtman Martin Netolický. Událost se stala odpoledne na ulici před školou v Poděbradské ulici. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová už loni označila za alarmující stoupající počet trestných činů s těžkými následky, kterých se dopouští děti. Předloni zaznamenalo státní zastupitelství dosud nejvyšší počet vražd, kterých se dopustili děti. Zatímco před 10 lety byl takový případ jeden v kategorii nezletilých i mladistvých, předloni jich bylo v obou věkových kategoriích 20. V Praze začala fungovat akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení vzniklo na poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Určené je všem do 18 let, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc nebo navazující péči po hospitalizaci a nemají svého ambulantního specialistu. Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia říká, že jde o první komplexní zařízení tohoto typu v Česku.
3: Tu péči neposkytujeme jenom dětem, ale vlastně i celým rodinám, protože často ty rodiny se ztrácí vlastně v celém tom systému a nevědí, kam se obrátit a my vlastně umíme tady i navázat ty služby.
2: Nová ambulance v Praze má mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich působí zhruba 180, téměř polovina z nich ale míří k důchodovému věku. MHD v Klatovech bude od prázdnin zdarma. Město si od toho slibuje menší počet aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Klatovy k tomuhle kroku přistupují na Plzeňsku jako první. Místostarosta Pavel Strolený říká, že parkoviště pro dojíždějící auta vyrostou na okraji města.
4: Lidé, kteří nebudou moct z nějakého důvodu zaparkovat nebo nebudou chtít zaparkovat přímo v Klatovech, tak si budou moct popojet do středu města místní hromadnou dopravou. Jedno je uvažovaný takovýto hlavník je Erbenovo náměstí na Plánické ulici a další v místech, kde dneska staví ty obchodní centra.
2: Klatovy jízdu veřejnou dopravou urychlí zastávkami na znamení a tím, že lidé budou moci nastupovat všemi dveřmi. Ruská armáda dobyla Pokrovsk a Mirnohrad. Podle agentury Unian to uvedl představitel projektu Deep State, pokládaný za blízký ukrajinské armádě. Okupovaná města na východě Ukrajiny teď podle projektu poslouží Rusům k dalším útokům do té části Donbasu, kterou ještě ovládá Kyjev. Pokrovsk býval dříve důležitým centrem zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi. Ukrajinští vojáci město brání déle než půl druhého roku. Slavističtí odpadlíci si ještě zahrají. Tomáš Chorý a David Douděra jsou v nominaci českých fotbalistů na sraz před světovým šampionátem. Slavia je přitom vyřadila z kádru. Seznam hráčů na přípravný kemp zveřejnil trenér Miroslav Koubek. V širší nominaci jsou i tři nováčci. Konečná nominace vyplyne po utkání proti Kosovu. Pátek bude převážně slunečný, víc oblačnosti se ukáže odpoledne, naměříme 22 až 26 stupňů, na severu a severu východě bude kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

fráze, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo. Asi to tak mělo být.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

ulicu pomaloučku dopře. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

nocí, když jsem se jí ptal, řekla někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě, nebo u Semil, podle tajné zprávy ještě kousek

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Středoškolačka napadená studentem v Pardubicích je po smrti. Dívka zemřela po převozu do nemocnice. Student ji pobodal před střední průmyslovou školou chemickou. Útočníka policisté zadrželi po činu. Podle médií se dívka s chlapcem rozešla. Škola zůstane do pondělí zavřená. Zrušené jsou i páteční maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejich blízkým. Hejtman Pardubického kraje Netolický uvedl, že na krajských středních školách se bezpečnost řeší intenzivně a pravidelně. Bohužel ale takovýmto případům nelze přes veškerou snahu zabránit. Tyran ze Siřemi na Lounsku míří na 15 let do vězení. 42letý Karel Novák měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu. Tento trest je souhrný i za předchozí znásilnění jiných žen. Soudce i státní zástupkyně zdůraznili, že případ se vymyká běžným kauzám s ohledem na délku a intenzitu trýznění oběti. Výjimečné je podle nich také to, že se na jejím věznění podíleli další lidé. Spolupachatelům soud uložil nepodmíněné tresty. Soudce Ondřej Peřich říká, že v podstatě šlo o organizovanou zločineckou skupinu.
2: Podíleli se na tom jednání, přímo tu poškozenou netýrali, sexuálně i nezneužívali, nicméně ten stav té zbavení osobní svobody, oni tam udržovali, byla to jejich vina, že se tomu nevzepřeli a naopak aktivně se podíleli.
1: U oběti se v důsledku prožitých událostí rozvinula posttraumatická stresová porucha. Rozsudek zatím není pravomocný. V Praze začala mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájil prezident Petr Pavel. Ve svém projevu upozornil mimo jiné na to, že bezpečnost je potřeba řešit ještě dřív, než to začne pálit. Na akci promluvila třeba i moldavská prezidentka Maja Sanduová nebo předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. V panelech vystoupil i vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček. Program se podle pořadatelů točí kolem zásadní změny mezinárodního řádu, technologií, obrany a energetiky. Pořadatelé počítají s účastí víc než 2000 hostů z 680 zemí. To je zatím nejvíc. Dánské úřady chtějí Timmyho odtáhnout k pevnině. Snaží se tělo velryby přemístit od ostrova Anholt, kde ho vyplavilo moře, do přístavu v Jutsku. Podle agentury DPA dnešní pokusy ztroskotaly. Důvodem akce je skutečnost, že pozůstatky Keporkaka leží v Mělčině u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova. Sezóna právě začala. Ve středu německý deník Bild napsal, že Timmy nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice. Fotbalová reprezentace zná obrysy týmu na mistrovství světa. Na kemp před letním šampionátem vyrazí tři nováčci. V kádru se představí plzeňský Sojka, Christoph Kabongo z Mladé Boleslavy a také teprve 17-letý Spartan Sochůrek. Trenér nároďáku Miroslav Koubek slibuje, že nováčky vyzkouší příští neděli v přípravě proti Kosovu.
3: Kdyby to nezval, tak nasaje čtyřdenní vzduch a bude hrát proti Kosovu poločas. Ten další nabití zkušeností a chceme u těch mimořádných talentů toto se stojí.
1: Do nominace se dostali i Douděra s Chorým, které Slavie vyřadila z kádru. Duel Česka s Kosovem se odehraje v neděli 31. května na pražském stadionu na Letné. Po tomto zápase trenér Koubek oznámí konečnou nominaci na světový šampionát. V pátek bude slunečno, víc oblačnosti se ukáže odpoledne, naměříme od 19 do 26 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Dnes už viem, že iný ťa získal. A to zrážeme na kolenách.

hovoří pro víru člověka za lidskou duší. Krčí se svědomí na srdce Boží.

obrázku člověčí, čin víc než slova, odstí nás přesvědčí.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Pardubická průmyslovka zůstane do pondělí zavřena kvůli odpolední tragédii, kdy student před budovou školy napadl studentku a ta zemřela. Podezřelého policisté zadrželi po činu. Ředitelka zrušila i páteční maturity. Událost se stala odpoledne na ulici před školou v Poděbradské ulici. Chlapec dívku údajně pobodal kvůli rozchodu. Studentka zraněním podlehla po převozu do nemocnice. Situace na Blízkém východě už dělá starosti farmářům. Komplikace v Hormuzském průlivu zdražily ropu, ze které se vyrábí nejen pohonné hmoty. Klíčová surovina hraje roli i při výrobě dusíkatých hnojiv.
2: Jak ale tvrdí mluvčí zemědělského svazu Michal Procházka, problém s nimi je spíš na obzoru.
3: V případě hnojiv většina zemědělců nakoupila na konci loňského roku. Úplně jiné je to v případě nafty, kde cena vzrostla. Zemědělci musí vyjíždět na pole a ty náklady vznikají okamžitě.
2: Prezident svazu Martin Pícha dodává, že cenový nárůst farmáře zasáhl v éře nízkých cen jejich produktů a taky za nepřízně přírody.
4: Zemědělci omezili investice, snaží se samozřejmě minimalizovat množství používaných hnojiv. Máme i sucho a sucho znamená menší množství krmení. V minulosti bychom třeba mohli s takzvaným zeleným hnojením kompenzovat nižší množství průmyslových hnojiv, ale momentálně spíš budeme to zelené hnojení potřebovat na to, abychom uživili zvířata.
2: Jestli a kdy se situace propíše do cen v supermarketech, to ovlivní i další vývoj na Blízkém východě. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Budovu válcovny Trub v Ostravě Vítkovicích zdobí obří malba o ploše 1200 metrů čtverečních. Takzvaný mural má vyzdvihnout ocel jako ekologický materiál. Budova patří třineckým železárnám, které si realizaci díla objednaly.
5: Na stěně jsou vymalovány mosty, lanovky, lodě či vlaky mezi zelenými kopci a stromy. Tvůrci spotřebovali 260 kg barev a 460 sprejů. Pracovali s plošin s operační výškou 14 metrů a všechno museli mít precizně skoordinované. Mimo jiné i s dopravním podnikem, zeď se totiž nachází u tramvajové trati a malbu bylo možné vytvořit díky tomu, že na trati je výluka. Hala se nachází na frekventovaném místě blízko turisty vyhledávané dolní oblasti. Vítkovic. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Čeští hokejisté dobíjejí baterky. Po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Freiburgu mají dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. V té odehrají tři utkání ve čtyřech dnech. Už v pátek se hokejisté na led vrátí. Od 10 dopoledne mají na hodinu a čtvrt vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Případné čtvrtfinále by Rulíkův výběr hrál ve čtvrtek, semifinále by bylo za týden v sobotu a bitva o některou z medailí je na řadě příští neděli. Pátek bude převážně slunečný, víc oblačnosti se ukáže odpoledne, naměříme 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 21.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

noc byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Středoškolačka napadená studentem v Pardubicích je po smrti. Dívka zemřela po převozu do nemocnice. Student ji pobodal před střední průmyslovou školou chemickou. Útočníka policisté zadrželi po činu. Podle médií se dívka s chlapcem rozešla. Škola zůstane do pondělí zavřená. Zrušené jsou i páteční maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejich blízkým. Hejtman Pardubického kraje Netolický uvedl, že na krajských středních školách se bezpečnost řeší intenzivně a pravidelně. Bohužel ale takovýmto případům nelze přes veškerou snahu zabránit. Kuba kývla na nabídku USA, tvrdí to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj Havana přijme americkou humanitární pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů. Spojené státy pomoc podmínili významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně charita. Současně šéf americké diplomacie prohlásil, že pravděpodobnost uzavření mírové dohody s touto karibskou zemí není v současnosti vysoká. Americký prezident Trump usiluje o změnu komunistického režimu na Kubě. Komunistická strana je na ostrově jediná povolená. Tamní vláda potlačuje veškerou opozici. Nyní země čelí energetické krizi. USA pohrozily sankcemi dodavatelům energetických surovin na ostrov. Jaderná elektrárna Temelín patří mezi světové premianty. Jako jedna z prvních používá novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologie studeného nástřiku umožňuje opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu. Temelínský mluvčí Marek Cviták vysvětluje, že jde o průlom.
5: Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
4: Na nové technologii Temelínská jaderná elektrárna spolupracuje s výzkumným a zkušebním ústavem v Plzni. Dánské úřady chtějí Timiho odtáhnout k pevnině. Snaží se tělo velryby přemístit od ostrova Anholt, kde ho vyplavilo moře, do přístavu v Jutsku. Podle agentury DPA dnešní pokusy ztroskotaly. Důvodem akce je skutečnost, že pozůstatky Keporkaka leží v Mělčině u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova. Turistická sezóna v Dánsku právě začala. Šelmy v ústecké zoologické zahradě bydlí v opraveném domově. Přestavby se dočkala hala jejich pavilonu. Ředitelka zoo v Ústí Ilona Pšenková potvrzuje, že hala prošla významnou opravou.
6: Ať už po designové stránce, tak samozřejmě po stránce edukační. A to, proč jsme to dělali, to je ta chovatelská složka toho pavilonu, kdy jsme si konečně v rámci těch úprav mohli dovolit vzít sem 3 druhy ochranářsky zajímavých taxonů šelem, které jsme konečně schopni v těchto podmínkách množit.
4: Konkrétně jde o medvědy malajské, irbise a levharty cejlonské. Na víkend dorazí léto. Už v pátek bude slunečno, většinou beze srážek, denní teploty se budou pohybovat kolem 24 a v dalších dnech budou stoupat. V neděli a na začátku příštího týdne se oteplí až k 29 stupňům.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Pardubická průmyslovka zůstane do pondělí zavřena kvůli odpolední tragédii, kdy student před budovou školy napadl studentku a ta zemřela. Podezřelého policisté zadrželi počinu. Ředitelka zrušila i páteční maturity. Událost se stala odpoledne na ulici před školou v Poděbradské ulici. Chlapec dívku údajně pobodal kvůli rozchodu. Studentka zraněním podlehla po převozu do nemocnice. V Praze začala fungovat akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení vzniklo na poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Určené je všem do 18 let, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc nebo navazující péči po hospitalizaci a nemají svého ambulantního specialistu. Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia říká, že jde o první komplexní zařízení tohoto typu v Česku.
2: Tu péči neposkytujeme jenom dětem, ale vlastně i celým rodinám, protože často ty rodiny se ztrácí vlastně v celém tom systému a nevědí, kam se obrátit a my vlastně umíme tady i navázat ty služby.
1: Nová ambulance v Praze má mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich působí zhruba 180, téměř polovina z nich ale míří k důchodovému věku. Cenové stropy na pohonné hmoty se v pátek změní o haléře. Litr benzinu zdraží o 15 haléřů na 45 korun 20. Nafta naopak zlevní, benzinky ji budou smět prodávat nejvýš za 42 koruny 30. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nafta tak v Česku za uplynulý týden zlevnila, zatímco benzin po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího naturalu 95 stoupla na necelých 43 koruny za litr. Nafta je o zhruba 2 koruny na litr levnější. Jak vyplývá z údajů společnosti CCS, ve srovnání se stejným obdobím loni jsou paliva nyní zhruba o 9 korun na litru dražší. Řeka Ohře má v Kadani za skoro 80 milionů nový jez. Je bezpečnější pro vodáky a šetrnější k přírodě. Vznikl tu třeba i nový rybí přechod.
3: Jez v Kadani je na původním místě, aby se nekazilo panoráma města a hlavně charakter břehů. Konstrukci ze 60. let stavbaři rozebrali a nahradili novým železobetonovým jezem s kamenným obkladem. Co upoutá je právě rybí přechod, připomínající písmeno J. Vodohospodáři ho teď chtějí 2 roky sledovat, aby zjistili, jestli funguje správně. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Čeští hokejisté dobíjejí baterky. Po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Freiburgu mají 2denní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. V té odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Už v pátek se hokejisté na led vrátí. Od 10 dopoledne mají na hodinu a čtvrt vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Případné čtvrtfinále by Rulíkův výběr hrál ve čtvrtek, semifinále by bylo za týden v sobotu a bitva o některou z medailí je na řadě příští neděli. Pátek bude převážně slunečný, víc oblačnosti se ukáže odpoledne, naměříme 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 21.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
0: A poslat vám i nevratnou půjčku.
5: Jo!
2: Je libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
5: Jo!
6: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo?
6: Určitě.
2: Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
5: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
0: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Středoškolačka napadená studentem v Pardubicích je po smrti. Dívka zemřela po převozu do nemocnice. Student ji pobodal před střední průmyslovou školou chemickou. Útočníka policisté zadrželi po činu. Podle médií se dívka s chlapcem rozešla. Škola zůstane do pondělí zavřená. Zrušené jsou i páteční maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejich blízkým. Hejtman Pardubického kraje Netolický uvedl, že na krajských středních školách se bezpečnost řeší intenzivně a pravidelně. Bohužel ale takovýmto případům nelze přes veškerou snahu zabránit. Kuba kývla na nabídku USA, tvrdí to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj Havana přijme americkou humanitární pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů. Spojené státy pomoc podmínili významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně charita. Současně šéf americké diplomacie prohlásil, že pravděpodobnost uzavření mírové dohody s touto karibskou zemí není v současnosti vysoká. Americký prezident Trump usiluje o změnu komunistického režimu na Kubě. Komunistická strana je na ostrově jediná povolená. Tamní vláda potlačuje veškerou opozici. Nyní země čelí energetické krizi. USA pohrozily sankcemi dodavatelům energetických surovin na ostrov. Jaderná elektrárna Temelín patří mezi světové premianty. Jako jedna z prvních používá novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologie studeného nástřiku umožňuje opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu. Temelínský mluvčí Marek Cviták vysvětluje, že jde o průlom.
9: Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
8: Na nové technologii Temelínská jaderná elektrárna spolupracuje s výzkumným a zkušebním ústavem v Plzni. Dánské úřady chtějí Timiho odtáhnout k pevnině. Snaží se tělo velryby přemístit od ostrova Anholt, kde ho vyplavilo moře, do přístavu v Jutsku. Podle agentury DPA dnešní pokusy ztroskotaly. Důvodem akce je skutečnost, že pozůstatky Keporkaka leží v mělčině u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova. Turistická sezóna v Dánsku právě začala. Šelmy v ústecké zoologické zahradě.